0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Hezky si to tady, kysáci, hrajeme a jakou muziku budeme hrát dál, to nám prozradí trpělivý Jaromír.
2: Čau, te kysáci, ty brďo, jsme na rybách, už druhý den se vám snažím poslat hlasovku, furt nic, tak doufám, že dneska to vyjde. Chtěl jsem, jestli byste mi zahráli I'm Not The Only One, písničku pro moji přítelkyni, takže doufám, že to dneska vyjde. Posílám vás dál, mějte se.
1: A vidíš, Jaromíre, vyšlo to. Teď si dáme takovou trošičku klidnější a za chviličku zase zrychlíme s Offenbachem. Teď si užijte Sama Smitha, I'm Not Only The One. Na Kissu.
0: Radio Kiss.

0: Unique 2 Break My Stride, to je muzika, která dohrála na vlnách Radia Kiss. Posloucháte noční jukeboxy dnes s Kubou Kraváčem. A já jsem strašně rád, že můžu rozdávat nejenom muziku, ale i naši speciální noční samolepku s logem Radia Kiss a se slovičkou. Protože to je odměna pro každého, kdo se dovolal do noční jukeboxů úplně poprvé, stejně jako třeba Adam. Adame, vítám tě v éteru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak trávíš takhle čtvrteční noc?
1: Jedem teď s kámošem ven, někam se kouknou.
0: Takže spíš takový zevl, jak se říká, nebo nějaký chill?
1: Jo, chill.
0: Takže hlavně chill. Dobrá, pojďme k muzice, chtěl jsi Pitbulla, komu ho chceš poslat?
1: Pro mýho kámoše, Krise. Pro všechny kysáky, co takhle večer jezdí a celkově.
0: Děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Užij si muziku. Ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se teď přesunout na dálnici D10, protože o tam je Mario a ví o problémech.
2: Čágo kysáci, na dálnici D10 směr Boleslav si od 30. kilometru dávejte pozor. Srnky ve škarpě.
1: Když už je řeč o té zvěři, tak tady vidíme nehodu, a to na silnici 39 u obce Černá v Pošumoví, to je na Česko-Krumlovsku, a tady došlo právě k nehodě osobního vozidla se srnkou. Tak jezděte opatrně, pokud máte cokoliv ze svých cest, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss. Za informace děkujeme.
3: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Show Rádia Kiss.
1: Ano, kysáci, teď bych vás rád pozval na náš kysácký shop, tedy Kiss Shop, kde máme spoustu krásných věcí a taky spoustu novinek. Například dámský crop top, který nám tam krásně předvádí právě naše Magda Vronková, která je z odpoledního jumpu. Zároveň tady máme třeba i kysácké černobílé kšeltovky, které když jsme teďka byli vlastně na Kiss Party u Máchova jezera, tak celá řada z vás buď měla, nebo si je tam právě i zakoupila a nechala si je podepsat právě týmem Rádia Kiss. No a i když počasí není úplně teďka poslední dobou vyletněné, ty teploty se pohybují někde okolo 20 stupňů, tak tady samozřejmě myslíme na to, že se třeba to teplo zase vrátí a máme přichystanou třeba vlastně osušku anebo sluneční brýle. No a kdyby to počasí zůstalo takovéhle, jaké je, tak věřím, že třeba set plastových skleniček s logem Rádia Kiss a samozřejmě v barvách Kissu vás určitě potěší. Samozřejmě je tam toho mnohem a mnohem víc, takže věřím, že si každý vybere. Jediné, co tam není, je naše noční samolepka s logem Rádia Kiss a se sovičkou, protože ta je odměnou jenom pro ty, kteří se dovolali úplně poprvé do nočních jukeboxů. Tak to zkuste třeba za chviličku.
0: Rádio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, tahle ta hodina vždycky bývá taková trošičku krizová, tak si myslím, že by to chtělo něco od podlahy. A tuhle muziku nám vybírá Kroly, ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíku.
1: Kroly, prozraď, co to bude?
2: Brooklyn Bounce.
1: A komu to pošleme?
2: Ale nechal bych jsem to zahrát zase pro kluky z Bentony Trans, tak pro kluky, který nakladali podnik po Černicích pro jeden nejmenovaný obchod.
1: Jasně.
2: A hlavně pro jednoho pána, který říká po každý, když volám, tak vybírám něco takového neto a říkám, a co by si chtěl? A on, Eva a Vašek, říkám, tak to tady nehrajou.
1: To je pravda, že to je trošičku mimo náš playlist. Ale Brooklyn Browns, to sem zapadá úplně skvěle. Děkuji, že jsi zavolal. Šťastnou cestu, jak se u nás říká, kolečkama dolů, antenkou nahoru. Ahoj.
2: Jo, taky, čau.
1: A kysáci, jaká bude další muzika, o tom rozhodujete jen a pouze vy. Radio Kiss.

0: Posloucháte čtvrteční noční juboxy, já jsem Kuba Krabáč a chtěl bych se vás vlastně na něco kysáci i zeptat, proto jsem si vymyslel tenhle ten podkres. Zhruba hodinu už mu je telefon, nebudu jmenovat toho operátora, je to takový ten červený operátor, jak si neukazuje ani čárku signálu. A když tak koukám na vaše vzkazy a hlasovky, tak tady právě podle čísel, samozřejmě dneska už se to úplně nedá říct, protože se dají převádět, ale právě vidím jakoby vzkazy od konkurenčních operátorů. Takže by mě zajímalo, jestli máte u sebe nějakého kolegu či kolegyni a má taky tenhle ten toho červeného operátora, jestli to je problém jenom u mě, anebo je to nějaký celoplošný výpadek. Nicméně aspoň, že chodí další vzkazy, třeba jako od Petra.
1: Ahoj Kubíku, přeju ti vše nejlepší k dnešnímu svátku. A jestli bys nám mohl zahrát na cestě na dovolenou, právě mý, jedeme do Chorvatska, už jsme v Záhřebu, aby nám to hezky utíkalo, třeba písničku Bad Boys. Jedu se synem, máme pánskou jízdu, ten tady už hýpe, a tak to musím odřít všechno já. Ale. Jde se, čau.
0: Péťo, hlavně šťastnou cestu, nicméně dnes mají svátek Liborové, Jakubové mají svátek až pozítří, tedy 25. Ale i tak, děkuji za přání.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Je tu druhá polovina noční jukeboxu a ani v ní nebude chybět nálož pořádné muziky podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: The happy

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Telefonní číslo 210 323 323 je jednou ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song. A tuhle cestu vybral Šimon. Šimone, ahoj.
2: Ahoj, vítám všechny posluchače na Rádiu Kiss a poprosíme o zahrání písničky Coco Jumbo.
1: Takže klasická devadesátka, Mr. President. Komu bys to ještě chtěl poslat?
2: Všem, co si teď konečně užívají a co nespí.
1: Dobrá.
2: A všem lidem ze Zaječova.
1: A já posílám nejenom song, ale i naši speciální samolepku s logem Rádia Kiss a se Sovičkou. Už víš, kam si ji nalepíš?
2: To ještě vymyslíme.
1: Já věřím, že udělá radost a třeba i označíš Rádio Kiss, až dorazí. Ahoj, měj se krásně.
2: Děkujem, nashledanou.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, mám tady vzkaz od Štěpánky, která píše: zahrajte prosím všem kysákům nějakou bombu, co rozproudí krev. Vracíme se ze Sicílie a pomalu usínáme. Děkujeme. A já věřím, že ta bomba, kterou vybral Láďa, určitě Štěpánku probudí. Láďo, co budeme hrát? Ahoj.
2: Ahoj, tak chtěl bych zahrát Gladiátora.
1: A komu ho chceš poslat?
2: A bude to mojí Martince, která je v práci, Barva Žok na pumpu. A dodatečně ještě taky znovu k jejím nedávným narozeninám a svátku.
1: Moc krát děkuju. Láďo, slyším, že jsi na cestách. Kam míříš?
2: No, jedu z Prahy do Dvora Královýho.
1: Tak to není zas tak dlouhá štrka, viď?
2: Ani no, 2 hodiny jsem byla.
1: Tak já věřím, že ti to při poslechu rádia Kiss uteče. Hlavně šťastnou cestu, užij si muziku a ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: A samozřejmě, kysáci, ani dnes nebudete uchuzení o naší oblíbenou pravidelnou rubriku Tajemné povolání. Jak se do ní registrovat, to se dozvíte už za pár minut.
0: Kiss.

0: Ladíte čtvrteční noční juboxy, já jsem Kuba Krabáč a dnes, samozřejmě jako každý týden, budeme mít před sebou naši rubriku Tajemné povolání, ale to až v další hodině. Ale jak vlastně se do takové rubriky dostat a o čem vlastně ta rubrika je, možná jste právě teď naladili totiž poprvé, tak vás seznámím s tím, o co jde. Jde o to, že vy teď zhruba do té čtvrté hodinky můžete využít aplikaci Rádia Kiss, tam dáte kolonku soutěž a nahrajete jenom vaše jméno a povolání. A já si vyberu jednoho z vás, nebo případně jednu, no a společně vymyslíme tři indicie pro ostatní posluchače Rádia Kiss a ostatní posluchači se budou snažit uhodnout v následující hodině, cože to děláte za to tajemné povolání. Takže ještě jednou aplikace, jenom jméno a povolání, jak se vám chce, jestli chcete nahrávat přes hlasovku, můžete, jestli to chcete jenom napsat, samozřejmě i to je přípustné. A tady je úplně jedno, jaké povolání děláte, jestli jste uklizečka nebo jestli jste ředitel nějaké firmy, tady mají šanci úplně všichni. A můžu říct, že zatím za ten rok a téměř půl, co vlastně tuhle rubriku tady máme, tak opravdu většinou ti, kteří se registrovali, tak říkali sami, že se náramně bavili. Takže neváhejte, využijte apku a já se moc těším, jaké že to povolání budeme dnes hledat.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
2: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: S Kysem se teď podíváme na dálnici D1, protože Jirka ví o jednom podvodu.
2: Ahoj Kysáci, ahoj Kubo. Prosím tě, chtěl bych upozornit na D1 směr na Prahu, 21. kilometr hned za tím zúžením. Stojí BMW na varovkách, má trojúhelník a v tom jsou takový ty bubáci, takový ty lupiči, co je hledá celý Slovensko. Jak dělají, že mají defekt, pak po tobě chtějí peníze a nabízejí ti falešný zlato. Tak si na ně dejte, kluci, bacha, jo? Mějte se krásně.
1: Jirkovi za informaci samozřejmě děkujeme, bohužel s tímhle jsem se setkal taky, takže opatrně na to. Přesuneme se do Litoměřic, ulice Žernosecká, tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla do dopravního značení. Pokud máte ze svých cest jakoukoliv informaci, určitě využijte mobilní aplikaci.

0: Někdy to zkoušíte jednou, někdy to zkoušíte dvakrát, někdy 10krát, 15krát a i víckrát a pak si říkáte, já už to zdám, tam se prostě nedá dovolat. Ale když vydržíte hodně dlouho, tak se to může podařit stejně jako Romanovi taxikáři z Olomouce. Ahoj!
1: Ahoj, Kobi, no, dneska 134.
0: Těžko je oči, pane, jo, teda. Ale je vidět, že opravdu nespíte, protože tady to celou dobu bliká, jak se snažíte dovolat.
1: Jak jsou ty prázdniny, je to těžší a těžší, no.
0: A to jsem si říkal, že asi bude větší klid, ale je vidět, že kysáci naopak jsou například třeba nadovolený a právě nemůžou spát, tak právě volají, anebo jsou na svých cestách a chtějí si trošičku ukrátit tu cestu. Tebe samozřejmě čeká taky dovolená, o tom bychom hodili řeč třeba někdy jindy, protože ty máš vždycky připravený vtípek. A já se přiznám, že jako vždycky radši dáme upozornění, viď?
1: Dobře.
2: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
0: Dobrá, můžeš, Romčo, tvůj pravidelný vtípek.
1: Takže vnouček se ptá dědu, říká, dědo, jak bylo v nemocnici? Mm-hmm. Ale prosím tě, ani mě nemluv. Zimák na Sibiři, ti tam leželi jak lazaří, kurňa vedle sebe, pěkně, že jo? No já jsem vstal, že půjdu domů, no a doktor se z toho posral.
0: No pane jo, pojďme k muzice. Ty jsi chtěl DJ Lhasu s Gabry Pontem a song Julia. Komu to chceš věnovat?
1: Takže Kubi, tobě, tak tvojí narození nám to zněl.
0: Děkuji.
1: Svátku a podobně. No a všem kysákům samozřejmě, naši noční lese, jako je Peter Skoť a Šnešrek, Dědek Bábina, David z Havlbrodu, jo, všem kamionákům, ale taxikářům, pekařům, no a holkám na benzínky taky, že jo.
0: Romčo, děkuji, že jsi zavolal, užij si muziku. Ahoj.
1: Taky ahoj, Kubi. Radio Kiss.

0: Kysáci, čtvrtá hodina se nezadržitelně blíží a to znamená, že už vám zbývá jenom pouhých pár minut na to, abyste se registrovali do naší rubriky Tajemné povolání. Do té doby jdeme plnit hudební přání podle Martina. Martine, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jak trávíš takhle čtvrteční noc?
1: No, my jsme tady s kamarádem ve stanu a užíváme si pěknou atmosféru Rádia Kiss.
0: Tak to je super. A kde takhle ladíte, jestli prozradíš?
1: Pěkně na zahradě.
0: Dobrá, prozraď, co budeme hrát a komu bys to chtěl poslat.
1: Já bych chtěl zahrát Happy Nation od Ace of Bay. Mm-hmm. A asi bych to poslal všem, co nemůžou usnout stejně jako my, kamionákům a jistě, že tobě do studia.
0: Moc krát děkuju. Užij si muziku a hlavně i to stanování. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Máte zajímavé povolání a myslíte si, že si ho ostatní nedokážou uhodnout? Připravte si telefon, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Salty Kek, 7, 8, guten.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V ročních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, jak jste právě slyšeli, začíná nám naše oblíbená rubrika Tajemné povolání. V minulé hodině jste se registrovali pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss a teď tady mám posluchačku Lucku. Luci, ahoj!
2: Ahojky.
1: Ty jsi mě tak trošku mile překvapila, že většinou z kysáky vymýšlím já vlastně nějak ty indicie, nebo má připravený kysák vlastně třeba jednu, maximálně dvě, ale ty jsi na mě vybafla rovnou ve své hlasovce všechny tři a myslím si, že dnes to bude velmi zajímavé. Luci, povídej první indici, na základě které budou ostatní posluchači rádi jaky zhádat, co to teda děláš za tajemné povolání.
2: Tak, moje první indicie je chceš mě.
1: Pojďme na druhou.
2: Vidíš mě každou noc.
1: A třetí, poslední.
2: A udělám ti dobře.
1: Wow, kysáci, takže pozor. Máme tady posluchačku Lucku a ta dala tyhle ty tři indicie. První, chceš mě. Druhá, vidíš mě každou noc. A třetí, udělám ti dobře. No tak, kysáci, jsem na vás zvědavý, co si myslíte, že Lucka dělá za tajemné povolání. Využijte mobilní aplikaci a dejte vědět. Pojďme ale k muzice. Ty jsi chtěla Florfilu a Megamix. Komu tu muziku chceš poslat?
2: Tak určitě by to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Úplně pro všechny, kteří poslouchají tak úžasný rádio. No a pro všechny, kteří musí v noci jezdit. A hlavně pro moji brušku Kačinku, která je teďka taky momentálně v terénu.
1: Dobře, tak jo, měj se krásně a hlavně laď dál vlnu Rádia Jakis, protože myslím si, že dnes se víc než pobavíš.
2: Tak to určitě.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Měj se, ahoj. Rádio Kiss. Est-ce que vous êtes là ce soir?

0: Ladíte čtvrteční noční juboxy na vlnách Rádia Kiss, já jsem Kuba Krabáč a na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Lucku. No a Lucka, řekněme, že probudila hlavně pánské osazenstvo našich posluchačů, protože se registrovala do naší rubriky Tajemné povolání, dala 3 indicie a na základě těch indicí vy se snažíte uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. První indicie je, chceš mě? Druhá, vidíš mě každou noc. A třetí, udělám ti dobře. Erik píše, tajné povolání, prodává párky v rohlíku na benzíně. Arnošt, je paní Lucie lehká děva, že takhle dělá v noci dobře? Zdraví Arnošt z Pardubic. Co si myslí Roman?
1: Čau Kubi, no tak to je teda prekérka, to je zapeklý ty. No. Řekl bych, že dělá ve vykřičeným domě, ale posluchačka, ale nevím. Zkusím to střelit do doka, já nevím, vyrábí postele třeba. Tentokrát fakt nic nenapadá. To bude těžký. Tak jo, čau.
0: To napadlo i Milana.
2: Dobré ráno, tak k tomu tajemnému povolání. Já bych tipnul, že paní vyrábí buď to matrace, nebo ložní povlečení, deky, polštáře, prostě něco v posteli nebo do postele. Měj se, Milan.
0: Roman také.
3: Nerobí jde na slečna na... Dobrý večer, pravím. Nerobí slečna v paní náhodou postele alebo matrace podle toho uhádní povolání? Ináč prajem pekné ráno a šťastné cesty na cestách, do cesty.
0: Další 3 hlasovky bych dal do kategorie náš posluchač se právě zamiloval. Jurášku.
4: Čau Kubí, tak to bude určitě hrozně moc šikovná ženská. Pak bych se na ní vzal telefonní číslo. Ne, snadka. Jezdí kamionem, to je jasný.
0: Venco.
5: No ahoj Kubíku. Za prvý vůbec netuším, co Lucí teda dělá. A jestli mám takovýho tucha, tak to stejně do éteru říct nechci, ale určitě bych chtěl, aby to dělala i mě teda.
0: Milan a zároveň vybírá muziku.
6: Ahoj, tady Milan. Tak k tomu tajemnému povolání, nevím, co teda paní dělá, ale určitě bych asi ji potřeboval. Ne, kecám. Myslím, že vyrábí nebo rozváží kávu. A prosím tě, zahraj mi tam ještě od Emily May. Pro všechny fajn lidi. Díky, Milan, ahoj.
0: Muzika je nachystaná, Kysáci, vy využijte mobilní aplikaci Rádia Kysá. Jsem zvědavý na vaše další tipy.
7: Rádio Kiss.

0: 23. července vy posloucháte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss a já jsem Kuba Krabáč. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Lucku. Lucka se registrovala do naší pravidelné rubriky Tajemné povolání a dala více než zajímavé tři indicie, na základě kterých se celou hodinu snažíte uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Indicie číslo jedna je: chceš mě. Druhá: vidíš mě každou noc. Třetí: udělám ti dobře. Zatím jste tady měli takové víc než zajímavé tipy. Padala tady často postel, jako výroba postelí, pak tady byla kávička, párek v rohlíku, no a dokonce tady zazněl i vykřičený dům. Co si myslí Hurvajs?
1: Číšnice v baru, nebo nějaký nonstopáči.
0: Lucka na to jde velmi zajímavě a je vidět úplně ten mužský a ženský pohled.
2: Tak krásné ráno, já si myslím, že dnešní tajemné povolání by mohlo být, že paní opravuje vany, nebo vyrábí vany, spíš vyrábí vany nebo sprchové kouty, protože co chci každý večer a udělá mi to dobře, tak je vana nebo sprcha. Takže asi tak. Krásné ráno, Lucka.
0: Luci, naprosto souhlasím. Aleši.
3: Ahoj, Kubo. Tak mě napadá, že Lucka dělá čokoládovně, co má ve znaku hvězdičku. Měj se, Aleši.
0: Já můžu prozradit zatím jediné. Ještě nepadla správná odpověď, takže kysáci, moc se těším na vaše další tipy, co si myslíte, že Lucka dělá za tajemné povolání. Ještě jedno indicie: chceš mě, vidíš mě každou noc a udělám ti dobře. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět.
4: Rádio Kiss, to nejlepší od 90.

0: Armin van Buuren a Good Boys Forever, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. Já si myslím, že je taky nejvyšší čas zvednout i naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Lukáš. Luky, ahoj!
1: Ahoj, ahoj, Kubo.
0: My tady v této hodině máme posluchačku Lucku a Lucka nám na začátku hodiny v rubrice Tajemné povolání dala tři indicie, na základě kterých se ostatní posluchači snaží uhodnout, co dělá za tajemné povolání. Ty indicie jsou: chceš mě, vidíš mě každou noc a udělám ti dobře. Luky, co si myslíš, že taková Lucka může dělat za tajemné povolání?
1: Chceš mě, vidíš mě každou noc a udělám ti dobře. Vyrábět lampičky?
0: Může být. Pojďme ale každopádně na muziku, protože odpověď na tuhletu otázku zjistíme už za pár minut. Ty jsi chtěl od Rádia Kiss, a to znamená našeho týmu, v produkci Žána Luka Kiss Message. Komu chceš tenhle ten song poslat?
1: Je to pro všechny kysáky, co byly jako zamácháči. A že jsme to užili. Ano. To masakr. Bude to pro tebe, jo, narozeniny. Jo. Jsem si to užil. My taky teda.
0: Neskutečně.
1: Ale budeš v Písku?
0: Budu v Písku, budu tam mít na starosti stejně jako Lukáš Bláha Kiss Shop.
1: No, tak to se uvidíme. Tam bude i víc času, my tam budeme tentokrát. Teď se chystáme na tu Veronu.
0: Ano.
1: A na ten Big Summer Fest, no. Tak
0: dobře.
1: Tam
0: Luky,
1: bude taky Verona.
0: No. Užij vlastně si to.
1: Koukal, že i Verša s Feťou byly dneska v Bass Machineu.
0: Je to tak, přesně tak.
1: No, já jsem neposlouchal, no. Dobrý, tak se uvidíme v Písku.
0: Luky, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A kysáci, za chviličku už finálové hlasovky. Rádio.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Ladíte čtvrteční noční juboxy, teď jsem se malinko zarazil, jestli už je pátek nebo čtvrtek. Ne, ještě je stále čtvrtek, ale jak se říká, čtvrtek je přece jenom malý pátek, takže nejsme od toho daleko. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Lucku. Ta nám dala 3 indicie. Chceš mě? Vidíš mě každou noc? A udělám ti dobře. A na základě těle těch indicí vy jste se celou hodinu snažili uhodnout, cože to ta Lucka dělá za tajemné povolání. Jiná Lucka píše, dobré ráno Kubí, podle mě je Lucka DJka v nějakém klubu, přeji krásné ráno. Zdenka píše, že je, vyrábí postele. Potom tady mám Romana, který píše, dobré ranko, na dnešní povolání paní možná vyrábá cigarety, vela lidí si dá cigaretu před spaním. Co si myslí kamioně Jejda Peťule?
1: Tajemným povolání nevyrábí slečna světla, osvětlení nějaký.
0: Jirko?
2: Ještě jednou dobré ráno, já si myslím, že slečna vyrábí toalety, to mi sedí nejvíc. Udělá mi dobře, vidím jí každou noc. Myslím, že to je ono. Ahoj, kysáci, mějte se krásně.
0: Lukáš.
3: Ahoj, tady je Lukáš. Co by také vyráběla pivo? Takže sládkařka.
0: Martin.
4: Čau, Kubo. Tak slečna Lucie by mohla dělat masérku, protože samozřejmě, že každý večer si zničený z práce.
0: A nakonec Radek.
5: Ahoj, Kubajs. Hele, teď jsem vstával a podle mě slečna Lucka teda rozdělá dobrý téma. Ale za mě... Co chci každou noc, co vidím každou noc, a co mi udělá dobře, no přece dek a polštář. Takže výrobce nebo prodejce dek a polštářů. Mějte se hezky, krásný ráno všem, kdo jdete do práce a kdo se vracíte domů, tak dobrou noc. Čau, Radek.
0: Já už mám Lucku na našem telefonním čísle 210-323-320. Luci, ještě jednou ahoj.
6: Ahoj.
0: Jak jsi zužila tuhletu hodinu?
6: No úplně úžasně, bombasticky.
0: Která, nebo ne odpověď, ale který tip tě nejvíc pobavil?
6: No ten vykřičený dům, no.
0: Já se přiznám, že vlastně tyhle ty 3 indicie hodně k tomu, jako řekněme, vedly a myslím si, že se začaly ozývat právě pánové. Dokonce někteří z tebe byli víc než nadšení. Prozraď, jsi zadaná, vdaná?
6: Ano, zhodná.
0: Takže pánové, máte bohužel smůlu, ale teď je ta důležitější část a to prozradit, cože to teda děláš za tajemné povolání.
6: Tak moje tajemné povolání je rozvážím pečivo, takže pekař.
0: Takže je to pekařka, kysáci, bohužel dnes to nedopadlo, vyhrála to Lucka. Luci, tak nám zkus ještě jednou teďka nastínit ty 3 indicie, proč tě takhle napadly.
6: No, tak to chceš mě, tam vlastně si můžeš vybrat, co bys si chtěl, třeba, že jo, rohly, kousku.
0: Jasně.
6: A potom tam bylo, vidíš mě každou noc,
0: jasně.
6: No tak já jsem pořád každý den za volantem, že jo, v noci. No a udělám ti dobře, no naplním ti bříško.
0: No jasně, teď jak co se říká, přece spokojené bříško, spokojený člověk. Luci, děkuji moc krát, že jsi takhle registrovala a samozřejmě my pokračujeme už v pondělí. Měj se hezky, ahoj.
6: Mějte hezky, ahoj.
0: A kysáci, pojďme plnit hudební přání a docela tematicky si někdo, a pozor, to není můj mysl, můžu když tak udělat screen, říká nadržená sova. Tak nadržená sova dostává slovo.
7: Dobré ráno, Kubíku. Zahrál bys mi tam prosím písničku Do It od Maduara. Díky moc, udhud.
0: Děkuju samozřejmě kysáci všem, že jste se vůbec účastnili a že jste takhle zkoušeli typovat, cože to ta Lucka dělá za tajemné povolání, protože bez vás by to prostě přece nešlo. Teď si dáme Maduar na kysu.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Před námi je možná poslední hodina nočních jukeboxů, ale ještě zbývá spousta času vybírat toho nejlepší od 90. let až po současnost.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy. Yeah.

0: Rádia Kiss.
1: Jaká bude další muzika? Na tuhletu jednoduchou otázku odpoví Jirka, který už je na našem telefonním čísle 210 323 323. Jirko, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Vstáváš nebo naopak už se chystáš na kutě?
2: Ne, už jsem stál, už jsem za volantem kamionu a frčím zpátky na Moravu.
1: Kolik ti ještě zbývá zhruba kilometrů?
2: Nějakých 250 kilometrů na vykládku a pak nějakých 130 ještě dom.
1: Tak já doufám, že při poslechu rádia Kiss ti to bude utíkat. Vybral si Chemical Brothers a song Go. Komu to chceš věnovat?
2: Tak svojí rodině, ženě, která ještě spí s dětma a všem kamionákům a všem řidičům, kteří jsou na cestě, ať v pořádku dojedou.
1: Jirko, hlavně šťastnou cestu, užij si muziku, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: A jaká bude Kisáci další muzika? Dejte vědět třeba prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss.
0: Rádio Kiss.

Zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Nina, Sun Is Up, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss, stále ladíte noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. Mám vždycky radost, když můžu udělat radost vám a nejenom jednomu, ale třeba dvěma, třema a tak dále, což je zrovna tenhle ten případ. V první řadě vítám v éteru Kubu, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj Kubo.
0: Dobré ráno, už jsme si tak nějak pochválili jména, že?
1: Přesně, polehtatego se musí.
0: Je to tak, dnes mají svátek Liborové, nicméně pozítří mají svátek Jakubové, tak už jsme si i dopředu popřáli taky všechno nejlepší.
1: Tobě taky, přesně tak.
0: Je to tak. Pojďme prozradit, cože to budeme hrát, protože to je i zároveň výběr Míry, kterého si pustíme za chviličku, tedy DJ Tiesto a Just B. Komu ty bys chtěl tuhletu muziku věnovat?
1: Ale zahrajeme to všem, kteří potřebují po ránu nakopnout, protože je to občas potřeba.
0: Je to tak, ale
1: to
0: na druhou stránku říkáme si vždycky, že čtvrtek je vlastně takový malý pátek. Máš to taky tak podobně?
1: Úplně ne, ještě v sobotu mě to čeká.
0: Ajajaj, no je samozřejmě pravda, že je tady spousta posluchačů, kteří nemají volné víkendy a musí pracovat, protože přece jenom by to jinak vlastně nefungovalo. Kubo, děkuji moc krát, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
1: Taky. Ahoj.
0: A jak jsem říkal, teď dostává slovo Míra.
2: Dobré ráno, Kubi. Prosím, zahraj mi tam Tiesto, Just B, pro všechny kysáky, láme tvé do studia, pekáře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Čauky, Míro z Olomouce, a ještě koukám, že mi tady přistál Jirka.
3: Dobré ráno, kysáci, tady Jirka, taky kulatá lopata, takže Jiříku, neboj se, nejsi v tom sám. Ahoj, Kubo, dobré ráno, prosím tě, zahraj nám tam něco takového ostřejšího od Tiesta. Díky moc a všem přeju hezký den. Mějte se, ahoj.
0: A kysáci zdaleka nekončíme, takže dejte vědět, jaká bude další muzika.
4: Kiss.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Probouzíte se do čtvrtečního rána, máme 23. července a svátek slaví Liborové. A my jdeme plnit ještě další hudební přání, protože do 6. hodiny máme ještě spoustu času. Kuba Kubánec dostává slovo.
3: Nazdar, nazdar, Kubíčku, dobré ráno. Prosím tě, prosím, zahraj nám nějakou krásnou písničku, když máme ten malý pátek na Moravě a i v Čechách možná. Tak nám zahraj nějakou pecku, ať je to všem dobrým lidem, řidičům, novinářům, řidičkám, balíkářům, pekařům, hlavně kamošovi do Prahy, Plampimu, které rozváží nějaký noviny. Takže díky moc a krásný den, čauky.
2: A jaká pecka to bude, to nám prozradí David.
4: Ahoj, dobré ráno. Děkuji, prosím, jestli byste mohl zahrát nějakou písničku hezkou od Cosmic Gate. Děkuji moc, David.
2: Ahoj. Volume doprava, teď se jdeme probouzet.
1: Radio Kiss.

0: Jedna hudební pecka střídá druhou a o tu další se postarají rovnou dva z vás. V první řadě vítám Juraje. Ahoj!
1: Ej, dobré ranko, Kubičku, dobré ranko všetkým kysákom, takový krásný letný deň. Zapršalo nám trošku v noci, ale to vôbec nevadí. Tak?
0: Já myslím, že tobě jako farmářovi to vlastně naopak jako prospěje, viď?
1: Jasné, travička porastě pěkně, koníky mají co papkať.
0: A kolik máš schválně koní?
1: Zatiaľ máme dva, ale na budoucí rok sa nám schyluje
0: na další. Tak to je dobře takhle slyšet. Samozřejmě za chviličku nám Katka prozradí, cože to budeme hrát, ale tebe se zeptám, komu bys následující song chtěl věnovat?
1: No a samozřejmě tebe ho chcem věnovat, tvým narozeninám. Doufám, že jsi to včera užil a ještě budeš užívat aj o víkendu, však?
0: Děkuji, je to pravda.
1: A tiež by som chcel pozdraviť Petera do Tyrolska, aj tam tie klobásy poriadne napchá, aj máme čo papkať, ať vám čo dovezie do lokte. A samozrejme Marka, čo zastupoval v ranu trojcu, Mišku, čo tiež bola na záskok za Terku Jandovou, Vlastika na fanpage, ktorý má teraz dovolenku, tak kde sa váľa u mora. Michala Vinára, no pozor, mám info, o dva týždne bude Burčák.
0: Ej.
1: No, už sa to skiluje, ej. No a samozrejme, rannú trojcu RAP, ano. Čo nám zasa vymyslia dneska a všetkým kysákom, ať sa im dobre stáva a tí, čo idú spať, tak ať sa im dobre synka.
0: Jurej, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, krásné čtvrteční ráno, ahoj.
1: Ty těž a čauko, kakauko.
0: A jaká teda muzika poběží, to nám prozradí Katka.
2: Krásné dobré ráno, Kubi, prosím tě, zahraj mi tam Schumachera a bylo by to pro Liborka Hamříka z Bruntálu k svátku a samozřejmě pro tebe k včerejším narozeninám. Díky moc, ahoj.
0: Je to taky sáci, Liborové mají dnes svátek, takže pánové, všechno nejvíc nejlepší.
3: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
4: 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
5: Schumacher.

0: Desátý čtvrteční noční juboxy jdou do svého závěru a jelikož mě tady budou střídat tři pánové, Roman, Alex a Patrik, tak jsem si říkal, že bychom nakonec mohli naopak, aby se tady síly vyrovnaly, dát slovo třem holkám, ženám, kysačkám. A začíná Verča, která by se chtěla trošku probrat.
1: Ahoj, tady Verča. Mohla bych prosím poprosit o zahrání nějaký český pecky. Prosím něco, co mě probere, co probere ostatní kysáky. Co stávají do práce, nebo už jsou v práci, nebo se chystají do práce, nebo jedou do práce jako já. Tak prosím nějakou pecku. Děkuji.
0: Další, kdo se ozvala, je Pája.
2: Ahoj Kubí, zahraj si tam nějakou písničku, bylo by to jenom pro tebe, tak výběr nechám na tobě k tvým včerejším narozeninám a přeju ti hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky a ať ti to tak krásně moderuje dál. Měj se krásně, Pája.
0: Moc krát ti děkuju a samozřejmě děkuju všem, že jste se mnou dnes v noci byli, že jste tak hezky komunikovali, nahrávali přes mobilní aplikaci Rádia Kiss a volali. A my chceme nějakou pořádnou českou pecku. Jaká to bude, to nám prozradí kamionějda Peťule.
3: Ahoj Kubo, prosím tě, zahraj tam od Romana Anděla Ludoveckou a bylo by to pro všechny řidiče, řidičky, pro tebe do studia, všechny ty včerejším narozeninám, pro kolegu Marťasa a pro všechny, co mě znají, díky moc, kamionějda Peťule.
0: Já jsem za to, aby tahle ta písnička běžela aspoň 7x za sebou. Co vy na to? Tak klidně potrapte tu naši ranní trojici. Já se zatím loučím.
4: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.
5: Ludi, a sadněte si rovno a budete jesť. Ho.

0: Alexi, ty máš hudební sluch, komorní, a hoď nám tam, prosím tě.
1: Dobrý naladěno, Patrik, taky.
2: Kubo, jo. Takhle já vypadám, když si jako přiskřípnu něco, ale to je jedno.
0: Zpíváme Kubovi Kysáci a všichni hezky nahlas, jo?

0: Pravda! Panečku, já jsem musel rychle vytáhnout normálně mobil, abych si je tady natočil, protože to je tak super sladký. Mně se normálně úplně udělali takový červený tvářičky z vás teda.
1: Kubo, tak ty jsi měl narozeniny včera, ale rovnou si navázal noční vysílání, je takže tak, jako by se měl stále.
0: Byl to krásný dárek vlastně, protože jak líp strávit vlastně narozeniny, než právě s přáteli. A kysáci jsou nejenom přátelé, to je přímo rodina, že jo?
1: A říkal jsi, že to je tedy poslední rok, kdy máš 30 na začátku.
0: Je to tak, příští rok už začíná stolička.
1: Hezky!
2: Hezky.
1: No jo.
0: Takže vy dva mi začnete vykat, jo?
1: Hele, Kubo, takže všechno nejlepší od nás. Děkuju. Všech, celého týmu, všech posluchačů. Přišlo mi asi 50 e-mailů s tím, abych ti poděkoval za to, že jsi nechal duši na Kiss Party u Máchova jezera.
0: Děkuju moc.
1: Říkali, byl tam nějaký šílenec, který nepustil vlajku z ruky, neustále s ním mával doleva doprava, že seš nezmarvil, že něco.
0: Je to tak, já jsem nezastavitelný. Prostě buď tančím naplno, anebo vůbec.
1: To jo, takže prosím tě, i s tím věkem, jak to bude stoupat, drž to, jo, tu energii,
2: kterou máš v sobě.
1: Dáme ještě Kubovi nějakou písničku.
3: Jakou?
1: No, narozeninovou.
4: Všichni moji známí, dnes tu slaví s námi, tenhle ten můj velký den.
1: To je muzika, kterou Kuba začne poslouchat.

0: Filmové tipy.
1: Do kin už brzy naskočí dlouho očekávaná česká komedie, která pohladí a potěší všechny milovníky trampingu, stanování, rybaření i laskavýho humoru. Dovolená v Českém ráji nás vezme za jednou trošku rozhádanou rodinou. Drahá polovička by totiž ráda k moři. A méně drahá polovička zase počirák. A tak zvolí kompromis. Kemp. Takže stan, skládací židličky, ešusy, spacáky, gitáry, Diana a společný umývárky. A dovolená snů může začít. Letní komedie je v kině od 30. července. Pro KIS Katka Čepelíková. Best of Milan.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Na obloze dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a ujediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Bývalý národní konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi a vyzval své stoupence k jejímu obnovení. Orbán učinil první důrazná politická prohlášení od drtivé porážky své strany Fidesz v dubnových parlamentních volbách. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic zve veřejnost na den otevřené dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto, který se uskuteční tuhle sobotu od 10 do 16 hodin. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost projít si měsíc před uvedením do provozu dokončovaný úsek dálnice pěšky, na kole, bruslích nebo koloběžce.
1: Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaj WTA v Praze do čtvrtfinále. Obhájkyně titulu a nasazená jednička Bousková porazila na štvanici Američanku Leeovou 7-5 a 6-4. Příště se utká s Valentovou, která zdolala Australanku Maju Jointovou 1-6, 6-0 a 6-3. Šalková deklasovala Francouzku Dodenovou 6-1 a 6-1. Za námi jsou zprávy s datem 23. července a startuje ranní KIS.
3: Startuje ranní KIS.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Slyšíte to? Ta holka zpívá, jako kdyby nebylo 6 ráno. Ta je úplně v pohodě. Hezké ráno všem. Alexovi,
1: Romanovi
0: a Patrikovi.
2: Děkuji, hezké ráno.
1: Hezké ráno, kysáci.
0: Tak co, Patrik, včera všechno zvládnul si?
2: Všechno v pohodě,
0: ložička,
2: dobrý, nebolí.
0: Dobrý, nebolí. Už to funguje, jo?
1: No, tak nějak jako jo.
0: Když si nás včera po 7 ráno opustil, tak Alex tady plnil ten úkol s tím, že musel přát Magdalénám.
2: Já jsem to ještě chvilku slyšel, jak se ti líbil můj hudební člověče, podklad, který jsem ti vymyslel.
1: Ty jsi mi dal, ty jsi mi fakt dal. Takhle, musím říct, že tu písničku mám strašně rád, jo. Mm. Ale když si poslechnete ten originál, no, tak tam nikdo nespívá, tam se do toho dělá jenom zvuky nějaký. A ty jsi mu po mně chtěl, abych vlastně do toho repoval, což byl teda jako úkol, no. Nebylo to jednoduchý, ale nějak jsem se s tím popral.
2: Naskočil si do tempa dobře, si myslím.
0: No, dobře, no, tak jako, tady je záznam.
1: Po hlavě.
0: A teď se připrav, Alex, pro Magdaleny za 3, 2, 1.
1: Máme velké neoslovy, můžeme ještě jednou, počkej. Strašně rychlý. Ježíš Maria.
2: To se povedlo tohle.
1: To trochu netrefil. Tady jsem skočil mimo.
0: Dáme si tu lepší verzi.

0: Radio Kiss. Protože ty jsi naše milá miss. Yes!
1: Ranní Kiss. Od 6 do 10.
2: Jo, nakonec se to povedlo. Magdám to snad udělalo trošku radost.
3: No, jako nejlepší bylo Magda Magi.
2: Magda Magi. Hele, já nechci nějak něco podsouvat někomu, ale co kdyby se dneska role otočili. Jako...
4: Já myslím, že by to vůbec nebylo špatné.
3: Jako, že by zpívá Roman.
2: Ne, to
3: jo,
2: ne.
3: Jo, to by se každému líbilo.
2: Na vůbec to ne, ale
5: já
2: jako...
5: Já totiž naprosto vím, kam míříte vy dva.
2: Že by jako Alex našel nějaký podklad Patrikovi.
4: To zní jako skvělý nápad, Romane, teda. Co? Nějaký napadlo.
2: A Patrik by dal něco na Libora.
5: No, já vidím ty vaše úsměvy.
4: Navíc on tak rád rapuje a vymýšlí texty tak prostě ze vzduchu.
2: A dobře, a uděláme to tak, ať je to fair. Dneska Patrik a zítra, nevím teda, kdo má svátek zítra.
5: Nevím.
2: Ale zkusíme to rychle najít.
3: 24.7.
2: A to bych se vzal zase já.
4: Že bys se dal ty? No tak to je dobrý.
5: Kristýna.
2: To je hezký.
4: To je spousta rýmů.
2: Jako jaký třeba, Alexi?
4: Kristýna, může být blondýna.
2: Argentýna.
4: Argentýna.
5: Špína. Ne, to je blbý. Ne,
2: to teda je, bych teda blbý, je. Jako mít svátek, aby ti někdo rýmoval do špíny.
5: To mě první napadlo, pardon. No.
2: Liborové vlastně v půl osmí ani neposlouchejte, protože buchví, co mám Patrik na chyst.

0: Jak stíháte dneska ráno, kysáci? Co vy, kluci, stačili jste projet sociální sítě, trošku scrollovali?
1: Ještě jsem to úplně nestíhal.
2: Já se snažím teďka to omezit po ránu, takže já si to dávám až třeba po tý šestý.
0: To je škoda, ale přicházíš o zábavu, já jsem se ráno tak pobavil, nevím, jestli jste to video viděli už nebo ne, ale nejlepší je, když někdo stropí nějakou věc a hlavně vy v tom nefigurujete, jo? To je důležitý.
2: Souhlasím, absolutně.
0: Že se můžete smát cizímu neštěstí. To takhle, kluci, nejmenovaní kluci v jednom českém autobazaru. Parkovali auta. Jako někdy si říkám, že to musí být docela dobrá, zajímavá věc, jak těch tisíc aut dokážou tam nějak zorganizovat, zaparkovat, že jo?
2: Pravda, jo. No.
0: Ale tyhle kluci to dělali stylem, že se opravdu náramně bavili, takže mě by to asi taky lákalo. Kdykoliv jakýkoliv auto vždycky potřebovali nějak popovíst, tak vždycky tak, jako jsme to dělali ve 20 letech. Plyn normálně na zem, plnej kotel, pustit
2: prostě,
0: spojku,
2: jasný.
0: Hrabačky a jo, a teď to pískalo všude. Problém je, že se tohle dělo v 11 hodin večer. A jeden z lidí, který bydlí vedle toho autobazaru, tomu štekly nervy, tak to všechno natočil. Takže tam je vidět to parkování těch aut tímhle stylem. To chceš potom kupovat, že jo? Když zase to nenadí, někdo tomu dává takovejhle čou. Sjíždí tam pneumatiky. No a video je venku a je to teď ohromnej virál.
2: Brio, no já jsem viděl kdysi, od někde, nevím, jestli to bylo ze státu nebo z nějaký jiný zemi, že se podobné věci dějou v servisu, že tam necháš to auto, no. Oni ho opravějí. A teď tam měl nějaký pán kameru, která mu to natáčela celou dobu. A teďka viděli, že prostě borci si to auto vzali a udělali si kolečko, někam jeli na nákup. A
0: tohle
2: prostě
0: se dělá docela i omluvit, protože tohle se stalo mýmu kamarádovi, který má auto extra drahý, ale zároveň ho má napojený na satelit. A najednou říká, hej, už bych měl auto mít. Já ho mám tady kavárny na náměstí, jo. Hele, a večer, hele, ten je na hlubokej.
2: Sledoval.
0: Kam s tím jede? A když potom je chtěl konfrontovat v tom servisu, tak oni říkali, že tohle není žádná náhoda, že se jenom chtěli ověřit, že auto je správně opravený a že prostě všechno OK.
1: Jasný, ale ženu vzal na rande stejně.
0: Bůh ví, jestli ženu, hele.
3: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: soutěžní den z Alavis Maxima Hydromax o voucher za 5000 korun. Soutěžní otázka dnešního dne? Co to je za přípravu, Alexi?
1: No, tak já jsem nevěděl, že to na mě vyhodíš už v tuhle hodinu.
2: A ta druhá otázka,
1: my to většinou děláme až po deváté, že?
2: Tu druhou otázku víš?
1: Já vím tu třetí až.
2: A ta je.
1: Jaká část těla, zopakuju to ze včera, má největší obsah?

0: nechápu a nevěděl jsem, že musím vidět všechny otázky na tu soutěž. To si mi neřek. To, jako to je nějaká podpásovka.
1: Tak je to jednoduchý, ne?
0: Jak je, no tak mi řekni nějakou otázku.
1: Jak se nazývá proces, při kterém se voda mění v páru? Podívej na Patrika, jak je připravený. Druhá otázka, které ne, moře je nejslanější?
0: Dobře, tak já si otevřu.
1: Třetí otázka, jaká je největší sladkovodní plocha na světě podle objemu vody?
0: Já si zkontroluju ten e-mail, co jsi mi napsal. Tak a tady, hele, tady to odskroluju. Ježiš, počkej, tady nějaký úplně mini písmo, co to je? Je to nějaká dvojka areál? Když to... Aha. Proč to píšeš takhle malým? Ne, pánové, vy se smějete, ale já jsem si pro vás taky připravil dneska soutěž, abych si vás taky trošku vyzkoušel. Takže se máte na co těšit, no.
2: To je taková odveta určitě za včerejšek, totiž Patriku, včera byl světový den mozku.
1: Ale...
2: A my jsme se pokusili zjistit, jak velký mozek
0: ano.
2: má náš Alex.
0: Já bych to takhle jako ukončil, že ten mozek mám a velikost je taková, no, velmi průměrná.
1: Ale to jsem slyšel ještě chviličku, ozval to dobře.
2: Byl dobrý, ale chceš vidět, jak to Alex vládá i dneska?
1: Jo.
2: Tak schválně, během 5 vteřin,
0: tak pojď.
2: 5 celosvětově známých filmů teď.
0: Harry Potter, Pán prstenů... Avengers.
2: Nejde to.
1: No dobrý. Před půl sedmou to nějak nefunguje.

0: 6 hodin.
1: Radio Kiss. Počasí.
2: Na obloze dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a ujediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Pozemky pro bydlení za posledních 10 let výrazně zdražily v průměru o téměř 220%. Nejdražší jsou pozemky dlouhodobě v Praze, Brně a jejich okolí. Nejvyšší procentní růst ale zaznamenaly regiony, které dříve patřily k těm cenově dostupnějším. Například Jeseník, Žďár nad Sázavou nebo Znojmo. Naopak nejpomaleji se ceny zvyšovaly v Karlových Varech. Premiér Andrej Babiš odletěl na oficiální cestu do Srbska. Oficiální program v srbské metropoli začíná dnes. Premiér bude jednat jak s prezidentem Aleksandarem Vučićem, tak se svým srbským protějškem, a to o posílení obchodu a investic, spolupráci v obraně i budoucnosti Srbska v Evropské unii.
1: Sport.
2: Fotbalisté Liberce vstoupí do prvoligové sezóny s cílem vybojovat pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem účast v evropských pohárech. V soutěžích UEFA se Severočeši naposledy představili před 6 lety. Ve Slovanu zatím zůstává největší hvězda Ermin Mahmič. V klubu ale počítají i s variantou, že bosenský reprezentant po vydařeném vystoupení na světovém šampionátu může odejít. Za námi jsou zprávy a teď už pokračuje ranní Kiss.
1: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: po půl sedmé a já si vždycky při téhle písničce vzpomenu na toho kamionáka, jak zpíval v té kabině a někdo ho nahrál. Je to legenda. Znáš to, Alexi?
1: Ne, neznám.
0: Nevíš?
1: Neznám, ne.

0: Ráno.
1: On hlavně jako trefil tu tohoninu,
0: no,
1: což
0: jasně.
1: Je dobrý.
0: Jasně. Dneska je čtvrtek 23. července, takže co pak to máme za dny?
1: Máme Národní den občerstvení a to můžeme spojit, protože rovněž taky je Národní den vanilkové zmrzliny. Mňam, mňam, mňam.
2: Já nevím teda, s čím bych to spojil, s tím tvým tématem, ale je to velmi zajímavý. Dneska je Národní den nádherných babiček.
1: Pozor, ale nádherných, jak se definuje nádherná babička?
2: Že jí to sluší.
1: A tak to sluší skoro každý.
3: Na starém bělidle bylo lauter hova.
0: To byla babička, kterou jsme měli všichni v hlavách.
2: Ano.
0: Jo, jo, jo. Hele, ale mám tu záznam rozhovoru mezi vnukem a babičkou, jo.
4: Mně se vůbec nelíbí holky. Tak se ti snad líbí kluci, ne?
0: Čekáte, jo, jdeme na to.
4: Co s těma klukama?
5: Ne, ale já nevím, jak se mám identifikovat.
4: Identifikovat? Oni tě hledají policajti?
5: Mně se prostě víc líbí to.
4: Co to je to? To je jako střední rod, město, moře, kuře, stavení, nebo co to je to?
5: Ne, ale já jsem binární.
4: Vědí to prosím tě vůbec vaši tohleto? Nevědí, no budeď, ale hlavně, že to ví bába.
5: Strava jsem toho, vidím na TikToku, že jsem z toho savage.
4: Savage? Snad sandwich, ne? Co to je savage?
5: O, Modu, ty jsi fakt trash, já to musím skipnout.
4: Víš co? Tak když to chceš skipnout, tak to skipni a nazdar. Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Ještě tam chybělo, že mu jedna měla přistát od babičky.
1: No, no ale pánové, já si vyzkouším, tam bylo to město kuře něco, slovíčka, to už trošičku se blížíme k té hře, co jsem si pro vás
0: jo,
1: připravil.
0: Jo, ty chceš tu hru.
1: Ano, no, ano, to za tři minutky.
0: Ale počkej, ale předtím je šotík.
1: No, šotíček.
0: A když tedy máme mluvit o krásných, nádherných babičkách, to na rovinu snad každá babička je nádherná.
2: Jo, ale to moc pěkný den, jakože.
0: Je, babi, viď, ještě když za náma přišla s tou zástěrou, v ruce držela tu nudlovou polívku, teď to vonilo po celé kuchyni, to byly časy.
2: Mě babička vždycky dělala k snídani, kdykoliv, škrundy se to jmenuje.
0: Ty, to jsem někde slyšel.
2: Takový zamotaný těsto, pomazaný máslem, na to mák, sladoučky.
1: Já, výborný. Hezky.
0: Hele, ale určitě v řadách našich posluchaček babičky máme.
2: To víš, jo. Mm-hmm.
0: Takže babičkám zaspíváme.
1: Ano.
6: Ranní show.

0: No jo, no.
1: Já myslím, že je na čase si už napsat ten seznam pro toho Ježíška, dopis, že se to ano. stihlo udělat. Ale zpátky k tomu, co máme tady naplánovaný. Pánové, já jsem si teda pro vás připravil hru. Budete mít za úkol vysvětlit tomu druhému tři slova, které jsem vám vybral, ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak budete moci vysvětlovat slovy na jedno jediné písmeno, které vám taky vyberu.
0: Aha.
1: To znamená časový limit jedna minutka a Romane, ty třeba začneš, nebo Patrik, už tě uvidíme podle chuti a během těch 60 vteřin budete muset vysvětlit ty slova, ale pouze slovama na jedno písmeno.
2: Takže Roman bude mít třeba slovo lampa, já nebudu vědět, že má slovo lampa, a bude mít písmeno O a na písmeno O všechno bude muset vysvětlovat pomocí písmena.
0: Takže
2: O.
0: Řeknu přesně. Osvětlení.
1: Ano.
0: A to stačí a musí přijít na lampu, jo?
1: Já myslím, aby to bylo zajímavější, že se vyhneme těm samohláskám a necháme jenom souhlásky.
0: No dobře, no, jako oni ti fandí, posluchači, abys nám naložil. No.
3: Alexi, nedej se, nedej jim to zadarmo. Mějte si krásně, ranní trojku, pája.
0: Hele, platí tady takový nepsaný pravidlo,
1: ano.
0: Že většinou mě vždycky kolegové Míša s Patrikem dají správný odpovědi dopředu. Jako.
1: Jo, já jsem ti je poslal, ale hodně malým písmem.
0: Jo, je to tam napsaný, jo.
2: Tomu věř.
1: Proskoumej ten mail.
0: Já vždycky musím vyhrát. Já.

0: Patrik tady hlásí, že už je to 11 let starý song.
1: Ano, Timmy Trumpet Freaks, ale furt to šlape na Majdanech.
0: To jo, snad to bude šlapat i teď. Alex nám tedy připravil takovou rychlou soutěž, aby nás po ránu zahřál.
2: Přesně tak. Ještě jednou vám zopakuju pravidla, kluci. Je to velmi jednoduchý. Každému z vás jsem poslal vaše 3 slovíčka. Vy o těch slovíčkách toho druhého nic nevíte. To znamená, vy musíte uhodnout vždycky toho, ty slovíčka toho druhého. Jasně. A jak to budete hádat, je to velmi jednoduché. Ten jeden, co bude zrovna soutěžit, já mu definuju jedno písmeno a on musí vysvětlovat ty slovíčka jenom slovy na toto jedno jediné písmeno.
0: Jo,
2: máte
0: jo,
2: na to času limit 60 vteřin, no a pokud uhodneš všechny 3, Patriku, od Romana, tak to jsou 3 velmi významné
0: body. Alexi, ono ho to nebaví, on zívá u toho.
1: Ne, to je ráno.
0: Prej je to nuda.
2: Nuda.
1: To můžeš přeskočit.
2: Ne, já myslím, že když to odstartujeme, tak Patrik se velmi rychle probudí. A Romane, začneš ty?
3: Vědavám, jestli mi to nebude. Vědavám.
4: Já jenom jsem chtěl říct.
2: To bylo pro tebe, Patriku.
1: Jo, jo.
2: Tak jo, tak první, co je potřeba, je vybrat to písmeno. Já tady mám generátor náhodných písmen.
1: A dáváš písmeno pro Romana.
2: A dávám písmeno pro Romana. Dobře. Roman odstartuje čas a Patriku, ty přemýšlej, poslouchej, jaký slovo
1: snaž se, Romane, snaž se.
2: Takže generujeme a písmeno, které má Roman, je písmeno H.
0: Hovor,
1: telefon.
0: Telefon, mobil.
1: Jo,
2: mobil. Dobře, první, jdeme dál. Pokračuj.
0: To samý písmeno?
2: To samý, jasně.
0: Himmel, Herrgott.
1: Nadávka.
0: Chodidlo? Ne, to h.
1: Noha, koleno.
2: Chceš jiný písmeno?
0: Jo.
2: No tak jo, tak já dělám ještě jiný. Tak jiný písmeno bude R.
0: R. Rychlý
1: auto, motorka, autobus, bagr,
0: bulldozer. Ne, jiný písmeno.
2: Dobře, dám ti ještě jednu možnost a to je písmeno K.
0: Kalhoty,
1: džíny,
0: spodek, kurňa, Kristova noho.
2: Tak, to čas nám vypršel.
0: Můžeš, jsi... Tak a teď se pojď, pane učiteli, ukázat. Můžeš mi prosím tě říct na písmeno H sandále, jak vysvětlím? ukáž, Alexi.
2: Hodně
1: ti to jde.
2: Hodně mi to jde.
0: Tak tohle je fakt dobrý. Člověk chce, ale nevíš.
2: Ano, taková hra citoslovců. No ale Patrik nám ukáže, jak se to dělá určitě.
0: Za chvilku.
5: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: A jako, to nejde. Hňapky někdo psal. Hňapky jo.
1: Dobré ráno, já myslím, že Roman tu hru nepochopil. Romane, není to hra, kolik nadávek na dané písmeno vyvězdí.
0: Pardon. To prostě byla ta snaha ze sebe něco dostat.
2: Romane, tak to nemělo chybu. To znělo, kdyby si strčil prst do zásuvky od elektriky. Na to.
3: Máš pravdu.
0: No a máme pár pohoršených Němců teda, no. Potom to... Nahá známe jenom...
4: Hoří.
0: Tohle ne.
4: Hoří. Hoří horní heršpická hospoda... Hrbatý hrozen.
0: To byla legenda.
5: No.
0: Co teď? Teď se karty otáčí.
5: No, výborně. Tak, Patriku, myslím, že ten úkol je jasný. Máš tři písmena, který můžeš vystřídat během toho časového limitu, tak aby to bylo fair tady, jako to měl Roman. A pokud bys si chtěl to jedno nechat na všechny tři, tak taky můžeš. To už nechám to. Tak mi jim ukáž a já ti to změním.
0: Yes.
5: Tak, jsi připraven?
0: Jak nikdy.
5: Jdeme na to. A jenom ještě upozorňuji, že pokud by ti padlo písmeno, na který můžeš konkrétně říct to slovo, tak to samozřejmě taky nesmíš udělat.
0: Dobře, chápu.
5: Musíš to jako nějak obejít. Jo, tak jo, připrav se. 3, 2, 1 a tvoje první písmeno je písmeno B.
0: B, B, B, být, bydlit, oby, B, B, B, B. Vyjmenovaná slova.
5: B, B, B, B, B, B, Buk,
0: Buk, strom.
5: Ne,
0: to můžu. Židle.
5: Buk.
0: Buk, raketa, to je nějaká něco, počkej, vojáci to používají.
5: Buk. Zkus příběh nějaký
0: Big
5: říct.
0: Big Buk. Velký strom, velký...
5: Bukurešt. Jdem dál. Chceš jiný písmeno?
0: Jo.
5: Dobře, tak jiný písmeno je T, jako Tamara.
0: T, tělocvik. Hýbat sport.
5: Tlačit, ne, promiň, blbost, já potřebuji na záchod,
0: auto, troubení,
5: tuška,
0: propiska, verzatilka,
5: tuška, předtím bylo buk,
0: tuška, předtím bylo buk, penál,
5: kniha.
0: Stop.
5: Já myslím, že Roman nepochopil, že to myslel anglicky. Buk.
0: No, ne, no.
5: Jo, takhle. No. Já říkám, proč tam furt zpět strom?
0: Strom, raketa? To je nějaký vojenský zařízení, nějaký buk, něco takového bylo.
5: Něco takovýho, jo. Hele, jenom ty máš přístup k těm tajným složkám, to my nevíme.
0: jako B, kniha, vůbec nic nepadalo. Babička, bovina, bčtedba.
5: bovina, bčtedba.
0: No, je to těžký tohle.
5: Je to dobrá
0: těžký.
5: Já bych se s tím taky asi nepopral. Ale bylo hezký vás tak jako poslouchat.
0: To jo, tak tohle si ukládám taky. Patrikovo citoslovce.
4: Buk.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální problémy nejprve v Plzni, v ulici Dobřanská, kde je nehoda. Nehoda v Praze, v ulici Spojovací, tady se srazily dokonce 3 auta. Na Pražském okruhu se zase tradičně stojí ve směru na D7 od 14. kilometru a ve směru na D1 od 23. kilometru. Takže pevné nervy a za chvilku soutěž 7-7.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Rádio KISS. Počasí.
5: Na obloze dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a ujediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést 40% akcí pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcí. Premiér řekl, že letiště je strategické aktivum, které by i po uvedení části společnosti na burzu stát nadále kontroloval. Evropské unii se zřejmě nepodaří splnit cíl mít před zimou naplněné zásobníky plynu z 80%. Je to kvůli napjaté situaci na trhu, která přinesla silnou konkurenci asijských odběratelů. Objemy zemního plynu v evropských zásobnících jsou teď výrazně nižší, než činí pětiletý průměr, a jsou na druhé nejnižší úrovni za posledních 15 let. A teď zpátky domů.
6: Těžaři částečně zpřístupnili jeden z největších hnědouhelných lomů v Česku, lom československé armády, který leží na Chomutovsku a Mostecku. Nově v něm otevřeli cyklotrasu z Vysoké Pece do Černic. Na cyklotrasu můžete najet například ze staré třináctky, kam mají auta zakázaný vjezd. Z Mostecka a Chomutovska Lucie Sinková.
5: Sport. Belgický cyklista Philipsen si dosportoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. Druhý skončil ve finiši početné vedoucí skupiny Švýcar Mauro Schmidt a třetí byl Nizozemec Olaf Koy. Lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar dojel do cíle v hlavním poli se ztrátou téměř 9 minut. To byly zprávy v jedné minutě a po 7. hodině je tady soutěž 7 v 7.
7: 7 v 7. Každé všední ráno.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Nejenom my vám při soutěži 7 v 7 kysáci děláme radost, ale i vy nám, protože když se dovolá tak šťastná posluchačka, jako je Terka, nám to hned zvedne náladu. Tery, dobré ráno.
3: Dobré ráno, kysáci.
2: Ty když si, nebo my když jsme ti zvedli telefon, to bylo jenom
4: já jsem se dovolala.
2: Tery, jaký to je? Dneska to bylo na poprvý, nebo jsi to zkoušela mačka dneska víckrát ten telefon?
5: Tak s náma nemluv.
2: Ne, asi jí nebavíš, nebo já nevím, Patriku.
5: Já se omlouvám.
6: Já se zeptám líp. Terko, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se.
6: Prosím tě, Terko, řekni nám, ty jsi se dovolila dneska úplně na poprvý, nebo to zkoušíš častě? Často?
3: Zkouším to častěji. No,
6: vidíš, ale častěji. A chytá se,
2: a tady taky nemusím vůbec bejt.
7: Alexi, na tobě to bude. Ty máš za úkol hodit něco na hrací kostce. Číslo, které padne, násobíme tisícem.
6: Přesně tak. Terko, prosím tě, já jsem měl teďka 3 dny za sebou, nebo 2 dny za sebou, černou kostku, jo. A dneska jsem si vzal oranžovou kostku. Nevím, jestli to něco znamená, ale třeba je dneska ten den, kdy ti oranžová přinese maximální výhru. Tak
3: uvidíme.
6: Tak uvidíme. Držíme si palce. Já se pokusím se trefit. A už to tam pouštím.
7: Počkej, co jako? Alex má vykulený oči, ale ukazuješ mi palec nahoru. A co to znamená? To je jako jednička? Nebo co? Nebo
2: teď čaruje rukama.
7: A můžeš mluvit si v rádiu.
6: Aha, takže... Takže když připočteme k 5 ještě další 2, tak je to dohromady kolik?
7: Je 7.
6: No je to 7, no jako takhle.
7: Není to 7.
6: Je to 7.
7: Tak je nebo ne?
6: No je to 6, to znamená, že to je co?
7: No tak to ale řekni.
6: Je to 7, ano! 7 000!
7: Tak Terka se poprvé dovolá do rádia a vyhraje 7 000 korun.
6: Neuvěřitelný.
7: To nemáš zač, máme radost, že to vyšlo.
6: Gratulujeme.
7: Co tě, Terko, jako první napadá, na co ty peníze použiješ?
3: Ježišmarja, asi si koupím lístky na výstavu Harryho Pottera do Prahy.
7: Hezky.
6: Chválíme. Navíc dneska mimochodem Daniel Radcliffe, myslím, že slaví narozeniny, jestli se nepletu. Takže no, že je to takový
7: tak
6: hezký.
7: Je to symbolický.
6: Symbolický.
7: Terko, gratulujeme ti, údaje na tebe máme, 7 000 pošleme, moc hezké léto, užij si ho. Ahoj.
3: Díky moc, mějte se krásně.
7: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
8: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Terce, gratulujeme a kamarádi, těším se na video. Jako tvůj výraz...
4: Nevím, co mám dělat.
7: Tak a teď dáš palec nahoru, jako jednička tam je.
6: Já jsem úplně zmatený, mi se to ještě nikdy nestalo, protože já jsem vždycky házal nějaký menší čísla. Najednou 7.
7: Ale dobrý.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno. Na Rádiu Kiss.

0: Ale mám rádo za tebe, Alexi, že jsi taky zkusil, jaký to je, když padne šestka.
1: Já mám strašnou radost, já jsem si to podle mě užil jako terka, úplně jsem byl nadšenej.
2: Tobě hlavně došly slova, ty jsi tady na nás jenom, jenom
1: já jsem chtěl zachovat to tajemství až do úplného konce, no a pak jsem si uvědomil, že už vlastně nemusím, že jo.
0: Podívej, jak se ti daří. V soutěži 7-7, předtím si nám tady dával takový mini úkoly, Janu to neuvěřitelně pobavilo.
3: Dobré ráno, Alexi, tak... Toto se ti hodně povedlo.
0: Tohle pochopí jenom ten, kdo to slyšel.
1: Přesně tak.
0: Heleď, a Patriku, bude to na tobě za 15 minut. Liborové mají svátek.
2: Já jsem na to trošku zapomněl.
0: A jak včera repoval, no repoval, jako to byla taková kadence, víš.
1: Jsem střílel.
0: Střílel se Skrillexem Alex a zdravil Magdaleny. Tak ty by se měl připravit něco pro Libora.
2: Nějaký text Libori. Na Libora. Libor, Příbor. Jo, to by to
0: jo,
2: bude.
0: A ty máš za úkol, Alexi, dát Patrikovi nějaký bet, podklad, o kterým dopředu nebude vědět.
2: Už to mám připravený.
0: Těší se někdo, kluci?
4: Dobré ráno, raní trojko. Já na to čekám od rána.
0: To je oslavenec Libor.
2: Dobře, Libore, dáme to, neboj se.
5: Radio Kiss.

0: Takhle zní léto, je 7 hodin a 18 minut a ranní trojka je s vámi, místo Míši Alex. Alex Perlil dneska v soutěži 7-7. A Alexi, skválně, našel jsi něco, co tě zaujalo na netu? Něco, co by mohlo zajímat i naše ranní posluchače?
1: Prosím tě, Romane, já furt koukám a jsou tady takový jako zvláštní zprávy, jako zvláštní kombinace zpráv, jo? Jakože jako hezká pozitivní věc spojená s něčím jako prapodivným, jo? Třeba tady někdo ve Zermexu ukradl 3měsíční kotě a potom spolu přepadli banku. Já nevím, co si z toho vzít. Je to prostě strašně zvláštní kombinace událostí naraz.
2: Proč by to někdo dělal?
0: S tím kotětem jako?
1: No, normálně prostě...
2: Roztomilej zloděj.
0: Chtěl potěšit paní za přepážkou, jako víš, obněkčitý, aby nemačkala nouzový tlačítko.
2: Dejte mi 2 miliony, tady máte koťátko.
0: Dobře, no, co ty, Patriku?
3: Muž v Číně nafingoval vlastní pohřeb, aby se vyhnul obvinění z řízení pod vlivem. Předem si koupil rakev, naaranžoval prázdné lahvičky od léku a pomocí chladicího zařízení si snížil svou tělesnou teplotu.
1: Jo, jako takhle úplně nafingoval.
3: Měl to vymyšlení do detailů, zatáhl do toho svoji maminku a babičku, ale pak mu na to samozřejmě policisti přišli a navíc k tomu ještě čelí obvinění teďkon ta mamka s babičkou.
0: Hosty.
1: To je drsný. A mě to připomíná jeden případ, co se stal v Indii. Tam byl pán, který se rozhodl, že zkontroluje, jak moc si ho lidi a jeho kamarádi váží a uspořádal svůj vlastní pohřeb.
0: Člověče, to si pamatuju.
1: A normálně jako on jenom sledoval, počítal, kdo přišel a kdo jako bědoval a potom slavnostně vstal a říká, já jsem naživu a vy, co jste tady, jste moji nejlepší kamarádi.
2: Ale jako dobrý.
0: No já mám taky bizárek teda. Dívka šla ve Francii na operaci kotníku. Chirurgové jí omylem vytrhali všechny zuby moudrosti.
2: To jsem někde viděl.
1: Co?
0: Jako to nechápeš. Zaměnili dvě holky, které byly nějak asi už v částečné anestezii, či co?
1: Takhle.
0: Teď se jenom domnívám, jak to asi mohlo být. No a vzali jednu na jiný sál chirurgický než druhou. Oh. A no, a chudák holka čekala, jakože noha už bolet nebude a ona jí bolela pusa, že jo?
1: Protože... Ale je pravda, že ta noha už pak nebolí, ještě bolí pusa.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na dálnici D5 se ve směru do Prahy stala nehoda na 56. kilometru. Také v Dobkovicích na silnici 1/62. Další nehody v Praze v ulici Spojovací, v Plzni v ulici Dobřanská, v Olomouci v ulici Týnecká a v Brně v Královopolském tunelu stojí teď porouchané vozidlo, které blokuje levý jízdní pruh a způsobuje zdržení.

0: redakce Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Na obloze dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a ujediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle jeho návrhu by nešlo o plošné snížení věkové hranice, ale týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Řada politiků i dětský ombudsman jsou ale proti. Ministr přesto doufá, že nová úprava může začít platit už od ledna 2028. Španělské bezpečnostní složky kvůli lesnímu požáru, který vypukl ve středu odpoledne, evakuovaly několik obcí v madridském regionu. V další obci vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár vypukl asi přibližně 70 kilometrů jihozápadně od španělské metropole.
0: Sport.
2: Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant zvítězil v anketě podruhé v kariéře. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Haraslína ze Sparty. Kategorii o nejlepšího kouče vyhrál po páté Jindřich Trpišovský. To byly aktuální zprávy, hezké ráno.
3: A Liborové, bude dárek.
4: Přesně tak, Patriku, jsi připraven?
5: To je jasný, Liborům za chvilku složím rapovou píseň.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Každý to tady má ve studiu trošku jinak, kysáci. Alex, Mejdan, Svan Factory a Patrik.
1: Já nechci.
2: Ne, nechci repovat, neumím to.
3: Jo, Patrik, ale je to škoda, protože vždycky, když to děláš, tak z toho jako vyjde jako parádní věc. Zbytečně se jako podceňuješ.
2: Já ti nevím, čověče, hlavně když nevím, jaký podklad si mi přichystal, nevím v jakým tempu, nevím vlastně vůbec, co tam bude. Mám jenom napsaný text plus minus, tak uvidíme, co z toho vypadá.
0: Aby tě to povzbudilo, podívej se, kysáci dokonce věří tomu, že jsme dobrý.
4: Zdravíme skladiště vajec. Hele, dobří jste. Měli jsme kysáci z toho trochu strach, že tam nebude ta Míša, tři kluci. Hele, fakt dobří. Čusárna.
3: No tak dobrý, hele, já myslím, že je Patriku.
2: Skladiště vajec. Pak mi to došlo.
0: Na tvrdo.
2: Já dneska na hniličku.
3: Prosím tě, ještě ti k tomu řeknu, že ten podklad, co jsem vybral, je, myslím si, že jako by neměl být tak složitý. Máš tam 12 vteřin, jsem na tebe hodnej, máš tam 12 vteřin takový jako předehry, aby ses jako dostal do toho.
2: Okay.
3: A řeknu ti ještě naposledy, že je to prostě nejvíc legendární asi podklad, který můžeš dostat.
0: Jdeme na to, tady je rap exkluzivně pro Libory. To ještě není ono. Jo.
2: Okej.
0: Patrik Peltan.
2: Kam už to cítí?
0: Libor.
2: Ja.

0: the house.
1: To je hrozný.
0: Za mě dobrý.
1: Zabil.
0: Dobrý.
1: Libor, Libůrek. Ten má dobrý brambůrek.
0: Tak to mi utkvělo v paměti.
1: Jo. Nic jiného mě nenapadlo.
0: Všechno nejlepší, kluci. Rádio.

0: Liborům si udělal radost, Patriku. Můžeš být úplně v pohodě, poslechni si to.
1: Patriku, to se ti moc povedlo. Dobrý, jsi rapérek stejný jako DJ.
0: Díky, kámo. To byl ale šluci.
2: Vy jste to rozsekali s tím rapem, ty bláho.
0: Hele, Alexi, kdyby jsi byl malý dítě, jo, a měl si dát najevo, že se ti něco nelíbí, jaký zvuk bys vydal?
3: A něco jako, že... něco takovýho.
0: Takovýhle, jo. Tak to je úplně přesně to, co teď uslyšíš v hlasovce.
3: Jak to?
0: Andrea má vedle sebe, teď nevím, jestli je to holčička nebo chlapeček malinký, ale jako moc mu to nesedlo, ne? Nebo jí.
4: Patriku, pěkný, prosím tě, budeš to někde dávat? Syn povídal, že by to poslal dědovi. Děkuju, ahoj.
0: Tomu se to nelíbilo.
3: Ten byl fakt nadšený.
5: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Alexi, Alexi, ty na sebe dneska práskneš i to, co by si neměl, kamaráde.
1: Jediná noční show českého éteru na rádiu KISS.
0: Je to tak, Páťo, je to tak. Dneska večer, respektive v noci od 10, si mě pozvala Soňa Ede k sobě do noční show, no a já jsem teda hodně zvědavej. Začíná být trošku nervózní, protože já celou dobu jsem takovej, si říkám, já to dám, tak ježišmarja, nemám problém o sobě mluvit, ale pokaždý, když se o tom jako bavíme my mezi náma, tak vidím ty výrazy a trošku jako kdybyste mě už pohřbívali.
2: Paní Alexová, to si nalaďte.
3: To zjistíte, koho máte doma.
0: Ale
3: Soňa
0: to
3: z něho dostane. Jo?
0: Jo.
3: Hele, každopádně zkus si vzpomenout na nějaký momenty, který byly fakt dobrý, a zítra si dáme lehkou reprízu po 6 ráno.
0: Dobře, dobře, pokusím se.
2: Co tam pro odtajní všechno máš, jako měl jsi divoký mládí, jestli si můžou posluchači těšit?
0: Jako takhle, měl jsem divoký mládí, ale zase jsem, myslím si, že jsem jakoby fajn přítel své snoubenky, takže aby se všichni cítili jakoby komfortně, tak zanecháme nějakou úroveň.
3: Tak to jo, no, možná naladí i Lenka, která je, my jsme to řekli, jako z tebe, jako nadšená.
0: Lenka, jo.
2: Jaká Lenka?
3: Lenka. Chceš to přečíst?
0: No tak jo.
3: Před časem jsem v neděli večer poslouchala v autě Radio KISS. Co jiného? A byl tam nějaký úžasný moderátor.
0: Ale.
3: Měl příjemný hlas, příjemné vystupování, byl vtipný a celkově dělal perfektní poslechový dojem. To je hezká pochvala, vy.
0: To je hezký.
2: Poslechový dojem.
3: Poslechový dojem. Teď jsem ráda, že vím, že to byl tedy ten Alex, co vám vypomáhá. Opravdu ho moc zdravíme a vzkazujeme, že je opravdu úžasný a je to člověk na svém místě. Romane, máte tam prostě samé úžasné lidi. Jen tak dál, Radio KISS, posluchačka Lenka.
0: Já mám úplně husinu, to je hezký, děkuju.
2: Lenka bude mít večer husinu.
3: Užij si to.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: S 8 hodinou už máme problémů na silnicích více a více. Nehoda na D5 na 56. kilometru ve směru na Prahu, na D7 na 9. kilometru ve směru na Prahu. Velká nehoda je u Jihlavy na silnici 1/38. Nehody jsou také v Plzni, v ulici Dobřanská, v Olomouci, v ulici Týnecká, v Pardubicích na náměstí Jana Pernera, v Praze v ulici Spojovací. Dodávám, že je u Strahovského tunelu sražené zvíře, také to blokuje provoz. A na Pražském okruhu je od 24. kilometru ve směru na D1 kolona dlouhá až 6 kilometrů.

0: KIS počasí.
1: Na obloze dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a ujediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Varování před falešným lékem vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv. Upozornil na přípravek na hubnutí Mounjaro. Jeho padělky zachytily brazilské úřady. V případě, že by se lidé s padělaným lékem setkali, mají hned dát vědět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Mounjaro patří mezi nejpopulárnější a nejčastěji užívané léky pro léčbu obezity. Americký prezident Donald Trump chce, aby se příštím tajemníkem Organizace spojených národů stal předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino. Píše to bulvární deník New York Post. OSN ještě letos vybere nástupce svého současného šéfa, bývalého portugalského premiéra Antonia Guterrese. Nový generální tajemník ho vystřídá 1. ledna příštího roku. A teď zpátky domů.
2: Nový bytový dům, který nabídne 62 bytových jednotek, postaví radnice Prahy 7. Bude stát v ulici Za papírnou, nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice. Bydlení v něm naleznou handicapovaní, seniori, samoživitelky nebo preferované profese jako třeba hasiči, učitelé, zdravotníci nebo policisté. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži je obsadila trojice Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky. Nejnovější zprávy jsou za námi a teď už raní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: chvíli je 8 hodin a 7 minut. A je to přesně hodina zpátky, co v soutěži 7-7. Padla šestka, Tereze jsme rozdali 7000 korun. Dobrá práce, Alexi.
1: Děkuju, já jsem na sebe pyšnej a na Terezu taky a doufám, že si ty penízky hezky užije.
0: OK, Patrika máme zpátky, dobré ráno, Patriku.
2: Nazdar.
0: I pro tebe tato otázka, která padla včera u Martina Hájka.
3: Čeho byste chtěli ještě dosáhnout? Jestli máte nějakou životní metu, jestli máte nějaký cíl, na který se chystáte, který vás napadá, u kterého si řeknete, to bych chtěl opravdu ještě dosáhnout, ale hodláte proto něco udělat.
2: No, to je dobrá otázka.
4: Já mám.
2: Máš? Povídej.
4: Je to drahá meta, ale já bych ji chtěl dosáhnout a chtěl bych si někdy postavit barák.
2: Hezký. To je hezký. No. A jak se říká, správný chlap by měl, že jo, postavit barák, zasadit strom, jo?
4: A splodit.
2: A splodit syna.
4: Ale opravdu by se ho chtěl postavit, já bych se nechtěl kupovat po někom. Já bych si to chtěl zkusit. Chtěl bych, já vím, možná by to trvalo dlouho, neuměl bych všechno, ale chtěl bych vidět, tady přesně vede ten kabel. A tak dále.
0: Já budu trošku při zemi, protože to letit moc přeju, Patriku.
4: No,
0: každému. Tak no, aspoň, Romane, aspoň chatičku, kde by si postavil. Nějakou někde takhle, někde u Malše, na jihu. To by bylo hezký. Co ty?
2: Hele, já jsem před asi třeba 5 lety udělal takovou věc, mě to doporučila jedna kamarádka. Jmenuje se to plus 25. To znamená, že ty si rozepíšeš svých následujících 25 let a kde by si chtěl a kým by si chtěl být za těch 25 let.
0: Dobře.
2: A potom si to ideálně rozepíšeš po 5 letech, pak po roce, po měsíce, že si vlastně vytvoříš takový návod, takovou cestu, jak se do toho cíle dostat.
0: A udělal jsi to?
2: A udělal jsem to. Měl jsem za těch 25 let nějakých prostě v 50 jsem si říkal, že budu mít nějakých 6 nemovitostí po celém světě, že mě budou všichni hrozně znát a respektovat a milovat, že budu mít velkou rodinu, děti, tohle. No a po těch 5 letech mám teďka jenom novej nájem teda v Praze. No.
0: A ten ti zvedli.
2: Ten by se...
0: Vítej v klubu. Radio Kids.

0: Opakuj nám, cože si to včera s kysákama řešil v dopoledním tématu.
1: Čeho byste chtěli ještě dosáhnout?
0: Tak, kysáci, pojďte se pochlubit s vašimi životními cíly.
2: Čeho bych chtěl dosáhnout, je dovolat se v 7-7. Já se od začátku nemůžu dovolat, kdo mi to zatůtalo, ale ono mi to ani nezatůtá.
3: Já bych asi jako spousta lidí chtěl vyhrát například Eurojackpot, takový těch pár miliard, to by asi bylo dobrý. Zatím se mi to teda ale bohužel nevede, no.
4: Já jsem byl automechanik, teď jsem obchodní zástupce a vlastně mým největším metou v životě je léčit lidi. Léčit lidi prastarými metodami léčení, na které jsme zapomněli. A proto čtu staré knihy, zkoumám, dělám tyto různé lektvary z přírody a dávám to lidem na uzdravení.
5: Já jsem zhubl ze 195 na 120. Ale chtěl bych dosáhnout, abych byl docent, jestli víš, co tím myslím.
1: Výhercem bych si dneska dovolil vyhlásit Václava.
6: Mým největším životním cílem, kterýho bych rád dosáhnul, by bylo zvládnout žít až do smrti.
7: To nejlepší od 90. let.

0: víkend, co nevidět. A tak si tady s klukama říkáme, že už dost možná DJ Basslicker sedí v autě a vyrazili na Tomorrowland.
1: Do Belgie.
0: Přesně tak. Náhodou nebyl jsi, Alexi, na Tomorrowlandu taky?
1: Byl jsem minulý rok a bylo to neuvěřitelný. Já jsem zrovna teda vychytal ten rok, když schořela ta stage. Takže to teda, jako my jsme byli hrozně zklamaný a báli jsme se, jak to dopadne, ale bylo to nakonec úplně úžasný, protože se s tím strašně rychle poprali.
2: Ty, Vaško, vyvoláš?
0: No jasně, no. Počkej, uvidíme, jestli ho náhodou nevzbudíme, tak je dost možný, že ho teď...
1: A nebo už je na cestě, no?
0: Zastihneme v situaci, kdy nemůže mluvit, ale mě to prostě nedalo, jenom že bychom vyzkoušeli spojit se s DJem Basslickerem.
3: Třeba je Vašek v letadle, nevíme ti to.
0: Hele, víme vůbec, možný. Jak cestuje, ne, nebo ne?
1: Nevím. Pravda, nevíme, no.
0: Hele, to mi nedošlo.
2: A já bych řekl, že letí, ne? Autem je to daleko do Belgie, docela, to je štrka.
0: Jste vyrazili, budou se střídat v řízení,
1: nebo
0: taky
1: třeba
0: se to dáli.
1: Člověče,
0: tak kysáci, koukejte se také nahoru, mávejte, on už je evidentně v letadle. Vašku!
1: Vašiku, zdravíme tě.
0: Vždyť máš strach z lítání, co blbne. Dej nám ty vstupenky, poletíme za tebe. No kamarádi, bude to velká, velká událost.
1: Přesně tak, my jsme chtěli Vašíkovi ještě poradit takovou aplikaci, co teďka je velký hit.
0: Vidíš?
1: Tak jsme to tady probírali.
0: Ano.
1: No, jmenuje se to Tomorrowland Beat a je to o tom, že vy vlastně můžete zjistit, kdy si odskočit na toaletu nebo někam na bar. No. Protože přes tu aplikaci, vy tam máte nahraný vlastně všechny ty sety od těch DJů a ono to je zanalyzovaný a v podstatě ono vám to zavibruje v okamžiku, kdy se tam vlastně nic neděje, kdy tam není nějaký velký hit,
0: jasně,
1: nebo kdy tam není nějaký, nechystá se nějaký větší drop, takže vy si můžete v klidu odskočit a vrátit se zrovna v ten nejlepší okamžik.
0: Hustý, to znamená, ne? Když jako... Ona pozná, že tohle je hymna, Patriku?
2: Mohl by se říct?
1: Já bych řekl taková neoficiální hymna Tomorrowlandu.
0: Tak ti to doporučí, ne, zůstání, bude to nejlepší.
1: Přesně, přesně tak.
0: Ale naopak, klidná pasáž, DJ je bude tehdy můžeš odskočit.
1: Tak geniálně,
2: to dáme na Chris Party, to je super.
0: Hele, takže pro vás, co možná právě v tuhle chvíli cestujete na událost,

0: Tomorrowland je jeden z největších festivalů světa, ne-li snad největší festival elektronické hudby na planetě. Dorazit celkem má, když sečtete minulý víkend a tento víkend, 400 tisíc lidí.
1: Neuvěřitelný publikum.
0: Šílený, šílený.
1: A víš, kolik lidí si chce koupit lístky vždycky?
0: Miliony, ne?
1: Asi 4 miliony nebo 5 milionů lidí. Takže dostat se tam je úplně nereálný.
0: Jo, prostě, ty jsou vyprodány během několika málo minut a moc přejeme všem, co tam teď razí tento víkend, aby měli větší štěstí než návštěvníci minulého víkendu. Byly extrémní sucha. A samozřejmě, že z toho hasiči jaky neměli radost, ale museli to udělat za za toho hňostroje, protože se báli nějakých požárů, tak doufáme, že tam teď trošku sprchlo. No a teď to musí být mega, protože ty zásoby z minulýho víkendu, já si myslím, že tam jdeš pro pivo, tady ti dají pivo a řeknu, a tady tři rachytle do ruky z minula.
1: Pozor, tam byl nějaký ročník, že oni omylem odpálili všechnu tu pyrotechniku naraz. A myslím, že ne teďka na koho to bylo, možná to bylo právě na Dimitrio Vegase.
0: No.
1: A ta stage prostě udělala takovou show, že všichni nechápali a prej to teda byl omyl, no, že tam jako zmáčku někdo červený tlačítko.
2: Takovej omyl nechceš.
0: To bych chtěl být ta obsluha teda, jako, ten, kdo to udělal.
2: Petře, zastav to, nemůžeš, vypni to.
0: Ups. Jujky.
2: Teď už to nezastavím.
1: Užívej si to.
0: Se dívej.

0: No, čau, čau, Romane, prosím tě.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Počkej, kamaráde, než pokecáme, musíme si dát dopravní info a vyrazit na D1, protože tady máme nehodu dvou osobních aut. Je to 182. kilometr ve směru na Brno. D7, 9. kilometr, taky nehoda ve směru do Prahy. V Praze jsou nehody v ulici Spojovací a Vilznova, v Českých Budějovicích, na Rudolfovský, kde se srazil osobák s motorkářem. Tak snad to všechno bude v pohodě.

0: KIS počasí.
1: Na obloze dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a ujediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Zákazníci restaurací, kteří jsou zvyklí platit prostřednictvím gastronomické aplikace QR-ko, se nestačí divit. Aplikace totiž nově zavedla plošný poplatek pro všechny své uživatele. Při každé útratě tak zákazník zaplatí o 3 koruny navíc. Tuto částku uvidí v aplikaci po zvolení dýška a ve vyúčtování. Na Jadranu, kde každý rok tráví dovolenou 100 000 Čechů, udeřily mimořádně silné bouřky. V Chorvatsku i Itálii způsobily rozsáhlé škody. Meteorologové tam napočítali 100 000 blesků. Bouřky se pak přesunuly dále nad Balkán.
0: Sport.
1: Golfové hřiště Kaskáda v Kuřimi u Brna hostí ode dneška turnaj druhé nejvyšší evropské série Raiffeisen Bank Golf Challenge. V soutěži s dotací 300 000 eur se představí 11 domácích hráčů v čele s Filipem Mrůzkem, který v polovině června v Rakousku vyhrál turnaj Challenge Tour jako druhý český golfista po Ondřeji Líserovi. Tolik zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS, Radio KIS.
2: Be happy. Jenom rychlý dotaz na tebe, Alexi. Ty jsi hrál na nějaký hudební nástroj nebo hraješ?
3: Hrával jsem asi 12 let na klavír.
2: Hezky, dobrý. Tak to máš podobně.
3: No.
2: Říká ti něco nástroj hand pen?
3: Hand pen?
2: Nebo hang, tomu taky říkají.
3: Počkejte, takový to, jak to dělá, taky tam pjau, pjau, pjau, ne?
2: Je to takový jak UFO?
3: Ježiš, jo.
2: Víš?
3: To jsem poprvé slyšel, já jsem byl v Řecku a procházel jsem se ulicemi a někdo na to hrál po ulicích.
2: Jo.
3: A já si říkám, že to má nějaký andělský zvuk. Mě to tady strašně uklidnilo, strašně hezký. A
2: teď jsi to ukázal těma prstama, jak palcema boucháš do toho kovu, vlastně rozezníš to. Tak to zní nádherně. Před mnoha lety jsem si říkal, že bych si to pořídil, ale tak jsem se zpátky zase jako rozhodl, že ne. 100 až 200 tisíc korun stojí ten hudební nástroj, stával. Díky tomu, že se teď vyrábí mnohem více, už je dostupnější, jo. No. A nebo z bazaru ho seženeš za dobré peníze. Ale umět na to musí to být neskutečný relax.
3: A oni se dělají i malý takový.
2: Jo,
3: ty můžeš tak jakoby prstíkama jenom.
2: Poznal jsi tu hudbu? Co to je?
3: To je Robert Miles.
2: No je jasně.

0: Robert Miles, skvělá hudba, to nejlepší od 90. let. Až budete mít čas, zdali jste na Facebooku, mrkněte na naší soutěž, abyste vyhráli voucher na sportovní vybavení a pronájem hřišť do ČES areálu Vltava, který je přímo v Českých Budějovicích. A stále je tady ještě šance, abyste se do této soutěže zapojili.
1: A kysáci, neodkládejte to, protože zítra večer už ta soutěž končí, takže ideálně dneska, ještě možná zítra, máme šup šup.
0: Soutěž o vouchery do ČES areálu Vltava, je hned několik v hodnotě 1000 korun.
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Může se žalovat?
1: Může.
0: Patrik byl sprostej.
1: Proč?
0: Říkal, ty vole. Kouknul na předpověď počasí a normálně byl úplně v šoku, protože mně přijde, že teď je tak jako chladnějc a když to vidím, přátelé, víkend má být krásný, 25 stupňů a slunečno, to je super, ale pozor, od úterka to jde nahoru, 26, 28, 30, 33 stupňů dokonce, to bude hezký.
2: Bomba, jenom ještě v to pondělí nám to trošičku se schladí, ale jasně. Pak stoupáme do výšin.
0: Stoupáme, ano, s Inou taky, Who is Away.
2: Ano.
0: Pravý letní song od Kissu, jdeme na to.

0: tak.
1: Tohle byla jiná, teď si dáme nějakou devadesátku a je na čase se ozvat.
2: Protože budeme vyhodnocovat raní kachnu, takže jestli jste slyšeli nějakou nepravdu v našem éteru, volejte právě teď 210-323-323.
3: No a pokud to odhalíte správně, tak si odnesete krásný balíček od Radia Kiss.
1: Tak je možné, že jste vůbec nic neslyšeli, že to zkusíte, řeknete, že kachna nebyla a i na základě toho možná vyhrajete rádiový balíček.
2: To se dozvíme hned teď po Two Unlimited.

0: Kisu.
1: Každé všední ráno ve 8:45 vyhodnocujeme ranní kachnu, což je rubrika, kde se vy musíte trefit do toho, jestli jsme během rána zalhali záměrně či nikoliv. Kdo uhádne, dostává ranní balíček. A dneska se o to pokusí posluchač Honza. Honzo, dobré ráno.
2: Honzo, slyšíme se.
3: Dobré ráno, čau, čau. Ano.
2: Čau, čau, Honzíku. Tak prosím tě, slyšel jsi dneska nějakou ranní kachnu, něco, co si myslíš, že jsme si úplně tady vymysleli nebo vycucali z prstu?
3: Já si myslím, že ta aplikace na ten Tomorrowland.
1: Tomorrowland aplikace. A co to bylo za aplikace, jestli si vzpomeneš, Honzo?
3: Že ti to tam ukáže, kdy tam nic nebude hrát, nebo tak nějak si to tam říkali.
1: Jo, kdy jako DJ nebude hrát dost slavný song a ty si můžeš odskočit na záchod.
3: Na lecko,
2: a tobě to jako přijde, že prostě to nemůže fungovat, jo?
3: Já si myslím, že je to kravina.
1: Jak to řekne Odplay, cvič, pěkně.
2: To jo, no.
1: Alexi, ty jsi o tom mluvil, je to pravda nebo ne?
2: Honzo, asi zklamu sebe, protože máš pravdu, je to tak, ano, ano.
1: Ale, Honzi, to si teď něco poslechni, protože on Alex nebyl daleko od pravdy.
2: Přesně tak. Já jsem říkal, že jsem se zklamal, protože jsem špatně lhal, ale ona totiž existuje, a to je ta pozor pravda tentokrát, existuje aplikace do kina, že když si ji pustíte ve stejnou dobu, co začíná film, tak tam opravdu jsou ty filmy už zanalyzovaný a oni vám řeknou, v jakých těch částech si můžete odskočit někam na toaletu nebo prostě si něco koupit, nějaký třeba ještě popcorn a podobně.
1: Protože se neděje zrovna v tu chvíli něco zásadního, přesně, co by vám nemělo uniknout z toho filmu.
2: Přesně, protože v tom filmu to dává smysl, že jo, protože tam, tam jsou takový pasáže, ale jo? V tom setu DJ-ským, že jo, to je nemožný.
1: Když seš na Kiss Party, tam není jediná tam není, pasáž, není kdyby byl klid,
4: tam se čurá pod sebe.
1: Honzo, heleď, výborně si to vychytal, takže ti posíláme rádiový dárek, ať se po dědině dobře jezdí, jak jsi říkal, a jdem se teď ještě spolu domluvit. Tak zatím,
3: gratulujem.
1: Taky.
0: Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Připomínáme nehodu na D1 na 182. kilometru při příjezdu do Brna od Prahy. D48, 8. kilometr, také nehoda ve směru na Frýdek Místek, v Plzni Doudlevecká, v Budějovicích na té Rudolfovské, pokud jedete z centra před odbočením na okružní, v Karlových Varech stará Kysibelská a měli bychom tady mít ještě jednu hlasovku od vás.
2: V Praze v Úřiněvci na ulice Přátelství je to vedle Lidlu, je tady nehoda 3 aut, je zablokovaný celý jeden pruh, musí se to objíždět, je tu kolona skoro přes celý Úřiněvec.
1: Balu, díky, že jsi dal vědět.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Na obloze dnes převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost a ojediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Po 13 dnech ukončili během středečního odpoledne hasiči likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu Baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Během prvního dne došlo i ke zřícení téměř 2/3 11 podlažního výškového domu. Příčina požáru je stále v šetření hasičů i policie. Francouzi stále bojují s důsledky horka a sucha. Tamní hasiči zápolili s rozsáhlým požárem, který spálil 2,5 tisíce hektarů na jihu země u Marseille. Od začátku roku už schořilo skoro 40 tisíc hektarů a to je více než za celý minulý rok. Další požáry se šíří ve Španělsku, které zažilo podobné vlny veder a sucha jako Francie. A teď zpátky domů.
4: Rozsáhlá rekonstrukce pardubického nádraží vstoupila do další fáze. Dělníci před několika dny uzavřeli téměř celé pravé křídlo budovy a s ním také přilehlý vchod. K vlakovým spojům se tedy dostanete zleva do už hotové východní části. Dokončená je také i polovina budovaných toalet. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Fotbalista Tomáš Chorý stále neví, zda bude pokračovat ve Slavii. Útočník Pražanů byl po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je ale možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí by mělo padnout v nejbližší době. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KIS dnes s Romanem, Patrikem a Alexem.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Ranní trojka tento týden ve složení Alex, Roman a Patrik vás zdraví. Ahoj.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pardon, dopoledne.
3: Jo, dopoledne, ano.
1: Heleď, a když máme chvilku času, musím vám říct, že mi včera domů dorazil balíček, který jsem si objednal od Alavisu. Doma jsme udělali totiž takovou malou inventuru, jo, takže ráno vitamíny, po obědě omega 3,
2: hezky,
1: večer hořčík před spaním, aby se dobře spalo.
2: Super.
1: A když už jsme u Alavisu, máme pro vás v této hodině něco mnohem lepšího než domácí zásoby u andělů. Můžete vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun a vybrat si přesně to, co se bude hodit vám.
0: Jakmile zazní výzva, berte telefony do ruky, kysáci, a volejte nám do studia.

Dopřejte si účinnou hydrataci. Na Radio Kiss rozdáváme vouchery v hodnotě 5000 korun z Alavis Maxima Hydromax. Volejte studio 210 323

0: s Maxima Hydromax. Inteligentní hydratace bez cukru.
1: Tak co, kysáci, hydratujete se, jak byste se měli? Dodržovat pitný režim je důležité, ale pokud to doplníte ještě o přípravky od alavis-plus.cz, rozhodně nešlápnete vedle. Na jejich webu najdete nejenom hydratační nápoje, ale i různé kloubní výživy, vitamíny, doplňky stravy a ostatní. A tohle všechno si může pořídit posluchač Zdeněk, pokud vyhraje v naší soutěži. Zdendo, vítej!
2: Já vás zdravím.
1: My tebe taky.
2: Jsem rád, že jsem se konečně dovolal.
1: Jsou připraveny 3 soutěžní otázky. Dobře, pozorně poslouchej, aby jsme je nemuseli opakovat a hlavně, aby se vyhrál voucher v hodnotě 5 000 korun. Tak pojďme na to, Zdenku. Posloucháš?
2: Ano, poslouchám.
1: Jak se nazývá proces, při kterém se voda mění v páru? Za A kondenzace, za B vypařování, anebo za C tání?
2: Vypařování.
1: Je to tak, výborně, ano, ano, super, první bodík, jdeme dál. Které moře je nejslanější? Za A Baltské moře, za B Středozemní moře, anebo za C Mrtvé moře?
2: Mrtvé moře.
1: A to je druhý bodík, výborně, hezky. A poslední otázka. Jaká je největší sladkovodní plocha na světě podle objemu vody? To znamená, nejvíc vody tam je. Za A Kaspické moře, za B Loch Ness jezero, anebo za C jezero Bajkal?
2: Já bych řekl, že to Baltické moře. No, teď nejsem jistý.
1: Baj co? Já ti to ještě jednou zopakuju. Buď to je to Kaspické moře, Loch Ness, anebo jezero Bajkal.
2: Jezero Bajkal.
1: No, to je správná odpověď! Yes! Výborně, Zdendo, voucher v hodnotě 5 000 korun je tvůj.
3: Hele.
1: Krásný.
3: Tak super, je to doma.
2: Děkuju.
3: No nemaj záč.
1: No, zasloužený.
3: Možná ti z toho teď vyschlo v krku, takže vodu, elektrolity, hydratovat.
2: Ano, ano.
3: S alavis-plus.cz. Gratulujeme ti. Krásné léto. Ahoj.
2: Děkuji moc.
1: A nezapomeňte, kysáci, ještě zítra budeme jednou soutěžit.
0: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

co, přidáš se? Otevřeně tady probíráme ty největší čuňačinky a poslouchat musíš live. Tak koukej ladit už tenhle čtvrtek, u toho prostě nesmíš chybět.

0: Hezké dobré dopoledne, kysáci. 9 hodin 35 minut ladíte Radio Kiss a my bychom chtěli ještě jednou dneska popřát všem Liborům.
1: A uděláme to takovým neobvyklým způsobem, protože Patrik dneska dostal za úkol vytvořit rap. A on se toho zhostil naprosto úžasně, já jsem mu vybral podklad, no a výsledek se teďka pustíme.
0: Je to vlastně taková mini rubrika, když tady Alex zaskakuje za Míšu. Po půl osmé vždycky přejeme někomu k svátku, dneska to vyšlo na Libora a na mě, že mám repovat, ale já nevěděl, jaký podklad mi

0: Alex vybere. Já ti včera vybral Skrillex, dneska si na mě byl trošku hodnější.
1: Byl jsem hodný, ale vybral jsem zase podklad od Eminema a to je píseň Godzilla, což já mám pocit, že v Guinnessově knize rekordů, že tam má nejrychlejší rap na světě.
0: Nicméně zítra má svátek Kristýna, k tý se dostaneme zítra a bude jí zpívat Román.
1: No a možná, že i my se připojíme.
0: Tak teďkon zpátky k Liborovi, tohle byl dnešní ranní song.
1: Jo.
2: OK.
0: Patrik Peltan.
2: Kamu,
0: brácho. Libor.
2: Ja.
0: A.

0: to čekal.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel. Bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
2: Dneska od 10 večer startuje noční show. O, show?
0: Dobře ty.
2: Možná to bude show pro mě. Noční show se Soňou Ede, Radkem Hrdinou a hostem Alexem Kolvou. Martine, ahoj.
0: Ahoj, čau.
2: Co by si doporučil Alexovi, jelikož ty si několikrát nejenom zastupoval Radka v noční show, ale byl si tam i jako host a Alex z toho začíná být mírně řečeno nervózní. Tak co bys mu doporučil na večer?
0: Zapisuju si. Hele, to se ti ani nedivím, jo. Já bych ti doporučil, nenech se zatáhnout do těch prasáren a zprostáren, který tam jako padnou, jo.
2: Dobře.
0: To znamená, žádný, nepoužívej žádný dámský, pánský přirození, nic.
2: Nebudu.
0: Jako, jo, říkej jenom ano, ne. A ještě můžeš říct třeba větu, taky jsem zažil,
2: ano,
0: nebo
2: ano.
0: Taky jsem nezažil, no a pak mlč celou
2: nebo
0: dobu.
2: To je prostě
0: a je to
2: nejbezpečnější.
0: To nejbezpečnější.
2: Nebo můžeš použít, domnívám se, že ano. To
0: domnívám se, že ano, přesně no. Tak.
2: Hele, jako. A je tam vůbec možnost dostat nějakou normální otázku? Jako,
0: ne,
2: že něco,
0: ne, ne, ne.
2: To je vyloženě,
0: ne,
2: jako zapomín... okamžitě jdou takhle.
0: No jasně, se Soňou jako i kolík na zahradu, kterým děláš dírky na sázení jahod, jako může vypadat okamžitě. Jako to je jasný, okamžitě z toho zbíječka na nejdůležitější chvíle mezi mužem a ženou. Hned.
2: Jak se říká, všechno může být, když jsi dostatečně odvážný.
0: Přesně tak. Jakmile máš fantazii a že Soňa má fantazii, jo, tak to je široký ty nástroje a všechno okolo.
2: Takhle, Alexi, nevím, jestli jsi někdy se Soňou vysílal, ale jak říká Martin, Soňa má opravdu velkou fantazii. Cokoliv řekneš, může být použito proti tobě.
0: Přesně.
2: No, tak to se těším. Hlavně musím teda dát ten disclaimer, aby to neposlouchali rodiče a aby ta moje přítelkyně Snoubenka dneska už taky to brala tak správně.
0: No pozor, no opatrně. No, tam jako, můžeš jako starší. Nabourat a sundej si tu kartičku z krku, protože i z toho Soňa dokáže udělat erotickou pomůcku.
2: Tak dneska 10 večer Soňa Ede, Radek Hrdina, noční show a hostem bude Alex Kolová. Marťas, je to tvoje, měj se.
0: Díky,
2: ahoj.
0: Čau, ahoj, čau.
2: Čau, čau.
1: Radio Kiss.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Takže aktuálně tady mám pouze zdržení a čekací dobu na silnici 55 u obce Majetín, což je okres Olomouc. Tady se zdržíte, vidím tady ještě nebezpečnou situaci na silnici 13 u obce Jablone v Podještědí. Tady máme hlášenou mrtvou srnu u pravého kraje vozovky, tak ať do toho nevlítnete, tedy respektive ať nejste účastníci, pak nějaké nepříjemné srážky a podobně, jeďte opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, dejte mi vědět.

0: KIS počasí.
1: Na obloze dnes převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost a ojediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Na práci s mateřským mlékem budou kvůli evropské legislativě stejné požadavky jako na zacházení s lidskou tkání nebo orgány. Většina zařízení s mateřským mlékem má asi rok na přeměnu v takzvané mléčné banky. Jedna taková bude přitom stát i několik desítek milionů korun. Většina náhradního mateřského mléka se totiž dnes v Česku k novorozencům dostává přes porodnice, které si ho sami nazbírají. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že ústavům v transformaci pomůže. Ministr zahraničí Petr Macinka zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku čtyř Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem a s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic zve veřejnost na den otevřené dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto, který se uskuteční tuhle sobotu od 10 do 16 hodin. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost projít si měsíc před uvedením do provozu dokončovaný úsek dálnice pěšky, na kole, bruslích nebo koloběžce.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce úvodním zápasem druhého předkola ve Varaždínu vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Svěřenci trenéra Luboše Kozla si chtějí na stadionu třetího týmu minulé sezóny chorvatské nejvyšší soutěže vytvořit dobrou pozici do domácí odvety, která je na programu za týden. Severočeši se v pohárech představí po 5 letech. Utkání začne ve 20 hodin. Tolik zprávy v 10 hodin a teď už startuje dopolední KIS.
3: V 10 hodin 02 minuty, už za chvilku taky dnešní dopolední téma za balíček Rádia KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Kiss a pojďme na dnešní dopolední téma, kterému bude předcházet taková rychlá backstory. Včera jsme se se ženou rozhodli, že pojedeme letos poprvé na houby. Vypadalo to docela slibně. Dokonce jsem viděl i na Facebooku, že už jako ta první vlna už tam začala, pršelo, bylo teplíčko. No a vyrazili jsme do Dimokur nebo kousek o tamtuť. Je takový jako opravdu veliký rozsáhlý les a vždycky jsme tam našli. OK, tak včera jsme našli asi 4 kousky, takže to bylo na bramborajdu jenom tak pro 2 a ještě jsme tam jenom smočili lžíci a tak smutně jsme na to koukali, na ten výsledek. No prostě špatný, takže já mám opravdu špatnou náladu. Ze včera jsem takovej smutný, protože my jsme vášnivý houbař, já jsem se těšil, jak budu sušit a potom na zimu budeme mít a dám si smaženici. No nic, špatná nálada a vaším úkolem v rámci dnešního dopoledního tématu je mi ji zlepšit. V podstatě čímkoliv potřebuji nějakou takovou chlácholicí vzkaz. Potřebuji, abyste mi poslali hlasovku, kde mě třeba budete chválit, vy budete něco nabízet, to je jedno, abyste mi prostě zlepšili náladu, ano? A nejzajímavější a nejlepší hlasovka, která mi přidá na náladě dnes, získá balíček Rádia Kiss. Začínáme.
1: Kiss. Radio Kiss. And feeling like P. Diddy,
2: hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave,

0: Bach ve vysílání Rádia Kiss, tak jak je i já trochu neznám, malinko mě překvapili, nicméně pojďme na dnešní dopolední téma, které jsem odstartoval před malou chvilkou. Dnešní dopolední téma zní, včera jsem byl na houbách, nic mi nepřinesli, fakt strašně málo a já mám z toho takovou špatnou náladu, jsem z toho takový mrzutý, řekl bych, mrzutý, ještě mám proto takový výraz, teď si nemůžu, už vím, jsem takzvaně trudomyslný z toho a potřebuju, abyste mi trošku zvedli náladu, něčem mě pochválili, v podstatě takhle, to je jedno, je to na vás, takže kuře začíná.
1: Ahoj Marťuško, nebuď naštvaný, ale tak teprve to začne ta sezóna hřibová, jo, neboj se, to bude tolik hub, že nebudeme vědět, co s něma. A když nebudeš mít nic, tak já ti tady na tom Bruntálsku kolem toho pradědu něco nazbírám a nasuším a pošlu ti to.
0: Dobře, no.
1: Zavakulovaný. Čau, kuře.
0: Dobře, OK, kuře, tak jo, no, ještě, jako je to trošku lepší, už se malinko cítím, ještě to není úplně ono. Kulich!
2: Tak Martine, hele, já tě vezmu někam pryč úplně od centra, ale vezmu tě nahory, tam budeš mi nádherný klid, nadečně ze čerstvého vzduchu a potom si zajdem na pivo. A hlavně si to užívej, protože jsem nejlepší rádio. Ahoj.
0: No dobře, děkuju moc krát, no uvidíme, no. Tak hory jsou docela zajímavá nabídka, zvážím to. Mirek?
3: Čau, ale nechám ti svoji starou. Stejně, když se ožere, jdem třeba každá bába, tahle tuplovaně. No, tak aspoň budu mít aspoň nějaký. To, že nenájdeš houby, to je art proti tomu, co mám já.
0: Prosím tebe, Mirku, to je velmi zajímavá nabídka. Najednou člověče, ta nálada je taková lepší.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Včera jsme byli na houbách a jak jsem tady sdělil, nepřinesli jsme vůbec nic, teda velmi málo. No a tak jsem smutný a vaším úkolem v rámci dnešního dopoledního tématu je mě nějakým způsobem rozveselit. Poslat mi zprávu, po které mi bude prostě líp.
1: Dár Martias, hele, tak já tě zkusím rozesmát vtipem. Takhle jde bába poprvý do kostela, odevře dveře a povídá. Ježišmarja, tady je tma jak v morně. Za ní stojí kněz a povídá, dcero, tady se takhle nemluví. A ona poje ty kre***e, to jsem se tě lekla. Tak snad se to povedlo, čau,
2: Radio Kiss. Radio Kiss.

Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: A dnešek se nese ve znamení opět tak samozřejmě jako každý všední den od pondělí do pátku v této době, to znamená mezi 10. a 11. tématem dnešního dopoledního kysu, které zní: pojďte mi zlepšit náladu po včerejším nezdařeném lovu na houby. Ano, včera jsme byli na houbách, nějak se to nepovedlo, prostě nic jsme nepřinesli, no, málo. Říkám, taková bramboračka jako tři naběračky, to bylo všechno. Takže já potřebuji dneska trošku zlepšit náladu. Petře.
1: Tak Martine, teď to dopadlo výborně. Nesežral vás medvěd, nepotkali jste strašidlo, nepotkali jste vlky, nespadli jste do jámy, nespadli jste ze skály, nestratili jste klíče, nestratili jste mobil, trefili jste z lesa, neutrávili jste se hubama, trefili jste domů. Tak super, ne?
0: To, takhle to vypadá opravdu moc dobře. Uvidíme, co Michal.
2: Ahoj Michal, říkal jsi něco pochválit, tak můžu pochválit 100% jednu věc. V sobotu jsme se vrátili z Wildcogl Areny. Byl to zájezd, který jsme vyhráli u vás v rámci vaší soutěže a bylo to naprosto super. Hrozně jsme si to užili. Penzionát hernej, všechno klaplo, jak má, počasí na jedničku. Úplně super, moc děkujeme.
0: No, tak gratuluju a teď potřebuju já něco, nějakou spruhu humára.
3: Čauky, Marťo, nebuď smutný. No. Já tě vezmu k nám na Jižní Moravu, tady je taky všady lesu. Houby tady určitě budou. Objedem to na čtyřkolce, takže tě vezmu na čtyřkolku, ani si můžeš zajezdit a ty houby budem sbírat do toho zadního boxu, no. Takže pohodička, projedeš se, podíváš se po krajině a ještě nazbíráš houby. Mára!
0: Máro, neříkej mi, že tam roste tolik hub. To mě teda moc jako na dobrý náladě nepřidává, ale na čtyřkolce to bych dal. To by bylo pěkný odpoledne, Honza.
4: Prosím tě, furt nebo přijedu a dám ti na prdel, ať máš důvod brečet.
0: Říkali naši taky.
5: To nejlepší od 90. let. Non-stop. KISS. Radio KISS.

0: Radio Kiss a včera jsme byli s mojí ženou na Houbách a přinesli jsme úplný prd domů. A protože jsem z toho hodně smutnej, tak jsem si dovolil vás dneska požádat, jestli byste mi posílali hlasovky, které by mě podpořily, podpořily by moji náladu, zlepšily by mi náladu a ta nejlepší získá samozřejmě balíček Radio Kiss. Jdeme do finále, tady je Katka.
1: Takže jednoduchý recept na zlepšení nálady. Málo ses poučil od Soničky. V lese může dělat jiné věci s manželkou, než hledat hříby. A jelikož je ten čtvrtek, tak si Soničku poslechni znova a běžte znova na hříby a uvidíš, že náladu budeš mít úžasnou.
0: A jo, Katko, já na to úplně zapomněl, že to není jenom o hřibech, nebo nemusí být, Petr.
2: Narec, chlapaku, včera jsem byl taky na hřibech a nenašel jsem to ani ty 4 hříby. Začalo to dělat náladu?
0: Standa.
3: Život je jen náhoda, jednou si dole, jindy nahoře. A život plyne jak voda a houby budou všude. Počítej v lepší příští.
0: Stando, moc hezký, krásně jsi to zaspíval, nádherný. Nádherný, jako musím říct, že... Musím říct, že tvoje interpretace byla opravdu uchvatná. Jdeme na výherní kousek, tedy respektive výherní hlasovku, kterou nám poslala Simča a kterou si zajistila balíček Radia Kiss, protože tady je něco, co mě zvedlo dnes náladu nejvíc.
4: Čauky, já bych chtěla říct, že mimo kamarádu se strašně moc líbíš, chtěl by na tebe kontakt a chtěl bys tebou jít na randičko, takže abych tě uchlácholila, pořád za to stojíš, hele, seš hratelný.
0: To je úžasný. To je konečně hlasovka, která mi zvedla náladu. Hlavně teda musím říct, ta poslední věta, kterou si dneska s největší pravděpodobností tady budu pouštět pořád dokola.
4: Pořád za to stojíš, hele, seš hratelný.
0: A ještě jednou.
4: Pořád za to stojíš, hele, seš hratelný.
0: A ještě jednou.
4: Pořád za to stojíš, hele, seš hratelný.
5: Radio Kiss.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Aqua Barbie Girl, za chvilku Jerry Ropeiro a nebo Gigi D'Agostino.
2: S kysem za volantem po celé republice.
1: A budu děkovat Romanovi.
3: Všichni, co jedete z Kačice směr Smečno, tak hned za Kačicí auto nehoda, auto v příkopu, všechno tam řídějí kivadlově, takže se tam budou oboustranně dělat určitě kolony.
1: A druhou informaci přináší Věrka.
4: Od Lomnice směr Třeboň. V těch zatáčkách u Rybníka jsou silničáři, dejte pozor, ať je tam někdo nesmetete.
1: A já tady mám ještě doplňující informaci. V ulici Tržní náměstí v obci Teplice čekejte nehodu osobáku a dodávky. Šťastnou cestu.

0: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss počasí.
4: Na obloze dnes převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost a ojediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
3: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Počet obyvatel Česka starších 65 let do roku 2050 vzroste o více než třetinu. Senioři tak budou tvořit téměř 30% populace. Přibyde i lidí s demencemi. Roční náklady na dlouhodobou péči tím do 10 let vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun. Na Slovensku se od letošního září zpřísňují postihy za dopravní přestupky. Stát zavádí nová pravidla s cílem přinutit řidiče jezdit opatrněji a snížit počet tragických dopravních nehod. Největší pozornost poutá zpřísněné pravidlo třikrát a dost. Řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. A teď zpátky domů.
5: Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů za stovky milionů. Poté, co před 2 týdny otevřela 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín za 115 milionů, dokončuje stavbu Světovaru. Ke konci se blíží i příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Po vítězství nad Lindou Fruhvirtovou se dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře utká s Lucí Havlíčkovou. To byly aktuální zprávy na KISu a Tereza Jandová.
6: No a my jdeme v 11 hodin a 5 minut do víru další muziky. S vámi je Martin Hájek a teď už slibovaný Jerry Ropero.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss, máme 11, 11 a 11 a už je to pryč, už je to pryč. Tak doufám, že jste si dali pět a ťukli na čelo, to se dělává přeci. Je s vámi Martin Hájek a pojďme v podstatě tak jako lehce pokračovat v dnešním dopoledním tématu, protože vy jste dneska měli za úkol mi zlepšit náladu po včerejším spackaném výletě, kdy jsme jeli se ženou na houby a nenašli jsme vůbec nic, respektive tak málo, že to za to ani nestojí, ale jo, bramboračka byla OK, byla výborná, samozřejmě, lásko byla výborná, chci vzkázat domů a úplně se mi zbíhají sliny. Nicméně, ještě co by mi jako zvedlo náladu je, že ještě nejsme ani v polovině prázdnin a já už mám úplně prázdnou hlavu a vymeteno, co se týče třeba rodinných výletů. Kam bychom jako mohli vyrazit, jo? A to by mi taky zlepšilo náladu, protože doma samozřejmě jako na velkého vezíra čekají, až já zavelím a řeknu, tak teď pojedeme tam a tam, jo, a teď ke mně jako vzhlíží, co já zase vymyslím. A říkám, ještě nejsme v polovině prázdnin a já už jsem normálně v koncích, takže prosím vás pěkně, teď zase čekám hlasovky, kam byste mě pozvali? Já si to samozřejmě zaplatím. Ale kam byste mě pozvali, kde je opravdu hezky? Kam bychom mohli za váma vyrazit s rodinou a my to fakt jako uděláme. Takže teď to bude taková, řekněme, studnice vašich nápadů, respektive míst, který třeba máte rádi a vy mi je teď doporučíte. A já za to děkuju a budu vám hrát třeba Gigi D'Agostina.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: debatě pokračujeme částečně aspoň dnešním dopoledním tématu, kdy jste mi měli za úkol zlepšovat náladu a teď mi máte za úkol ještě jako v podstatě vystřelit a topovat, protože ani není polovina prázdnin a já už jsem s těma výletama rodinejma úplně v koncích, vůbec nevím, kam bych jako všechny vzal, kam bych všechny vyvez. Prosím vás, až mi budete posílat hlasovku, kam byste nás pozvali, tak nezapomeňte, že my jsme takový trochu hujerovic, takže my přijedeme autobusem, není to s náma jednoduchý. Patricie poslala hezkou pozvánku.
1: Ahoj Martine, já bych tě chtěla pozvat k nám do Dobročovic na procházku s alpakama a jednou lamou. Najdeš nás pod názvem Alpacino 58 a moc rádi tě tady s rodinou přivítáme.
0: No Patricie, děkuju moc krát, to je samozřejmě hezká pozvánka. Zavážíme to a dáme vědět. Za to Tomáš, to je teda pozvání tohle. To mám doma taky.
2: Darec, Martine, tady Tomáš, Jindřichu Radec. Tak já bych tě pozval k nám do garáže. Popařili bychom, zagrilovali bychom, pustíme si samozřejmě Radio Kiss a když to vyjde, tak ti nechám zahrát i nějakou hlasovku.
0: Tomáš, děkuju moc krát. Na to jsem se vždycky těšil, když moderátorovi to každý moderátor chce, aby mu hráli, že jo, samozřejmě. V rádiu, když my hrajeme ostatním, tak chceme vždycky, aby hráli nám. To je jasný. Tomáši, ale prosím tebe, to měl být rodinný výlet, jo. Nevím, jak by se u mě doma tvářili na to, že bychom zapadli k tobě do garáže a tam bychom kalili do rána.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: pořád v podstatě, tady ještě pokračuje ta moje, řekněme, zvídavost, kam bychom mohli s rodinou vyrazit, nebo zvídavost. Spíš jako bychom se někam chtěli nechat pozvat, aby nás to moc nestálo. Ne, samozřejmě, dělám si legraci, čekám na vaše pozvánky. Mimochodem, ve své podstatě to nemusí být tip jenom ode mě, nebo respektive od vás pro mě, ale od vás pro další naše posluchače, kteří už taky nevědí roupama, co dělat a kam vyrazit, protože všechno už objeli křížem, krážem milionkrát. Tady mi poslal pěknou pozvánku Jindra.
1: Nazdar, Martine, tak seš tam za Michala Kavalčíka, kterýho jsem zval několikrát, aby přijel se synem na moto jet surfy do Mistřína na Pískovnu. Stále nepřijel, stále to odkládá, stále má nějaký akce.
0: No jo.
1: Tak pokud chceš, vem tu svoji Hujerovic rodinu a přijeďte do Svatobořic Mistřína na Pískovnu zajezdit na motorových jet surfech. Je to super zážitek, nový sport. Teď se jede mistrovství světa v České republice.
0: No a toho já se právě bojím, protože Jindro, já většinou v těch věcech jsem hodně dobrý. Já v podstatě ani nemusím trénovat, já si na to vlezu a ve své podstatě dovolím si tvrdit, že budu samozřejmě okamžitě nejlepší. A teď se na tom jezdí mistrovství, jak k tomu přijdou ty lidi, kteří fakt trénují třeba celý rok, pak tam přijde nějaký Hájek a všechno to vyhraje, ty medaile a ty poháry. Takže já se vždycky bojím, protože ať na cokoliv šáhnu ve sportu, tak jsem prostě fantastický, proto nejezdím na žádný olympiády, mistrovství mezinárodní a tak podobně, protože já bych jim to prostě hned vzal, ty výhry. A to je škoda. Takže uvidíme, ale Jindro, samozřejmě zvážím to, že bychom dorazili. Díval jsem se na to, to je zajímavý sport. Nazdar, nejlepší rodinný výlet je do muzea videoher v Hostivicích. Jen co vlezeš dovnitř, úplně na tebe rýchne atmosféra pouťových maringotek z 90. Od prvních Pac-Manů a Galaxy až po závodní simulátory a úžasný flipry. Musím říct, Davide, děkuju moc krát za tuhle pozvánku, protože zrovna nedávno jsme doma mluvili o tom, jak to tenkrát v 90. bylo, přijel k nám autobus. Otevřel dveře a v tom autobuse bylo spousty skvělých videoher, já na to vzpomínám jako kluk, a mělo to normálně i svoji esenci jako vůně, pamatuju si, jak to vonělo. Takže děkuju za tyhle vaše tipy. Myslím si, že bude kam vyrazit po dnešku.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: krásná mileniovka, máme sem tam samozřejmě devadesátku, nebo respektive to nejlepší o devadesátek, úplně tím bych měl začít. A mezi tím dáváme takovýhle perličky mileniovek, v tomhle případě to byly Madhouse, nevím, jestli si vzpomenete, vlastně na první takový oficiální předělávky. Ano, samozřejmě Madoniny hity se předělávaly hodně moc, ale mám pocit, že to nebylo tak úspěšný, jako když přišli Madhouse a jejich Like a Prayer, oni teda měli celou desku, musím říct. A tady trošku pomluvím Madonu, protože samozřejmě je to ikona. O tom vůbec žádná, zapsala se do hudební historie. Je to v podstatě hodně desítek let, kdy vévodí v podstatě každý to hudebně úspěšný desetiletí od osmdesátek, že, devadesátek, milénium, až po současnost v podstatě. Ta Madonna tam pořád má svoje jméno a mít samozřejmě bude díky zásluhám, hitparádám, deskám, které se umístily, že, na předních příčkách hitparád. Tak musím říct, že Madonna samozřejmě vévodí celý tý době, co já si teda pamatuju. V podstatě si myslím, že když jsem se narodil, Madonna už byla dávno. Ale teď jsem viděl pár takových storíček, kdy Madonu třeba někdo natočil, když šla nakupovat a tak dále. Já chápu, že člověk potřebuje mít svoje soukromí. Většina umělců jsou taky hodně introverti, přestože pak vystupují, tak mají takový svůj vnitřní svět a potřebují v něm být. Ale viděl jsem opravdu jako až desítky záběrů, kdy Madonna jde někam nakupovat a tam na ní jako pokřikujou. Vím, není to úplně slušný, dobře, OK. Tak prostě musí vědět, že když dělá takovouhle práci, je veřejný majetek. No a tak chtějí třeba podpis, že jo, halo, fotečku a tohle. Ne, ta je tvrdá jak žula. Nic, z krámu do auta, z auta do krámu, z krámu do auta, z auta do krámu, z krámu do auta, z auta domů. Hotovo 20, ta nedá nimrota. Nic, nic.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Závěr, padám, badám, a za chvilku třeba Culture Beat z 90. a nebo co bych pro vás mohl vybrat. Jsem si to samozřejmě velmi rychle připravil, takže Clean Bandit a nebo Robin Schulz, to je vše, co tady visí, a ještě mnohem víc, tak držte vlnu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Ještě si zaktualizuju stránku, abych vám mohl říct, jak to vypadá v dopravě. Od vás žádné apky zatím nemám. Takže dopravní nehodu. Teď čekejte na silnici 102.45, je to u obce Kožly, okres Písek. Nehoda dvou osobních vozidel, kdo tam znáte, budete vědět. Na silnici 26 u obce Líně, okres Plzeň sever. Nehoda dva osobáky v sobě. A ještě tady máme D7, 1,5 až 2,1. Kilometr na trase Chomutov Praha, hromadná nehoda. Dvě vozidla, osobák, nákladák na místě, už by měla být policie. A ještě jedna v ulici Poděbradská v Praze, čekejte nehodu nákladáku a osobáku. A jděte opatrně.
1: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi.

0: velké refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí. Pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Na obloze dnes převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost a ojediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda by mohla sáhnout k vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům. Podle premiéra Andreje Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Co tím myslí, neupřesnil, a tak není zřejmé, čeho by se příspěvek týkal. Kabinet v pondělí schválil, že se seniorům od 80 let věku budou každých 5 let zvyšovat penze o 500 a při dovršení stovky o 1000. Francouzská delikatesa foie gras má stále silnějšího konkurenta v Číně. Ta dnes tvoří 45% celosvětové nabídky pochoutky z tučných ptačích jater, kterou si přitom svět po desetiletí spojoval hlavně s Francií. Čína ročně vyprodukuje 11 000 tun foie gras. A teď zpátky domů.
2: Kvůli stavbě obchvatu Náchoda bude nutné uzavřít část silnice 2/303, a to v ulici Broumovská, kterou denně projíždějí tisíce aut ve směru na Hronov, polici nad Metují a Broumov. K uzavírce dojde v srpnu a září, a to vždy na 5 dní. Řidiči tedy budou muset poměrně náročnou objížďkou přes několik měst a obcí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové zahájí úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromso novou sezónu. Votroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezóny 1995-96. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem má výkop v 19 hodin. To byly aktuální zprávy a Tereza Jandová.
3: A my jdeme do další hodiny, máme 12.02, za chvilku vám dám prostor, můžete se stát našimi hudebními dramaturgy, jak řeknu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: A já jsem vám sliboval, že z vás udělám aspoň na chvilku hudební dramaturgy a vy, kdož posloucháte samozřejmě pravidelně ve všední den mezi 10. a 14. jak kolegu Michala Kavalčíka, tak mě tento týden zastoupení, tak víte, že po 12. hodině máte šanci vybrat jednu letní devadesátku, něco, co ve vás evokuje léto a prázdniny. Musí to být letní samozřejmě. Je teda pravda, že i některé jako songy, které třeba vyšly v zimě, taky můžou v někom evokovat léto, to je pravda. Takže měla by to být letní devadesátka. Jakmile uslyšíte výzvu, zavolejte do studia na 210 323 323. Než to všechno spustíme, je potřeba si ještě srovnat data. Já se jmenuji Martin Hájek a co si o mě myslí Simča?
1: Pořád za to stojíš, hele, jsi hratelný.
0: Tak a můžeme pokračovat.
2: Radio Kiss.

0: Haló? Haló?
1: Anička, tady.
0: Aničko, Aničko, musíš mluvit, teď už mluvíme, jo? Mluvíme, mluvíme.
1: Jo, jo.
0: Teď už to jako běží, jo? Aničko, kolik ti je let, říkej.
1: Mně 10 let.
0: Já jsem si to myslel podle hlasu, čověče, že ty budeš taková mladá šťabajzna. Tak Aničko, ty jsi vybrala jednuletní devadesátku, takhle, my jsme se k ní museli jako dobrat nejdřív, jo. Budou to NSYNC, Bye Bye Bye. A prosím tebe, řekni mi, komu to budeme posílat, nebo jak tě to jako napadlo. Spíš předpokládám, že ti tam někdo poradil, viď?
1: Jo, poradila mi moje kamarádka Anička Šidáková.
0: No.
1: A no, taková jako by nevlastní sestra. No a protože jí má jako hodně ráda, takže asi tak.
0: Jo, no ona se objevila i ve spousta filmech, teď byla naposled, myslím si, v titulkové scéně hned na začátku, jak se jmenoval, Wolverine versus...
1: Deadpool.
0: Deadpool, já jsem si nemohl vzpomenout na Deadpool a tam bylo spousty Deadpoolů, tam bylo, a jeden Wolverine. Takže tam bylo Bye Bye Bye, mimochodem, ono je to vlastně, my říkáme devadesátka, ale ono je to ryzí jako miléniovka, ale my tam ten přesah máme třeba 2 roky, jo, takže tohle byl rok 2000. Takže prosím tebe... Co děláš teď? Máš prázdniny, viď?
1: Jo, jo, teď jedeme na dovolenou do jižních Čech.
0: Ano. A jak dlouho tam budete?
1: 6 nocí, takže no.
0: Tak 7 dní, no. 6 nocí. 6 nocí a 7 dní, to byl taky nějaký film. No tak, že tam moc pozdravuju, ať se vám tam líbí, přestože to počasí nevím, jak je teď teda venku, protože my jsme tady se studiem ve vnitrobloku, ale ráno to nevypadalo moc hezky, ale vám určitě bude přát počasí, tak si to tam užijte. Tak děkuju, že jsi zavolala, měj se moc hezky, ahoj.
1: Já taky.
0: Taky, ahoj. Letní 90.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Jeden z největších příběhů tohoto roku konečně vstoupil na stříbrná plátna. Christopher Nolan nám po úspěšném Oppenheimerovi odvypráví komorní příběh čím dál zlomenějšího Odyssea, jenž po triumfu v Troji vzdoruje bohům a snaží se vrátit na ostrov Ithaka, kde ho marně vyhlíží milovaná Penelope i dospívající syn. Historická podívaná Odyssea už teď v kině. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a my jsme shodou okolností včera doma se bavili o tom, že jsem tady dělal před dvěma dny anketu toho, co byste chtěli ještě v životě dosáhnout, takovou topovku, co byste chtěli, nebo včera to bylo, nebo převčírem, no já mám někdy sklerozu jak čepici, tak to omluvte, nicméně doba jsme to tak probírali a tak jsme říkali, jaký jsou vlastně naše mety, cíle, taky jsme si o tom povídali. Já říkám, no tak já bych si chtěl taky třeba zahrát ještě ve filmu. To je pravda, to jsem tady včera neprozradil. Já si myslím, že jsem skvělý herec, že jsem prostě fantastický a žena mi říká, tak já nevím, tak mi něco předveď, ať to můžu nějak ohodnotit. Já říkám, no tak můžu ti předvíst třeba, nevím, jak se rozčílim na povel, jo, protože znáte mě, já jsem taková milá povaha, prostě takový jako veselý chlapík pořád, úsměv, že jo, rozdávám

0: uchu a tak. A mi říká, no tak to nevím, jestli vůbec dokážeš. Já říkám, no to bys viděla, jak já se dokážu rozčílit. Tak mi říká, tak se rozčil, schválně. Jako kdyby tady byla nějaká prostě osoba a ty bys se na ní měl rozčílit. Tak jsem to ukázal a ona mi říká, ten neuvěřitelný, jaký ty jsi žerec. Takže já bych chtěl oslovit všechny producenty filmoví, jestli by mi nedali nějakou takovou malou roli. Nemusím se tam zrovna rozčilovat. Je to jedno, prostě chtěl bych si zahrát ve filmu nebo nějakým studentským, to je jedno. Prostě jakýkoliv druh filmu, jakýkoliv žánr beru. No a pak mi žena říká, a musíš to ukázat v rádiu, protože za tohle tě posluchači určitě ocenějí. Jakože ti budou posílat hlasovky a budou říkat, že jsi bezvadný herec a tohle. Tak já jsem se rozhodl, že vám to teda předvedu, tak já jako takový dobrák, tak se tady zkusím jako vžít do role, stejně tak jako včera. Představím si tu situaci, že mě někdo rozčílí, jo, třeba. Třeba Roman Anděl jde do dveří a teď mě něčím rozčílí, jo. Romane, neber to osobně, si to posloucháš. Někoho jsem si vybrat musel prostě. Takže, jdeme na to. Cože? Ty jsi se snad úplně zbláznil. No to nemyslíš vážně, tohle. No to v žádném případě.
1: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jsme tady rozjeli moji novou hereckou kariéru, teda respektive takhle, možnost, že by byla herecká kariéra, protože já se přiznám, asi jste to slyšeli před malou chvilkou, já bych strašně chtěl být hercem a i doma jsem to předváděl a říkali, ty seš prostě fantastický, seš skvělej, určitě by si to zasloužil být hercem, prostě zahrát si, ne fakt, ale myslím vážně, nějakou jakou malinkou roli. V podstatě nic velkého, nemusí to být, může to být dokonce něco i ve stylu dobrý den paní, nesu vám psaní, jo, něco takového. Jarmile?
1: Teda Marťas, ty vole, ty jsi opravdu herec, jako víno.
0: No, teď to říká Miška.
2: Martine, ty jsi tak perfektní herec, já nechápu, že ti ještě nikdo neobsadil.
0: No, jaký
2: tohle, to je velká chyba, velká chyba.
0: Velká, velká, já to říkám taky, DJ
3: Ahoj,
0: Rady.
3: Ahoj, pane Martine, hajku, já tě zdravím. Takže jakoukoliv roli, v jakýmkoliv filmu, v jakémkoliv žánru.
0: Ano.
3: OK, připravujeme natáčení pornofilmu.
0: Ano.
3: A tam hledáme herce na úvodní scény,
0: ano,
3: kdy muž se loučí se svou ženou ráno a odchází do práce.
0: Bezvadný, bezvadný, DJ Rady. Bezvadný, to beru tuhle z tu roli. Ani si nedokážeš představit, jak jsi vlastně ťuknul na moji strunu. Ty vůbec netušíš, jak já skvěle umím odcházet do práce.

0: velice pečlivě připravil, co budu hrát v příští hodině. Takže dáme si třeba, myslím si, jeden ze zásadních hitů skupiny Labouš v té první trojce určitě. Zahráme si Sweet Dreams a pak si zahráme třeba Shona Bakera z Millennia. Hey, hi, hello.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Tak pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích, kde se teď momentálně můžete zdržet. Rychlá aktualizace, dopravní nehoda vás čeká v ulici Vlčnovská. Je to u Uherského Brodu, v okresu Uherské Hradiště. Dvě havarovaná vozidla, dva osobáky v sobě. A pak také čekejte dopravní nehodu v ulici Dukelská, v obci Doudleby. Ano. Doudleby nad Orlicí, dneska mi to jde, jak se vyplastva, okres Rychnov nad Kněžnou. Tam máme v sobě nákladák a osobák, tak jeďte opatrně, já to jdu nějak rozmluvit.

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Rádio KIS počasí.
5: Na obloze dnes převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost a ojediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
4: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Policisté během letních prázdnin vyrážejí k přehradám, koupalištím a přírodním vodním plochám, aby v rámci preventivní akce Bezpečně u vody lidem připomněli pravidla bezpečného chování. Při akcích oslovují policisté rekreanty, rozdávají jim informační materiály a připomínají základní bezpečnostní pravidla. Kontrolují také lidi, kteří řídí nejrůznější plavidla. Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovali 10 000 turistů a asi 1000 obyvatel. Celkem je evakuovaných 12 000 lidí a požár západně od Bordeaux se rozšířil na více než 2000 hektarů. A teď zpátky domů.
6: Velký úspěch oslavil český jachting na juniorském mistrovství Evropy. V konkurenci více než 300 mladých závodníků zvítězil Jiří Tomeš z jachtklubu Česká Lípa. V řecké Soluně se před pár dny totiž sešla jachtařská špička a na start se postavilo 89 jachtařek a 225 jachtařů ze 40 zemí světa.
4: Sport.
5: Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. To byly nejnovější zprávy a Tereze Jandová.
7: A my jdeme před odpoledním jumpem do poslední společné hodiny. Je 13.04, je s vámi Martin Hájek a tady zásadní 90. Labuš.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Posloucháte Rádio Kiss 13.10. Je s vámi Martin Hájek do poslední hodiny, než sem nakráčí odpolední jump společně Radek Hrdina a Soňa Ede si to dávají celý tento týden. Tak jsme shodou okolností včera s Radkem tady mluvili o tom, že je nějaký chlápek, který, představte si, že vám vyrobí na poslední vaší cestu, až se to stane, protože každému se to bohužel teda stane, tak vám vyrobí rakev podle toho, co jste měli rádi a co jste rádi dělali v životě. Jaký jste třeba měli zájmy, jo? A co byste chtěli, tak on vám podle toho jí vyrobí, aby měla ten tvar, aby měla tu barvu a dělá to i prostě z těch krásných dřevěných materiálů. Jako je to hezký, opravdu je to stylový a tak. A tak jsme si tady říkali, že rybář třeba může mít takovou krásnou prostě rakev, která bude ve tvaru obrovský ryby. Jo, nebo někdo třeba jezdil, já nevím, tyrákem rád, ale samozřejmě vykonával tu práci rád, tak bude mít prostě ve tvaru nějaký, já nevím, ty přední kapoty a tak, že to dokáže dát takhle dohromady. No a v tom jsme se oba zasekli a říkali jsme, hele, a co když někdo měl hodně rád v životě děvčata? Jak to asi bude vypadat? Jakou to bude mít barvu?
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: I tuhle rubriku přebírám za kolegu Michala Kavalčíka a dnes se vám musím omluvit, protože tam padne jedno sprosté slovo, ale bez něj by tenhle ten citát nebo tohle moudro dne by nemohlo existovat. Takže ještě jednou předem se omlouvám, jdeme na to. Nechte to být, ono se to posere samo. Pardon.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Za chvilku nás čekají Huntrix, K-pop, Golden, taky Don Omar a Lucenzo. A Simčo, ty jsi mi chtěla něco říct?
1: Pořád za to stojíš, hele, seš hratelný.
0: Tak tady je svět v pořádku.
2: Radio Kiss. Radio Kiss.

Pussycat Dolls, jsou zpěv a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.

čtvrtek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia KIS.

Danza Good Europe. Já už jsem tady vlastně mluvil o tom, že to důležitý desetiletí pro nás, kde to startujeme všecko, jsou devadesátky, ale pak je tady taky milénium a já mám pocit, že ten čas už se nachýlil k tomu, že to tak trošku začínáme posouvat. A je to samozřejmě dobře, miléniový kousky, stejně tak jako tahle letní záležitost Don Omar, Lucenzo. Já teda musím říct, že vlastně něco mám pocit, jako kdyby bylo včera. Jako kdybych tady viděl včera Soňu Ede a teď najednou ji tady vidím zas, nevím, já mám nějaký deja vu nebo co, nebo deja neví, já nevím, prostě je to takový komplikovaný. Mě vás za chvilku já tady přivítám Soňu, protože než přijde Radek, aby jsme si udělali takovou naší důležitou parťáckou chvilku, protože my jsme v sobotu někde spolu a zase se na to těšíme. Páč, to bude velká taškařice, tak za chvilku, až se budu loučit.

0: Soňares Edares, přede mnou Nazdares.
1: No Nazdares.
0: Nazdares, čověče.
1: No, Čokolades.
0: Čokolades, vidím, že papáres.
1: Ano, tady jsou zůstaly nějaký bombony ve studiu Rádia Kiss.
0: Kuba Krabáč měl narozeniny no, včera, takže všechno nejlepší.
1: Ne?
0: Kubáčo, všechno nejlepší, no. Bombony jsou výborný.
1: No. Ano. No a přátelé, samozřejmě my tady společně s Marťou a také s Myškou Dinohomou máme pro vás jednu pozvánečku do Strupčic na sobotu.
0: Ano, na koupaliště, kde budeme nejenom my tři, ale bude tam taky skupina Verona.
1: Ano, Verona.
0: Z italské Verony.
1: A budou spagettino.
0: Spagettino a makaroni a pizza. Takže se tam na vás těšíme, protože to bude taková odpoledně večerní vlastně show. Ono to bude tak jako
1: no.
0: taková pařba. Prostě, no. Takže ve Strupčicích na koupáku v sobotu. Vemte si plavky, určitě.
1: Ty si je hlavně vemi, oni se budeš koupat nahý jak minule.
0: Já se nebudu koupat vůbec, protože já jsem trošku přibral a moje bříško je větší teď než jiný věci a to nechci.
1: No, vidíš to, no,
0: a tak... tím potažmo lehce, to je oslý můstek k tomu, že ty máš dneska noční show, viď?
1: Ano, vidíš, že jsi mi to připomněl, lidi, abych na to vůbec zapomněl. No. Ano, dneska
0: a máš tam Alexe, viď, dneska.
1: No, je.
0: No, a já jsem mu říkal, tady on se mě ptal, když jsme se ráno střídali, tak jsem mu říkal, že to není úplně jednoduchá disciplína noční show. Jako.
1: To jsi mu řekl moc
0: ať dobře. Ať se připraví na pánský a dámský přirození ano. A ať nic neříká radši.
1: No, ať se umyje hlavně zadek, řekl jsem to, jo.
0: Ježišmarja, tak tohle jsem mu právě řekl, že se bude dít. Takže konec, odcházím, za chvilku odpolední Jump, Radek dorazí, co nevidět a my se vlastně zítra ještě taky uvidíme.
1: Ano.
0: Pa, pa, pa, pa, pa.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme na dopravu nejdříve od vás.
2: Odbíte, neutíkáči, vojenské vozidlo prorazilo pneumatikou, tak bacha, ať ho nikdo netrpíte, 3 kilometr směr z Prahy.
3: My děkujeme moc za informace a já tady mám dopravní nehodu, která se stala v Doudlebech nad Orlicí v ulici Dukelská, bacha také v Třeboni, tam se bouralo v ulici Svobody. No a pak tady mám ještě Mělník, ulice Kokořínská.
1: No, já myslím, že na začátek to úplně stačí, startuje odpolední jump na Radio Kiss.

0: KISS počasí.
1: Na obloze dnes převládá proměnlivá, převážně velká oblačnost a ojediněle počítejme s občasným deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Uvedl to ministr Boris Šťastný. Prezident spornou a kritizovanou novelu vetoval ve středu. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Brusel patří mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou. Vyplývá to z aktuální studie. Za posledních 10 let se ceny v metropoli téměř zdvojnásobily. A teď zpátky domů.
2: Městská část Praha 6 se plánuje pustit do rekonstrukce zámku Veleslavín. Ten hlavní město odkoupilo od státu a do péče jej svěřilo městské části. Do příprav na rekonstrukci chce zapojit i veřejnost. Cílem je přeměnit zámecký areál v kulturní, společenské a komunitní centrum, které bude sloužit veřejnosti. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Český fotbalista Pavel Bucha přispěl v zámořské MLS 2 góly k vítězství Cincinnati 4-3 nad Vancouverem. 28-letý záložník v prvním duelu po pauze na mistrovství světa otevřel skóre. Po přestávce pak přidal vítěznou branku na 4-2. V soutěži se trefil poprvé od května a na kontě má v této sezóně 4 góly. Za námi jsou zprávy a teď už startuje odpolední jump.
3: Hezké odpoledne, je to tak, startuje odpolední jump na Radio KISS.
4: No, my si dáme pěkně, co? No, Barbru Streisand.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: 14 hodin 8 minut, moc hezký odpoledne, čtvrtek, Libor svítí v kalendáři, my mu přejeme všechno nejvíc nejlepší, Liboru je hrozně moc.
1: No a tvůj nejoblíbenější, veď?
0: Jo, tenhle. Tak,
1: kolega, no.
0: Jo, tenhle, tak no, tak dobře.
1: Popřej mu hezky něco pěkného. A třeba možná, jestli ho potkáš tady na chodbě, tak bys mu mohl dát i hubánka. Takového malého, pěkného. Lipčo.
0: Liboru všechno nejlepší, tím bych to uzavřel.
1: Přátelé, startuje odpolední jump, samozřejmě dneska se tady podíváme na spoustu věcí, budeme tady taky soutěžit a já mám říct něco dobrého, tak to říkám, něco dobrého, to mi řekla Tereska, naše zprávačka skvělá.
0: Ne, tak prosím tě, tak já nevím, tak Teresko, pojď tady na mikrofon.
1: No.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: My tě tady nemáme takhle odpoledne, jak tě takhle využijeme.
1: No.
2: Já se nenechám využívat.
1: Ne. A zneužít by se trošku nechala od nás?
2: A tak jo.
0: Majska, máme noční show, můžeš to sama protáhnout,
1: ano, klidně, no, budeme
2: jasně,
1: rádi.
2: Já přispím a ráno zase tady budu.
1: No to, a to vidíš to a nemusíš ani chodit domů?
0: Vůbec.
1: No je.
2: Takže zdraví manžela.
0: No, my taky. Manželi, my se o ní postaráme.
1: Neboj se.
0: Já myslím, že bude mít radost teďko. Startuje odpolední jump, přátelé.
1: To už jsem říkala.
0: Já vím.
1: Neopakuj se.
0: Tak řekni něco dobrého.
1: Něco dobrého.
0: A jdeme na to.
3: Jump. Odpolední jump. Kiss.

0: Já tady mám jednu, jako normálně takovou překvapivou novinu, Ráďo.
1: Ne, ty no jsi to dělala osmičku. Ty jsi to dělala osmou třídu.
0: Jako zup, jo, nebo?
1: Ne, no, taky ne, nedodělala. Ne.
0: Prostě představ si, že proběhla tajná svatba.
1: Jako nás dvou, jo.
0: No, no,
1: ty tak to bylo hodně tajný, že já si to ani nepamatuju.
0: No, ty jsi byl trošku mimo, ale to nevadí, já jsem ti dala předtím nějaký rohy pnůlek, ale podepsal jsme tady každopádně takovou hezkou předmanželskou smlouvu. Ne, dělám si srandu, prosím mě. Kuba Prachařů a Sára Sandeva se tajně oddali a vzali se a už jsou tedy manželé.
1: Jú.
0: No, krásný vy.
1: Láska kvete v každém věku, ano? Že prostě tam je rozdíl asi 48 let. Takže prostě to je pomoc hezký.
0: Ona vypadá mladší, ale podle mě to není takhle, nebo jo?
1: Já ne, tak nejsou ne. O to, jak si dělám samozřejmě srandu.
0: Jsou krásně a moc jim to sluší a my moc a moc gratulujeme samozřejmě.
1: Moc gratulujeme, no, ano, to je hezký. No.
0: To je pěkný.
1: Tak snad to už ten Kuba nestane, najde ten klid.
0: No.
1: Jeď po té Agátě, že jo?
0: Snad jo, no. To ty ho nenajdeš už nikdy, viď?
1: S tebou?
0: No.
1: O to těžko asi, ty bláho. Přátelé, ne, mě jedno svatba stačí.
0: Milujte se a množte se.
1: Hlavně se množte.
0: No.
1: A Kubovi hodně zdaru.
0: Ano.
1: A Sandevi samozřejmě
0: taky. No samozřejmě taky, Sáře.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nebudete tomu věřit, ale za 5 měsíců a jeden den budou Vánoce. To je jenom, aby to neuteklo. Tak doufám, jsem to chtěl takhle jenom, víš?
1: Doufám, že jsi mi koupil dárek už nějaký.
0: Víš, jak dárek, asi potom... Ježíšek ne.
1: A jo. No a to potom nehoní, ale na poslední chvíli ten
0: Ježíšek. Pak si honí, co chce, ale každopádně dárky až za 5 měsíců a jeden den.
1: No ale to není pravda, Ježíšek může nakupovat už teď, víš, aby byl připravený.
0: Nemůže.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Před malou chvílí jsme řešili Vánoce, že jo, přátelé, na to máme skutečně ještě dost času, to byla jenom taková lehká vsuvečka uvolňující, že jo, to
1: se bude. Jsi uvolnil možná až moc, Ráďo, trošku to tady cítím v tom studiu.
0: Pojďme ale zpátky k tomu, co nás, jak samozřejmě v těchto dnech doprovází a provází, to jsou prázdniny, cestování zprava doleva, nahoru, dolů, no a možná se chystáte do Itálie, no a teď tady se řeší v Itálii jako jedna taková bolestivá, doslova bolestivá zpráva, protože jich Itálie okupuje nějaká agresivní ryba.
1: Yes.
0: No a už kolikátýho turistu pokousala. Takže teda oni nevědí, jestli ta jedna sama, ale podle zubu to vypadá, že je to určitě stejný druh ryby
1: v těch jako třech
0: případech. Na žralok to není právě, to je něco menšího. Představ si kapr se zubama.
1: Jo, takhle. No tak tomu dám pěsťocha a je to, ne?
0: No to asi nedáš. Pravý frajer plaval, klídek, pohoda a najednou z ničeho nic. Prostě už to prejelo, no. Pokousala a když to teda Italové začali řešit, tak zjistili, že podle pobřeží italských letovisek je to už třetí letošní pokousaný případ. Takže pozor. Ale, abych vás ještě uklidnil, tak to bylo spíš dále od břehu, než blíže. Takže u břehu tenhle ten případ zatím není zaznamenán.
1: Takže v podstatě, kdo neumí plavat, je na tom lépe.
0: Je na tom lépe letos v Itálii, každopádně. Poslední případ je v přímořském městečku Piopi v regionu Kampánie, takže kdyby náhodou se tam někdo chystal, tak vemte nějaký košíčky malý pro ty ryby, na drštičky.
1: Jo, jo,
0: víš?
1: Určitě.
0: Na hubečky.
1: Ano, ano, ano. A dejte jim to za ocásek potom.
0: A nebo malý tenisáčky podvodní.
1: No.
0: Víš, prostě ta ryba jenom si říká, vynucuje si prostě pozornost, takže malý tenisáček a háze týto, nebo ať loví puky.
1: Ne, apríl, jak se jmenuje?
0: Jsme Češi.
1: Aport.
0: Apríl určitě.
1: To je něco jiného.
0: To nevyšlo, když ses narodila. Ale každopádně, přesně tak, zaměstnat tu rybičku a dát jí na hubeček.
1: Přesně
0: tak jenom
1: tak.
0: Si dávejte na jihu Itálie. Pozor!
2: Radek Hrdina a

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat po hodince na dopravu z Vatobořice a to je na Hodonínsku, kde je to hlavní tak. Šardická ulice, tady počítejte se zdržením, pokud tady chcete mířit D6, 158 km ve směru na Cheb. I tady je trouble v podobě dopravní nehody a v Praze je to Uhorské brány, tady je taky bouračka.
2: No a já přidám ještě D1, 194,5 km ve směru na Ostravu, tak tady se stala hromadná dopravní nehoda, takže počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, Kysáci.

0: se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: S rostoucím zájmem o investiční příležitosti přibývá podvodníků. Těm se loni podle České bankovní asociace podařilo z lidí vylákat přes 2 miliardy korun. Při investování je důležité si ověřit spolehlivost a historii investiční společnosti. Ta by měla mít licenci od České národní banky. Vyplatí se také zkontrolovat výpis z obchodního rejstříku. Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem pouhých 35 minut. Podle Moskvy o schůzku požádali Spojené státy. Oba nejvyšší státní diplomaté se setkali ve filipínském hlavním městě Manile, kde se koná jednání Sdružení národů Jihovýchodní Asie. Ruský ministr mimo jiné řekl, že je Rusko připravené na politicko-diplomatické urovnání konfliktu. A teď zpátky domů.
6: Tuhle sobotu se můžete těšit na historický letní rychlík Šumava a následně pak ještě v srpnu. V čele soupravy se objeví legendární dýzlová lokomotiva řady 749 mezi železničními fanoušky, známá pod přezdívkou Bardotka. Historickou dopravu doplní jídelní nebo služební vůz a ještě i oddílové vozy.
4: Sport.
5: Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala Ligová fotbalová asociace. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje odpolední jump.
7: No, my jsme na startu další hodiny odpoledního jumpu.
8: Z muziky třeba teď na startu Real McCoy na Kissu. Hezký odpoledne.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Naky jsou s vámi odpolední jump, no a teď taky taková malá spánková laboratoř, kterou jsme si tady udělali ze studia Radia Kiss. No, nemyslete si, že tady snad spíme, to bychom si samozřejmě nedovolili, ale budeme se bavit právě o tom, jaký čas je nejvhodnější na spánek, přátelé. A taky se podíváme trošičku do historie spánku, protože nevždy...
1: Jakože nám řekneš, ať to chápu dobře,
0: ano.
1: Že třeba řekneš, že v 5 odpoledne mám jít spát.
0: Třeba,
1: jo, to je třeba. Příklad.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Aha.
0: Jo, protože oni se dělali nové výzkumy a přišlo se na to, mezi kterou hodinou by si měl chodit skutečně spát, aby to mělo na to tělo co největší pozitivní účinek. A pozor, taky mrkneme do historie, protože ne vždycky se chodilo spát na 8 hodin. To budeš koukat.
1: 8 hodin, jo. Mám za celý týden.
0: No, tak ty jsi výjimka, že jo? Jsi důchodce a už ti to nejde prostě spát.
1: Musím zaškrtávat slevy, no.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Spánková laboratoř, tak to nazvala před malou chvíli tady Soňa ve vysílání odpoledního Jumpu na Rádiu Kiss. My se vám pokusíme přinést informaci skrz ETR Rádio Kiss, že vlastně, co je, kdy je nejlépe jít spát.
1: Ano, říká se vždycky, že by si měl jít spát před 12. Že ten spánek,
0: před půlnocí.
1: Ano, před půlnocí, že vlastně ten spánek je jako nejvýživnější. A teď už se přišlo na to, proč se to vlastně říká. A skutečně vědci dělali nějaké výzkumy na opravdu velkém vzorku lidí. A zjistilo se, že časové okno mezi 22. a 23. hodinou má na lidský tělo téměř magické účinky. Jo, neskutečně to dokáže regenerovat to tělo, dokonce to zpomalí stárnutí, zvedá to imunitu a ještě to vlastně o 25% sníží riziko nějakých srdečních a cévních onemocnění.
0: No na tohle co všechno je moc hezký, ale lidi prostě třeba chodí na směny, mají ty spánky rozhuzený.
1: No tak to
0: úplně,
1: jsou úplný chudáci.
0: No, jako, ne chudáci, to dneska... se to není myšleno zlé, jako, jo, a to myslí dobře.
1: Já už si to dneska nemám ani představit, jako, že bych, jako, mě stačí, když hraju třeba do rána, do tří, do čtyřech, než se dostaneš domů, tak prostě už to mám zase.
0: Skončíš tam ve dvě, v půl třetí, ve tři a mažeš ještě 2-3-4 hodiny klidně.
1: Přesně tak. Takže a jako máš to úplně rozházený potom, třeba 3 dny se z toho dostávám.
0: To
1: nicméně,
0: pravda.
1: Když se podíváme do historie spánku, tak nevím, jestli to víš, ale vlastně to změnili až výrobci matrací. Jo, někdy kolem 18. století, 19. na začátku. Tak prosím tě, předtím to bylo tak, že se spalo zhruba 4 hodiny, pak se 2 hodiny modlilo a meditovalo, ty lidi se zbudili a pak se šlo třeba ještě na 4 hodiny spát. Ale s příchodem matrací, že předtím se spalo na slámě, na zemi a tak dále, a s příchodem matrací vlastně oni udělali reklamu, že 8-hodinový spánek je v pořádku a zdravý a takhle už to jako od té doby
0: nastavili.
1: Je. Nastavili to tak.
0: Takže no. To byl marketing.
1: No v podstatě ano, ale podívej se, dneska tomu každý věří a každý
0: chtějí 8 hodin. Tak člověče, já asi volnou furt 18. století.
1: Jo.
0: Kromě meditace a teda toho modlení 4 hodiny a zase jdu jako.
1: Víte, já to mám taky takhle, no, že se vždycky zbudím kolem tý třetí, druhý a pak jdu zase spát.
0: Takže, ale to, přátelé, z toho se nic nedělejte, pokud dobře spíte, spěte. My zase něho už jsme starší, my už jsme se přivykli.
1: Přesně.
2: Je-li spánku příliš, anebo následuje-li zbytečné polehávání na posteli, není to k ničemu. Jump. Odpolední Jump.

0: Všední ráno na rádiu Kiss.
1: Prázdniny pokračují.
2: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun.
3: To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou.
2: Rozdali jsme přes 500 000 mega.
1: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal.

0: tě nesmíš chybět.
1: Noční show. Noční show Rádia Kiss. Už ve čtvrtek od 10 večer. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Oblíbená disciplína tady naší Soni, a to je český fotbal, a kdo čekal, že to dopadne jinak, ten se splet, protože přátelé, sága kolem pokračování Tomáše Chorého ve Slávii fotbalové je u konce. Na dnešní čtvrteční odpoledne svolala Slávie tiskovou konferenci, kde šéf Slávie Jarda Tvrdík potvrdil, že 31-letý útočník znovu oblékne černobílý dres. Naopak druhý vyřazený reprezentant David Douděra si dál hledá angažmá v zahraničí. Takže shrnuto, potrhnuto a Chorý pokračuje dál ve Slávii. Jestli čekal něco někdo jiného. Dobře, tak jsme tak nějak to oznámili. Pro mě žádný překvapení.
2: Tak pro mě taky ne.
1: No, přesně tak. Takže Slávii zdar a každý ať si o tom myslí, co chce.
2: Tak.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na rádiu.

0: si zasoutěžit, protože tahle soutěž probíhá jenom a pouze na Facebooku Rádia Kiss, takže nikam nikdo netelefonuje. A naopak dává dobrý pozor, protože pokud v téhle soutěži ještě nejste, tak co nejdřív byste tam měli zajít na ten Facebook Rádia Kiss.
1: Nezbývá za tolik času, protože vyhodnocovat tuto soutěž budeme už zítra po 18. hodině tady na Rádio Kiss. Takže prosím vás pěkně, ano, o co soutěžíme, je to 5 voucherů do Chess Arény Vltava v Českých Budějovicích a můžete to využít buď na sportovní vybavení, anebo třeba právě na pronájem hřiště.
0: Vzhledem k tomu, že je čtvrtek, jo, něco málo před 16. hodinou, tak je to vlastně 26 hodin a kousek, dobře ty. Takže pokud máte čas a možnost, Facebook Rádia Kiss, hodně štěstí. Kiss.

0: Jsem za volantem po celé republice.
1: Hej, tady dopravice po hodině, pojďme se podívat na rádio KIS, co máte pro nás za informace.
2: Ahojte, chtěl bych nahlásit dopravní nehodu dvou osobáků a jednoho kamionu. Je to ve vesnici Udaví mezi Ždírcem nad Doubravou a Chrudimí. Je to vlastně v první vesnici za Ždírcem. Kamion je tam kabinou v Pangeitu. Tak bude to tam na díl, no. Já jsem tam stál přes půl hodiny a Ždírec se dívám celý taky stojí, takže kdo tady turma jede, tak trpělivost. Ahojte.
1: Moc krát děkujeme, ještě jedna zpráva od vás.
3: Tady všem kysákům, chtěla jsem jenom ohlásit kolona z Plzně ve směru na Nepomuk, v tom kopci na Vlčtejn, stojí to tady, je to tady na semafory, je to tady na delší dobu, tak jenom abyste věděli. Ahoj, Eva.
4: Evi, děkujeme moc za informaci. Já ještě přidám zprávu z Liberecka, protože tady došlo k dopravní nehodě v ulici Na okruhu. A ještě tady mám potom ulici Pištorovu. Pištorovu v Pardubicích. Pozor na to.
1: Dobře.
4: Bouračka.
1: My si tady proklepneme písmenka a vy si užijete další hodinu od Polního jumpu.

0: KIS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Premiér Andrej Babiš kritizuje ministerstvo obrany, že ho neinformovalo o přípravě nové evropské protiraketové koalice. Ministr Jaromír Zuna připustil, že s informací nepracoval. Projekt ale podle něj navazuje na širší iniciativy, do kterých už je Česko zapojeno. O vstup do koalice chce přesto vláda usilovat, i když její aktuální podobu premiér kritizoval. Na palubě letu British Airways řešili vážné zdravotní potíže. U všech tří pilotů se během cesty do Británie projevily příznaky otravy z jídla. Jeden z nich musel dostat kyslík. Aerolinky teď prověřují, jestli problémy souvisely s mezipřistáním v Indii. A teď zpátky domů.
2: Městská část Praha 6 se plánuje pustit do rekonstrukce zámku Veleslavín. Ten hlavní město odkoupilo od státu a do péče jej svěřilo městské části. Do příprav na rekonstrukci chce zapojit i veřejnost. Cílem je přeměnit zámecký areál v kulturní, společenské a komunitní centrum, které bude sloužit veřejnosti. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradci Králové se po 30 letech vrací do evropských pohárů. V úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy se představí na hřišti norského Tromsø. Utkání má výkop v 19 hodin. Hradec se do pohárové Evropy vrací poprvé od roku 1996. To byly zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
3: No a my jsme v druhé polovině odpolední od Jumpu na KISu.
4: No a dáme si moji oblíbenou, hele, zavzpomínáme, Roger Sanchez.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Jak moje kolegyně sedící je tady proti mě ve studiu Rádia Kiss, odbavující odpolední jump se mnou. A musím říct, otázka. Jak koukáš na pole dance?
1: No super.
0: Já si myslím, že dobře.
1: Mně se to moc líbí, ano.
0: Jo. No. Ty vlastně máš i několik známých, možná i kamarádek, vlastně, že jo, který provozují a dělají pole dance. Já si myslím, že to moc hezky, když to někdo umí.
1: Když to někdo umí.
0: To někdo umí. Tahle holčina, ta to umí. A my vlastně už nemusíme tak nějak chodit kolem horké kaše a řekneme to rovnou. Jde vlastně o tvoji spolužačku ze střední a je to vlastně Idana Abigenentová.
1: Eby co?
0: No, takhle se jmenuje, tak jako najednou dělá, že ji neznáš. A ona už brzo oslaví 83. narozeniny. A je tak nejstarší tanečnicí pole dance na světě. Takže Idano, drž se a ať ti to jde, protože jsem koukal tady na videa a musím říct, že kdyby teda trošku zhasli, tak by to bylo lepší. Ale jinak jí to teda musím jako říct, že jde moc pěkně.
1: No.
0: A mám ti vyřídit, Idano, že ano, Soňa i letos přijede na sraz třídy. Takže i v takovýmhle věku 83 let, což, nebo skoro 83 let,
1: no.
0: To je moc hezký.
1: Čumíš, co?
0: Neparáda.
1: Jsme třída.
0: To jste klasa teda.
1: To víš, no.
0: Extra klasa.
1: No jo, to mi tam takhle všechny, rozumíš.
0: Jo, no. A co děláš ty?
1: No já kotrmelce.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A my jsme vám to včera říkali, že máte dobře poslouchat a ladit a taky v 7 zavolat sem do studia Rádia Kiss, protože můžete vyhrát klidně až 7 000 korun v naší soutěži.
2: Dneska se to totiž přihodilo Tereze. No. Teresko, my ti moc blahopřejeme, ta bere prostě plno to, co vůbec jde, prostě to je úplně nejvíc. Je to strop, co musíte udělat, v 7 ráno se dovolat, třetí volající, hodit na dálku kostkou, pokud vám padne 6, nehrajete ještě jedno, ale automaticky je vám přečten bonus 1 000 korun, 6 × 1 000 je 6, plus 1 7 000 korun.
1: Neuvěřitelně počítáš, kolego, neuvěřitelně.
2: To připravoval.
3: A už to tam pouštím. Je to 6, to znamená, že to je co?
4: No tak to ale řekni.
3: Je to 7, ano! 7 000!
2: 7 000 pro Terezu. Terezo, my tě zdravíme, ať seš kdekoliv, 7, ty bláho.
1: No a jinak, už jsme rozdali přes 500 000 korun a zítra možná rozdáme další.
2: Zítra, pátek, 24. července v 7 ráno, třetí volající. Hodně zdaru.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Do kin už brzy naskočí dlouho očekávaná česká komedie, která pohladí a potěší všechny milovníky trampingu, stanování, rybaření i laskavého humoru. Dovolená v českém ráji nás vezme za jednou trošku rozhádanou rodinou. Drahá polovička by totiž ráda k moři a méně drahá polovička zase počirák. A tak zvolí kompromis. Kemp. Takže stán, skládací židličky, ešusy, spacáky, kytáry, Diana a společný umývárky. A dovolená snů může začít. Letní komedie je v kině od 30. července. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Když ostatní usínají, my

0: 16 hodin 37 minut, takový přesný čas při malém pátku, my mu říkáme v kalendáři, to je normálně čtvrtek, ale už se nám to blíží. A tak by se mělo oteplit, přátelé, tohle teplo, neteplo,
1: no.
0: Já prostě lobuju za spíš ty jadrnější, ty teplejší dny. Myslím, počasí.
1: No, já ti
0: 30 mi chybějí. No, 40 nemusej.
1: Ne, prostě to, rádě ale... naštvaný, že nemá žádnou...
0: Nemůžu se koupat dopoledne.
1: No, a že nemá bundu a je mu zima furt zkrátka. No, ale...
0: ne, tak jako tohle léto, kvůli dětem to myslím. No, nemůžou já... nic.
1: Ale prostě...
0: V Čechách skoro.
1: Jdu k moři. No, každopádně... Každopádně prosím tě, když už jsme teda do oblečení, jo, nakupuješ třeba někdy v sekáči nebo nějaké...
0: Ježiš, jasně.
1: Jo?
0: No, dokonce tak... jeden čas jsem měl moje oblíbené džíny, takový 4-5 let, opravdu než se to jako vypralo, sepralo a popraskalo a byly od Diora, pánský.
1: No.
0: A našel jsem je tam za... Jo, ať tě nekecám, 150 korun.
1: No, takhle, to byl fake samozřejmě, ale to nevadí.
0: Dávno tomu, holka.
1: To, že jako tam napíše někdo fixkou Dior,
0: to byla
1: neznamená...
0: ještě takzvaná hrabárna, jak jsi to musela přehrabat.
1: Ano, vím, znám, pamatuju. No, každopádně, co se dá všechno najít v takovém sekáči, to budete koukat a počkejte si na to, za chvíli vám povíme víc tady na Kisu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Blešáky, ale teď to nebude spíš jako o bleším trhu, ale bude to spíš o blechách. Taky, co si budeme. Second handy samozřejmě jsou oblíbené stále, pořád a dneska už to nejsou takový ty hrabárny, jak bejvávali, no, protože to bylo třeba na kila, možná to ještě někde mají, ale dneska už si přece jenom i ty second handy vybírají, přebírají, perou, voněj, což je v pořádku a mají tam moc hezký kousky.
1: Ano, je to tak. No a někde tam opravdu můžete najít doslova, ale doslova vzácnost. A je to něco jako když vyhrajete v loterii. Tak jako příkladu, v jednom takovým sekáči v oregonském městě Hillsborough našel jeden malý klučina, tenkrát, no malý, 19-letý, Quinn Brown se jmenoval, tak našel, představ si, takový basketbalový dres, kde se v něm na začátku 70. let před finále americké basketbalové ligy NBA rozcvičoval legendární hráč Wilt Chamberlain. Jo, a musím říct, že normálně ho prodal potom někde v aukci za nádhernou sumu 2 miliony korun.
0: To je naše. Já jsem tohle nikdy nevyhledával, ale přátelé, i mně se povedl takový podobný kousek. Ne teda v second handu, ale koupil jsem ho na marketplace od jedné dámy, která prostě to našla po někom, že prostě se to zbavuje. A to je tréninkový dres olympijských vítězů amerických, takový ten, jak i ten film o tom. Mm. A tady v tom ty kluci trénovali a já jeden z těch tréninkových dresů mám doma a našel jsem ho tam za... Nevím, 500-600 korun jsem jí poslal.
1: A kolik má třeba hodnotu dnes?
0: Netuším. Pro mě je to hodnota jako spíš jakoby citelná, jo, myslím, to jo, jako jo. Citová, pardon, že mám takovýhle tričko, těchto těch frajerů, který to dotáhli až na to olympijský zlato, mám v originále doma.
1: Hmm. A chodíš k němu čuchat?
0: Nevypadám.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nejdříve dvě dopravy od vás a obě dvě budou informace o koloně. Každá ale jinde, dávejte pozor.
2: Nazdar Kysáci, jedu mezi hranicami a Ostravou. Na 315,5 km se začíná tvořit kolona. Pomaličku tady popojíždíme. Ještě jsme k tomu nedojeli, tak hodně pevný nervy.
1: Děkujeme, co ta druhá?
3: Ahoj Kysáci, chtěl jsem jenom nahlásit, Třeboní od Českých Budějovic tvoří kolona, je celkem dlouhá, počínám tak cca tak kilometr, takže s tím počítejte, se nám zdržíte, je to jenom kvůli tomu kurháči tam.
4: Děkujeme moc za info. Já tady mám D1 a to hned dvakrát. První dopravní nehoda je mezi 19. a 20. kilometrem ve směru na Brno. No a pak dávejte prosím pozor na 11. kilometru opět ve směru na Brno. Tam se bouralo v levém pruhu a je zcela uzavřen. Tak počítejte s kolonami. Šťastnou cestu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Varování před falešným lékem vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv. Upozornil na přípravek na hubnutí Mounjaro. Jeho padělky zachytily brazilské úřady. V případě, že by se lidé s padělaným lékem setkali, mají hned dát vědět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Mounjaro patří mezi nejpopulárnější a nejčastěji užívané léky pro léčbu obezity. Nevšední zdroj fyzického mládí v sobě objevila Italka Idana Abinienteová, která je podle všeho nejstarší tanečnicí na tyči na světě. Brzy oslaví 83. narozeniny a nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla přestat. Seniorka začala s tancováním na tyči až ve svých 71 letech a trénuje dvakrát až třikrát týdně. A teď zpátky domů.
4: Hlinsko na Chrudimsku dokončilo po dvou letech modernizaci sportovního areálu na Olšinkách. V areálu působí kluby fotbalu, tenisu, volejbalu, nohejbalu a házené. Město na investici vynaložilo kolem 50 milionů korun. Náklady radnice platila z rozpočtu a také z dotace od Národní sportovní agentury. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce úvodním zápasem druhého předkola ve Varaždínu vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Na stadionu třetího týmu minulé sezóny chorvatské nejvyšší soutěže chtějí vytvořit dobrou pozici do domácí odvety, která je na programu za týden. Severočeši se v pohárech představí po 5 letech. Utkání začne ve 20 hodin. To byly nejnovější zprávy a pokračuje odpolední Jump.
5: Venga boys,
6: jsou tam připravení stejně jako my dva, protože ještě hodina odpoledního Jumpu je na svém startu. Hezké odpoledne.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: The hit

0: Víte, že?
1: Jsem zvědavý, co se dneska dozvíme zase zajímavýho.
2: No, dneska bych chtěla mluvit o osmičkách.
1: O osmičkách?
2: O kterých jsme se tady před chviličkou bavili.
1: Myslíš jako pozubek?
2: No.
1: Aj.
2: Když to trhají, tak to bolí, jsem chtěla říct.
1: No tak
2: věděli
1: to.
2: Jste to?
1: No, já myslím, že to vědí.
2: Ne,
1: to je hlavně, jak se vám to co nejdéle vyhýba.
2: Ano, přesně tak. Ne, dneska se budeme bavit o tanci a o zábavě a o hudbě. To máme všichni rádi. Víme, že je léto, je spoustu akcí, také Kiss Party Life je za námi, že ta Namácháči byla skvělá. Všichni jsme tančili, poslouchali hudbu. No a je to dobře. Vy nevíte, přátelé, co pro sebe děláte, když chodíte tančit a poslouchat pořádnou muziku. Jo? Protože za prý, samozřejmě tanec, že jo, ten spojuje lidi, posilňuje paměť a funguje taky jako forma oddechu a antistresu. No a hlavně rytmus, pozor, když máte dobrý rytmus, jo, pro mě nejlepší samozřejmě drum and bass, tak ten snižuje dokonce stres a zlepšuje náladu, představ si to. A dokonce podporuje emocionální uvolnění.
1: Já si myslím, že ale tohle většina lidí jako tuší. Já bych tam přihodil ještě jednu vědeckou a to je, že když hodně tancujete, přitom když hodně pijete.
2: Tak vás pak bolí nohy hodně.
1: Tak to dá se říct, jako druhý den je lepší, než když netancujete.
2: No a to je pravda, ale protože jako faktem je.
1: Dá se to vytancovat, nebo lehce. Jako.
2: Když u toho piješ, tak to dá hodně vytancovat.
1: Jo, no? Funguje to.
2: Jo?
1: Tak ale, víkend před náma, máte načerpáno.
2: Dupi, dupi, dupi, dup, dup, dup.
3: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Matěj Mejdan na rádiu KISS.
1: A to je dneska.
2: Ano. S naším speciálním hostem. Je to takový nováček tady na rádiu KISS. Ano, už tady nějaký pátek vysílá, vy ho znáte z nočních jukeboxů, nebo taky z nedělních jukeboxů.
1: A teďkon z rána.
2: Ano, přátelé, protože teď je právě Myčto Myšky na záskoku náš Alex Kolva. Kalva.
1: Kolva.
2: No. Kokodák.
1: A my vám ho trošičku dneska v noční show představíme jinak,
2: ano.
1: Protože tam se téměř smí vše.
2: Ano, a my ho trošku svlékneme, jak se
1: a
2: říká.
1: A rozebereme.
2: Ano.
1: Jo.
2: Na šroubečky úplně, veď?
1: Jak to umí Soňa?
2: Ano, dobrý výslech, co, kdy, kde, s kým, jak, proč, hanač, počkejte. Od 10 hodin samozřejmě tady ve vysílání rádia KISS budeme se těšit já, Ráďa, no taky náš Alex.
1: No a vy taky samozřejmě se můžete zapojit, to znamená klidně Soně na její Instagram, Soňa Ede, můžete poslat třeba nějaký dotaz, který by vás zajímal,
2: ano.
1: To už můžete učinit teď,
2: jo.
1: Anebo potom od 22 hodin.
2: Těšíme se na vás, koukejte ladit.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Pojďme se podívat ještě na fotbal, ale úplně malinko jinak, protože jeden z vysoce postavených funkcionářů si měl vsadit, ale ne tady u nás v České republice, ale trošičku někde malinko bokem. A to vsadit, že brankář Fernando Muslera dá v turecké lize gól. Na tom by nebylo nic tak, jako to si může vsadit každý, že jo? Mm-hmm. Jenže ono se to skutečně stalo. Necelý měsíc po hruzostrašném vystoupení urugvajského veterána je tak toto jméno opět často skloňované. Jeho totiž proměněná penalta, to, že jí ten brankář šel na penaltu a proměnil jí v bývalém působišti Galatasaray SK. Pozor, v ten okamžik, jak měl jí proměnil, se proměnila taky sázka, kterou ten bafuňář dal. A rázem tato sázka vydělala 15,7 miliardy korun v přepočtu.
2: Miliardy?
1: Jo. Samozřejmě to je levá podvod, že jo, a tak dále, protože...
2: A tak třeba ne.
1: Byla.
2: Byla, jo.
1: Byla, protože ten bafuňář samozřejmě byl šéf. To znamená, že samozřejmě měl někdo nařízíno, je to jasný, že jakmile bude možnost penalty nebo něco podobného, tak jí bude golman, protože má na něj vsazíno a tím se to celý dokonalo.
2: No tak to vidíš, Leš má zkrátka krátké nohy a ve fotbale dvojnásob.
1: No takže to vypadá na vězení.

0: 17 hodina, 45 minuta, necelých 15 minut do konce odpoledního Jumbo. My se přišli rozloučit, před na to tady Vojtovi Sklenářovi. Nezapomeňte, rádi bychom vás pozvali, 22. hodina, noční show.
1: No to jsem právě chtěla říct, aby jsme se jako neloučili úplně zas tak dlouho, pať za chviličku jsme zpátky, rozumíš, jo? Takže přátelé, dneska náš kolega Alex, tak koukejte poslouchat, pořádně ho pro vás vyspovídáme, to vám můžeme slíbit.
0: Mějte se moc hezky, jinak samozřejmě a zítra ve 2 hodiny odpoledne tady na značkách při pátku a odpoledním Jumpu.
1: Tak ahoj.
0: Čau. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zamíříme na silnice 3 minuty před hodinou 18. Zdržení je na D1, pokud máte namířeno ve směru na Brno, tak počítejte s tím, že mezi 176. a 186. kilometrem se zdržíte, pak ještě mezi 194. až 196., kde je také zdržení je D2, a to ve směru na Brno od Břeclavy mezi 36. a 34. kilometrem. Na D5 se zdržíte před příjezdem do Prahy, a to už od 8. kilometru, a budete-li pak pokračovat po okruhu na D1, tak zdržení na kilometr 16. No a zdržení je i ve směru na letiště na pražském okruhu, a to mezi 14. až 19. kilometrem.
0: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku místy polojasnou oblohu, ale během dne bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Uvedl to ministr Boris Šťastný. Prezident spornou a kritizovanou novelu vetoval ve středu. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Potřebují na to nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Ebola se šíří rekordně rychle, Kongo hlásí přes 1000 obětí. Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic už v polovině července vyzvala k urychlenému posílení reakce na epidemii. Podle organizace se nákaza šíří rychleji, než stačí zdravotníci rozšiřovat kapacity pro léčbu, vyhledávat případy a zabývat se prevencí dalšího přenosu. A teď zpátky domů.
2: Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města Aš kvůli dětskému táboru Studánka u Aše. Objekty v táboře byly postaveny před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Jestli Karlovy Vary tábor u Aše obnoví, ale zatím není jisté. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Krátce po skončení mistrovství světa znovu pokračuje americká MLS. V noci na čtvrtek byl v akci Inter Miami proti Chicago Fire, za který poprvé nastoupil Robert Lewandowski. Domácí, kde chyběl ještě Lionel Messi, odstartovali zápas s komickým vlastňákem, ale nemuselo je to nakonec tolik mrzet. I díky dvěma gólům Suáreze vyhráli 3-2. To byly poslední dnešní zprávy a jdeme na vaše oblíbené juboxy na KISu.
3: Vojta Sklenář s vámi, všechny zdravím, takhle lehce po hodině 18. a dnešní večerní jukebox startujeme se skútrem.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia KIS. Be happy.

0: A hlavně taky éterem budete znít vy se budete ozývat, budete mluvit, budete vybírat a ozýváte se buď přes apku, kam posíláte hlasovky, anebo přes náš telefon, na kterém teď mám Zdeňka. Vítej ve vysílání, hezký večer ti přeju.
1: Čau, čau, taky vítám. Hele, bylo by to tady pro Máru kamaráda a pro Petru Janzovou, a kdo poslouchá vaše skvělý rádio. A byla by to písnička, na který jsme se domluvili.
0: A na který jsme se to domluvili, Zdeňku?
1: Verona na mě nečekají.
0: Ano, ano, jsem tě takhle vyzkoušel, schválně.
1: Jo, pamatuju, neboj.
0: Super. No a prosím tebe, co děláte teď aktuálně?
1: No, teďko tady kecáme, na zahradě, no.
0: Na zahrádce, hezky. Takže, no. Takže určitě i něco dobrýho tam máte, ne?
1: Jo, tak jako jo. Dali jsme si nealko pivko, no, já totiž marodím.
0: Ty marodíš, co ti je?
1: No, tak jako problémy se zádama.
0: Jo, takhle, tak to jo, tak ať jsou brzo pryč.
1: Jo, děkuju.
0: A třeba i ta muzika pomůže, no.
1: Jo,
0: kdo ví, kdo ví, měj se hezky, ahoj.
1: Čau, čau.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jaká další muzika zazní teď v éteru Kissu? Marek prozradí.
2: Ahoj, Vojto, prosím tě, zahraj nám tam Preciosa s Marvinem. Bylo by to pro mě, pro tebe, pro všechny kysáky a pro ostatní lidi. Čau, Marek.
1: Tak dáme Preciosa s Marvinem, ti mají spoustu pecek, tak já jsem vybral song Volio Vederti Danzare. Taky mám zahrát do auta a do druhého auta pro Lojzu a Žanetku, aby nám cesta zpět z Chorvatska utekla, to je vzkaz od Verči. A Monča bych chtěla zahrát pro její lásku Míšu, aktuálně grilovou, a chce mu za všechno poděkovat, a že ho hrozně moc

0: Like the way you kiss me a Artemas na Kissu. Jinak Artemas má 7 písmen a když už jsme u té sedmičky, tak doufám, že všichni moc dobře víte, že v 7 ráno u nás na Kissu můžete vyhrát peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
2: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Další muzika je připravená, protože je připraven Láďa teď na našem telefonu a já ti přeju hezký večer.
1: Ahoj, kikisáci. Poprosil bych o písničku nějakou pecku od Gigiho Agostina. Momentálně si užíváme krásnou dovolenou v Pasohlávkách. Je tady 23 stupňů, pohodička, relax.
0: A dokdy budete mít dovolenou, Láďo?
1: No, bohužel už jenom do soboty.
0: Už
1: no.
0: Jenom do soboty, no. A sobotu má být zrovna nádherně úplně, snad jako nejlíp z celého týdne, co jsem tak jako koukal, no.
1: Jo, manželka ta už mě zaukolovala, že musím vyčistit bazén.
0: Jo, no, tak.
1: Takže mám práci.
0: Budeš mít práci prostě, no. Tak
1: no, budu mít práci.
0: Budeš mít práci, no, ale pak, hele, to bude krásně čistý, jo. Takže myslím si, že ještě o víkendu bude mít spoustu šancí. Tak užívejte zbytek dovči, já vás tam všechny zdravím, no a Gigiho posílám a zase někdy. Ahoj.
1: Jo, ahoj a děkujeme.

0: Ladíte Kiss, taky Jukebox, já vám všem přeju hezký večer a ten večer pokračuje samozřejmě s vámi, konkrétně teď s Tomášem.
1: Mohl by si prosím tě zahrát skvělý song od Dueči a jejich Anxiety pro moji ségru Kristýnu a jejího přítele Tomáše, který jsou teď momentálně v práci, tak ať jim to řádně a rychle utíká. Díky moc. Zdraví Tomáš.
0: Tak Tome, je to připraveno, taky mám zahrát pro Zajdu a jeho Máňu, ještě pár hodin a vidíme se a taky pro úžasného manžela za to, že mě vzala s dcerkou na výlet do Prahy a užili jsme si to, to je vzkaz od Petry.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice omrknout, kde se zdržíte třeba na D1, pokud máte namířeno směr Brno, přerušované kolony od 180. do 196. kilometru. Menší zdržení je na D2 před příjezdem do Brna. Zdržíte se na D8, a to ve směru na Německo, mezi 84. a 86. kilometrem. Taky na D5 před Prahou od 8. kilometru a potom dál na Pražském okruhu ve směru právě z D5 na D1 mezi 24. a 16. kilometrem. Vy všichni, kteří kys ladíte za volantem, tak přejeme jak jinak než šťastnou cestu.

0: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: 19.00, to je aktuální čas. S vámi na Kysu je Vojta Sklenář. Přeju vám všem hezký večer ve čtvrtek a pokračuje nám Jukebox.
3: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kys.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox, další hodinu jsme načali a co mám zahrát teď?
1: Ahoj Vojto, prosím tě mamky přítel z Krupky, Martin Veselý, má dneska narozeniny, tak mu tam prosím tě zahraj nějakou letní devadesátku a tímto je zdravíme z Loun, Dominika Mája a ještě jednou všechno nejlepší.
0: Tak všechno nejlepší od nás, ať je hlavně šťastný. A veselý, ale veselý vlastně, tak veselý je pořád. Nějakou letní devadesátku, tak já jsem vybral Ace of Base a Cruel Summer. Kam to ještě bude?
2: Čau Vojto, tady Ondra, zdravíme kysáky z České Lípy. Jsme tady s rodinou na dovolené, prosím, abys nechal zahrát nějakou pecku. Dík a čau.
0: Tak i vám samozřejmě a kam pak ještě?
3: Ahoj Vojto, zahraj prosím tě do Pelřimovského Agrostroje. Čeká nás poslední směna a 2 týdny dovolené, mě konkrétně teda 3 týdny dovolené, to by bylo, abych se nepochlubil. A bude to pro nás pro všechny, pro Pavla na vrátnici a díky moc člene skvělý bandy z Kissu, jste nejlepší.
0: Martine, moc děkujeme, no a užij si dovču. 3 týdny dovolený, to je krásná porce. Myslím si, že spousta lidí ti i bude závidět.

0: Telefon sem k nám do studia je 210-323-323 a na něm teď aktuálně Zdeněk, kterýho vítám v našem vysílání. Zdeňku, čau.
1: Ahoj, zdravím všechny, ahoj dá.
0: Ale nejenom, že zdravím tebe, ale ty tam máš ještě vedle sebe někoho, viď?
2: No ahoj, tady Jenda, zdravím všechny posluchače rádia.
0: Takže Zdenda a Jenda.
1: To je můj soused právě, jo.
0: No protože to bylo takový jako, že jo, Jenda říkal něco, ty jsi říkal něco a nakonec teda jste se jako domluvili, že bude Saš a Ekvádor. Tak jo, tak já ho tady mám nachystanýho, tak je mi jasný, že to bude pro vás dva, ale zajímá mě, jestli vy to chcete i kluci někomu poslat nebo prostě.
1: No my bychom to rádi poslali právě všem posluchačům Kiss Radia, ale hlavně nám, protože my jsme narazili sud. A my ho musíme nějakým způsobem do sebe dopravit a je to docela jakoby náročný, no.
0: Počkej, jako dneska chcete celý sud?
1: No,
2: no, je to třicítka, no.
0: Jo, třicítka, no. Třicítka. Tak,
1: jsme to, na to dva.
0: Třicítka, třicítka. Počkej, třicítka je jakože 30 litrů nebo 15?
2: Jo, 30.
1: No, 60 piv.
0: 60 piv ve dvou.
1: No ale dítě teprve kolik? 19?
0: 19, 18.
2: 18.
0: No. A to fakt jako do půlnoci to chcete jako?
1: No právě, protože zítra je pátek a to nám přijde 50.
0: Jo, tak. A přijde pak ještě zítra někdo jako k vám? Nebo budete na to taky jenom
1: jo,
0: dva?
1: Jo,
2: jo, to jo. To
1: už tak jo, ale my to musíme vyzkoušet, jestli to pivo je prostě v pořádný jasný, jako kondici. No?
0: Jasný, jasný. No a hele, když to nestihnete, tak zítra ty, co přijdou, tak můžou dostat ten zbytek toho dnešního, ne?
1: A jo,
0: že jo,
1: to je nápad.
0: Viď? No, hele, a je to.
2: Ne, to vypijem.
0: No tak kluci, na zdravíčko, jo?
1: Tak moc děkujeme.
0: Čau, čau, ahoj.
1: Tak ahoj, díky krásně.
3: Máme tu mano! Y venga conmigo. Vámonos al

Ladíte Radio Kiss, čas mezi 18. a 22. Dneska ve znamení vás, protože je tady jukebox. No a zítra, čas mezi 18. a 22. bude ve znamení songu od roku 2000 nahoru. Protože bude další Best of Millennium. No a co vám Martin Hovorka zítra například pustí? Třeba tuhle bombu od Bodyra Kras, I Like The Way. Taky třeba Snoop Dogga s Davidem Gettou. A taky se samozřejmě ponoříme lehce do naší muziky a zítra večer na Kissu třeba Bowway. A jeden Bureček a spousta dalších pecek z milénia, z nového tisíciletí, zítra na Kissu mezi 18. a 22. s Borečkem Martinem Hovorkou. Kiss Radio.

0: Ladíte Kisa, posloucháte Jukebox, takže je to na vás, co se ozývá z našeho éteru, teď je to na Káďovi.
1: Čauky, chtěl bych zahrát, jestli byste měl Kylie Minogue In My Arms. Všechny zdravím, Káďa, čaudy.
0: Káďo, měl bych to tady a dáme si to, takže Káďa by rád Kylie, tak mu ji pustíme a pustíme ji ještě někam.
2: Ahoj, my razíme do Chorvatska, zdravíme všechny kysáky.

0: jiný nehraje více písniček na přání.
1: Další muziku si dáme jí pro někoho na telefonu, tak ho pojďme zvednout, kdo pak tam?
2: Tady Lucka.
1: Čau, Lucko.
2: Právě jsem na cestě z práce a chtěla bych, jestli bys mě tam pustil Phila Collinse.
1: A chtěla bys ho hodně?
2: Chtěla bych ho hodně.
1: Chtěla bys ho hodně moc?
2: Ano, hodně moc.
1: Tak já ti ho tam pustím, ať máš lepší cestu. Chceš to ještě někomu?
2: Asi pro sebe, budu lakomá.
1: Buď, úplně v pohodě, to vůbec nevadí, tak ti to hraju a měj se krásně. Ahoj.
2: Super, děkuju. Ahoj.

0: hodiny večerního jukeboxu, ty už jsou za námi a ještě 2 hodiny nás čekají před čtvrtku. S vámi Vojta Sklenář, stále hezký večer přeju.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: tady je Radio Kiss a i po 20. hodině budete vybírat a já budu hrát a vybíráte třeba přes naší aplikaci, kam posíláte hlasovky, tahle je od Davida.
1: Ahoj, dobrý večer, prosím tě, můžeš tam zahrát něco od Cosmic Gate? Takovou vypalovačku, děkuju, ahoj, tady David.
0: Davide, čau. Můžu zahrát a taky zahraju Exploration of Space, to jsem vybral a ještě taky mám zahrát něco pro skoro muže Kamila, miluju tě a strašně se těším na naše brzké rande. Tak tohle je vzkaz od Šárky a tady už je muzika další. Exploration of Space.

0: Jdeme opět na náš studiový telefon, ten má číslo 210 32333 a vytočil ho Zdeněk a dovolal se, tak vítej v našem vysílání a hezký večer ti přeju.
1: Taky hezký večer, jsme za volantem, Zdeněk a Maruška, jedeme z Orlických hor vstříc Jižní Moravě.
0: Tak hezkou cestu popřeju samozřejmě a užijte si to pak. Kolik vám zbývá ještě na Moravu?
1: Tak už jenom asi 30 kilometrů.
0: 30 kilometrů, to je krásný, tak to už je za chviličku. Tak já vám pustím muziku, ty jsi chtěl Zdenku něco od Rednex, ty jsi říkal, ano. Že můžu cokoliv, ale přesně. Asi jako nějakou rychlou, ne, spíš, že jo?
1: Přesně,
0: že
1: jo? Ať se nám jde dobře, rychle.
0: Dobře, tak jo, tak pouštím to, takže tobě a já jsem zapomněl jméno, čověče, Maruška?
1: Maruška, ale Maruška, samozřejmě Maruška, všem,
0: komplet všem, co ladí. Tak hezkou cestu ještě jednou a tady to je, ahoj.
1: Díky, ahoj. I'd been married long time ago.

0: Mr. Freelin a Master Boy na Radio Kiss, chvilku před půl devátou večerní, hezký čtvrtek, stále přeju vám všem. Finišuje nám pracovní týden, zítra pátek a zítra budete mít poslední šanci tenhle týden něco vyhrát.
1: Léto je v plným proudu.
2: A my, ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
1: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v ranním Kisu.
3: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Nasty Girl a Nitty na Kisu. Hezký večer všem přeju, Jukebox je tady a jste tady vy a tohle je Samuel.
1: Čau Vojto, pustil bys si mi prosím tě Svaz českých bohémů. Děkuju moc, bude to pro všechny kisáky. A jít vám do studia, jsem tady na zahradě a poslouchám Radio Kiss, tak čau.
0: No tak Samueli, zdravím tě na zahradu, díky i za nás všechny ve studiu, čili za mě. Vohnouty pouštím, pokud taky chcete něco pustit, takhle to jde. Namluvte mi hlasovku přes apku, anebo volejte naše studio.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví

nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Další přání splním, teď někomu na telefonu 210-323-323. Dáša, tam je právě teď. Hezký večer ti přeju.
2: Ahoj, děkuji. Všem bych vám chtěla popřát hezký večer a písničku věnuji zejména svému manželovi, který dnes se necítí úplně zdravě, a našemu pejskovi, který se taky necítí zdravě, takže celý den spolu oba leží v postýlce. Tak ať se brzo uzdraví a ať se jim písnička líbí.
1: Tak třeba pomůže song od Underworld Born Slippy, co si chtěla pustit. Třeba je to oba dva vyzdraví, Dášo. Já budu moc držet palce.
2: Děkuju moc krát.
1: Posílám to a měj se, ahoj.
2: Děkuji, mějte se, ahoj.

0: 21. hodina je tady a my vstupujeme do poslední hodiny dnešního Juboxu na Kissu. Vojta Sklenář stále s vámi, stále přeju hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Ano, tahle muzika od Minely za námi a my pokračujeme dál v Juboxu, ale už jenom necelá hodina vašich songů na přání. Teď Adam.
1: Dobrý den, my bychom chtěli písničku Daj Daj od Shakiry z důvodu toho, že Lamine Yamal vyhrál mistrovství světa před GTA 6. Děkujeme.
0: tak si to pustíme. Musím říct, že i já se těším na GTA 6, teda až bude, no ale chviličku ještě, chvíli link počkáme. No nic, tak Shakira, dáme Daj Daj, pokud jste se dívali na finále a viděli jste i Halftime Show, tak jste viděli i Shakiru a spousta lidí pak jako se podivovalo nad tím, že Shakira vypadá asi 30 let už úplně stejně. No klobouček, tak bude zpívat Daj Daj, kam ještě bude, Terko?
2: Ahoj, kesáci, tady Terka, chci zahrát písničku, tačku, je mi jedno, jak luta na vás. Přejeme si naši šťastnou cestu a dobře doraž do práce a ať seš co nejdřív doma. Tak ahoj.
0: Tak i pro tačku Shakira. A to si myslím, že taťka bude mít za Shakiry radost.

0: Pokračujeme dál v muzice, kterou vy vybíráte a já vám ji pouštím. Teď je na telefonu David, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: A jak už od tebe vím, zdravím tě na dovolenou a trávíš ji na Slovensku. Kde tam aktuálně, prosím tebe, zrovna?
1: Aktuálně je to obec Mýto pod Ďumbierom.
0: Tak to jsem třeba v životě neslyšel, člověče.
1: No, je to prostě pod Ďumbierom. Je nás tady celkem 17, 14 dospělých, 3 dětí, krásná chatička, pohodička, grill, koupání, sranda, kostky, karty a takové ty prázdninové aktivity.
0: Jasný, takže prostě paráda.
1: Prostě paráda úplně. Skvělí lidi, všichni jsme z Ostravy a pecka.
0: Tak jsem rád, že užíváte a teď si užijete i muziku. Ty jsi chtěl Backstreet Boys, takže vám všem teda na dovču hrajeme teď, jo?
1: Díky moc.
0: Měj se a zdravím, ahoj.
1: Díky, čau.

0: postychu. Prostě Mejdan. Na rádiu Kiss.
1: Přesně tahle znělka se z našeho éteru nejenom, že ozývá teď, ale hlavně se ozve za víc než půl hodinu po 22. hodině, protože na dnešek, na čtvrtek s datem 23. července, připravena noční show. To znamená, že se taky ozve Soňa s Radkem, které už jste dneska slyšeli v odpoledním jumpu, tak oni si udělali takovou malou pauzu během jukeboxu, kde vysílám já, ale v 10 večer budou zase s vámi a společně s nimi taky i Alex, který tenhle týden vysílá s Romanem a Patrikem, tak se určitě taky na něj dozvíte nějaké zajímavé věci. A tím, že to bude po 22. hodině, tak vy, co pravidelně posloucháte noční show, tak víte, o čem tak jako to povídání bude. Tak dneska po jukeboxu v 10 večer těšte se na noční show na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Radio Kiss vám stále hraje na vaše přání a pokračujeme v Juboxu, pokračujeme další muzikou, kterou já už mám přichystanou, ale co to bude za muziku, to už nechám na Pavlovi.
1: Ahoj, zdravíme z ostrovu Pak, z Chorvatska, Kem Straško. Chtěli bychom nechat zahrát písničku Rybičky 48 léto. Zrovna grillujeme, užíváme a zdravíme na Vsetín, Kalincovi a kluky z Výseku Letovic, Richarda a Pavlíka. Díky moc, čau.
0: Tak já vás zdravím do Chorvatska na ostrov Pak a nebojte se, rybičky a léto nebudou pak, ale právě teď na Kissu v Juboxu.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
2: Dnešní večerní jukebox nám finišuje a úplně poslední, kdo vybírá muziku, je Daniel. Já tě zdravím, ahoj.
3: Dobrý den, já jsem Daniel Hakan z Prahy 6.
2: A ještě ulici nám řekni, ne? Ne, to neříkej, prosím tebe, to neříkej. Že jsi to takhle vysolil. Tak Dané, já tě zdravím samozřejmě, jak užíváš večera?
3: Dobrý. Super, zatím super.
2: Zatím super, tak jo. A tak dáme muziku. A ty jsi mě překvapil docela výběrem, protože jsi vybral Verve Bittersweet Symphony, což je písnička, která je ale podle mě mnohem starší, než seš ty.
3: Ano.
2: Tak je jako tvoje oblíbená, anebo ji vybral někdo jako třeba rodiče, nebo jak to bylo?
3: Mám jí dost rád.
2: Máš jí rád? No, tak super. Tak já ti pustím, to je jasný. A komu bude? Jo. Komu ji zahráme?
3: Rodičům... a všem teď, co jsou
2: a bráchovi ještě a bráchovi ještě, jo, tam slyším, kdo ti napovídá, mamka?
3: Ano.
2: Tak, takže jí pozdravuju, jo, taky.
3: Jo.
2: A ještě někomu teda?
3: Chatky pod Branovem, taky všem.
2: Tam jste teď na dovolený, jo?
3: Ano.
2: No tak užívejte, a tady je muzika, ahoj.
3: Ahoj.
2: A jak jsem říkal, Daniel byl úplně poslední, takže já už pouštím Verve. No a popřeju vám hezký zbytek dnešního večera tady u nás na Kissu a doufám, že s námi zůstanete, protože v 10 večer dneska startuje noční show. Tak si ji užijte a já se budu těšit po víkendu v pondělí v 6 večer u dalšího večerního jukeboxu. Tak ahoj. Kissy.

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu KISS.
2: Náš čtvrteční mejdánek. Ano, přátelé, každý třetí čtvrtek měsíci vždycky od 10 od večera začíná prostě naše noční show. No a víte co, dneska tady máme prostě jednoho kolegu společně s mým Radomírem. Viď ty, rádiu jeden, řekni, že tady taky seš, udělej bů.
3: Bů.
2: No jo, hned jste ho všichni poznali. Je to Ráďa. A máme tady právě taky jednoho kolegu našeho, takového čerstvého. My jsme si říkali právě s Ráďou, že bychom ho měli pozvat tady do tohle toho mejdánku a trošku vám ho představit, že vy ho samozřejmě znáte podle hlasu, znáte ho taky podle vizáže, že jo, že on moderuje i v televizi spoustu věcí a tak dál. A je tak poměrně jako, jo, už má nějaký ten fame za sebou, má taky docela slušný sociální sítě, ale pozor, vy ho neznáte z jedné jediné stránky a to je právě víte jaká? No ta, co se probírá právě tady na noční show. Večer, protože je po 10. a už se o tom může mluvit, dámy a pánové, Alex Kolba, náš dnešní host, ahoj.
4: Krásný dobrý večer vám přeji, dámy a pánové.
2: Ale počkej, nech toho.
4: Já jsem se rozhodl, že použiju svůj nejvíc sexy hlas, který mám a tak to budu mluvit celý večer.
2: Opravdu?
4: Ne.
2: No ne, já už vidím tak rádě, jak tady se z toho
3: no, ne,
2: skoro
3: se
2: jako...
3: právě, ne, ne, normálně řekni, normálně se
2: no,
3: postavil.
2: No, úplně se tady postavil rádě. Říká, to není možný, to říká no, on, wow, to říká ten kluk, opravdu.
4: Ne, kdybych jako... mluvil takhle pomalu, tak jsme tady 8 hodin.
2: No, pravdou je, že tady to opravdu docela jako utíká, co si budeme povídat. Nicméně teda, ale pojďme trošku jako tě představit malinko,
4: tak
2: jo?
4: Pojďme.
2: Ale nezajímá mě taky to, že prostě jmenuji se Alex a jsem alkoholik, víš jak. Ale chtěla bych jako vědět takový ty věci. Víš co, představ se třemi slovy, sexuálními.
4: Sexuálními?
2: Ano.
4: Takže tady to je bez předehry. Tady rovnou skáčeme na věc, prostě.
3: Ne, jo, normálně, na sucho na pražáka.
4: No, no. Na sucho na pražáka, dobře. Tři slova.
2: Ano.
4: Sexuální slova.
2: Ano,
4: jo.
2: Musí to být prostě počkej, slova, které se jako týkají sexu. Jo?
4: Který se týkají sexu.
3: Mm-hmm. No, počkej, ale musí ho i vystěhovat. Tak.
2: No ano,
4: no,
2: samozřejmě.
4: Jasně, jasně, jasně. No. Hele, vše uměl.
2: To není vůbec sexuální, prosím, je to zase opravář praček.
4: Takovej už tady bylo, víc.
3: Ne,
4: no, takovej
3: už Soňa měla.
4: No, no jo, skromnej, galantní jelen, nevím.
2: Jo, počkej, ale to byl úchyl, ne? To byl pedofil přece.
3: To počkej, ten to dělal.
4: Počkej, jo. Počkej, to si koukala na nějaký jiný film.
3: Ne, galantní jelen dělal.
4: Ano. Dobrý
3: ano,
4: večer.
3: Ano, ano.
2: Přesně.
4: Nevím, animátor, já když jsem dělal animátora, což byla taková moje první zkušenost, když
2: s
4: jsem
2: moderací.
4: Začal. Přesně, s moderací, tak mě tam nazývali, že jsem takovej, že jsem takový joker, prostě joker, ale jakože ne ve smyslu, že by byl jako nějak super extra vtipný, ale že jsem prostě, když hraješ karty, jak jsem byl takový ten jolík, že kdykoliv, kdy potřebuješ, aby někdo něco zaskočil a prostě udělal to kvalitně, tak prostě byl Alex, který byl připraven udělat cokoliv.
2: Yeah, takže, no, takže ale tři slova sexuální tě nenapadnou prostě.
4: Ne.
2: Jo, tak já to úplně vidím, jo. Loudil, jo.
4: Loudil, ano.
2: Je to loudil, pak je to tenhle ten, že jo, deviantní loudil. A pak bych rádil, co ještě tě napadá, když na ně takhle koukneš s tím knírkem, co? Německý.
3: Jako promiň, ale já myslím, že deviantní loudil, jako, už asi jako... Chudák Alex, ty.
4: Deviantní loudil, to jsou dvě slova, kterým stejně nerozumím, takže to je jedno.
3: Ne. Oni ti to pak u soudu vysvětlí.
4: Jo, jo, dobře, dobře.
2: Ne, samozřejmě to byl vtípek. Pojď se nám trošičku jako představit, kde
4: hele,
2: vlastně
4: ještě,
2: jako...
4: ještě mi říkal, že jsem Dr. Feel Good. To je trošičku, já se dostávám jako, hele, já se rozehřívám, nemůžeš po mě chtít, abych já teďka okamžitě tady začal střílet.
2: Ježíš, to jsi měl říct, abych tě mohla vlastně vzít jako na plotínku, víš, a posadit tě tam, jo, doma taky plotínky, nikoli ty indukční, ale takový ty doopravdický, který pálej potom, když je zahřeš.
4: Dobře.
2: Jo, hele, a tak kde jsi třeba jako narodil?
4: Narodil.
2: Máš takový zvláštní jméno, Alex Kolba.
4: Kdy nebo kde?
2: No kdy a kde?
4: Kdy a kde? Hele, já jsem se narodil 28. prosince roku 1989. Cože? Jsem to ještě...
2: 89, jo?
4: Jsem 89.
2: Keca.
3: No. Sonja, to je jak ty, vi?
2: No dovol.
4: No.
2: Já jsem až dlávno po 90.
4: Sonja je do 2001, ne?
2: No, tak nějak, přesně.
3: No,
2: děkuji.
3: Jo, rozhodně, ale první polovina.
4: No a narodil jsem se teda v jiné zemi, původně v Kyjevu jsem se narodil. A potom jsem se dostal do Česka a v podstatě tady jsme už potom s rodinkou zůstali. Mě bylo tehdy 4. Mm-hmm. Šel jsem do školky, potom jsem šel do první třídy školy český a už jsme to jeli prostě.
2: Umíš z boku?
4: Umím.
2: jak se řekne v azbuce sex?
4: Stejně.
3: Stejně i jenom...
2: No to dobře, no, tak jo, tak já jsem jako přibejšel.
4: Ale píše se to, píše se to cept. Jakože, protože co je vlastně s, cep, c,
2: cep, no,
4: a po je, no.
2: A kdyby tady byl Michael Ash, tak řekne cip, víš? No, to je samý.
3: To je vlastně stejný, cep, no.
4: Cep, no. S, no. Tak teď se někdo poslouchá a umí, tak ví, že pásá blbosti.
2: Takže v tuto chvíli jsme se vlastně s Alexem dostali tak nějak zhruba do první třídy.
4: Ano, takže jsme v první třídě, ano.
2: A počkej, teď
4: a
2: si musím...
4: A už tehdy, když jsem chodil do školky...
2: A je. Takže co? Co bylo ve školce?
4: Tak jsem tam prostě vždycky, když byl takový ten polední sen, že jo, že se jakudejš lehnout, tak ne, to je strašně to, to už
2: co
4: jako...
2: Je?
4: No, tak
2: to
4: je jako, no, jako,
3: to ježiš, klidně to řekni si, jo, já to vydržím.
2: Takhle, jenom, spočurával.
4: Jenom, ne, důležitý je říct, že mě tehdy bylo, já jsem byl tehdy dítě, jo, jenom aby to někdo, jako teďka, když někdo zapne rádio a řekne si, co jsem dělal ve školce, tak byl jsem malý kluk, bylo mi tehdy, já nevím, 3 roky, 4 možná, a my jsme tam měli postýlky, takhle vedle sebe, a vedle mě spala jistá Alexandra, taky Saša, a tak nějak prostě jsme tak jako se jako navzájem poznávali, už jako od malička, takhle, od dětství.
2: Jo, takhle, vy jste se poznali, no dobře, no.
4: Poznávali
2: tak,
4: jsme se, no.
2: Teď si dáme teda jako magic, jo, a za chviličku nám řekneš, jak přesně jste se
4: já
2: poznávali.
4: Já už bych pak skočil radši do toho teenagerství.
3: Tady bych, ne, tohle bych taky klidně přeskočil.
4: Tohle bych jako nerad se trval.
3: Já bych taky šel až do toho, jo?

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě Mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: No tenhle Mejdánek si dneska užíváme v trojičce. Já jsem tady sama. Ano, sama krásná žena.
3: Ty máš narosky, jsi uprostřed.
2: Ano, jsem maso dneska.
3: No
2: vy jste housky jenom, kluci. Dneska Ráďa Hrdina a taky náš druhý moderátor Alex Kolva, který je tady takový nováček.
4: Krásný večer.
2: Ano, takový Benjaminek, řekla bych.
4: Benjaminek,
2: ano. A my jsme skončili v té školce, kde jsi se teda ošahával nějak s holčičkama už tenkrát.
4: Ale pojďme,
2: no ne, tak počkej, to nás zajímá.
4: Od toho.
2: Ne, to nás zajímá.
3: Ukazoval... Že jsou
2: děti, Ježíš, no, dobře, a tak já jsem si jako dítě taky ukazovala. Jako.
3: No, dobře, to děláš to... dodnes.
4: Hele, to popisuje si Sigmund Freud, takový, který se prostě žil.
2: Ano, se poznáváme, ale ty to nemáš stejný jako já, jak je to možný, jako a ukáž, můžu tě za to zatáhat, co ti to visí tam, jako víš, no. Mm-hmm, no, já a můžu ti do toho plásnout, já!
3: No, vidíš to, a dneska no, jsi ve věku, kdy ti to tam visí.
4: Že tak nějak jako tušíme, komu? Jak to probíhá.
2: Mně ne? No. No. Ale bylo hrozně hezký, bylo tady hrozně hezký, protože my teďkom v tuto chvíli vysíláme živě na Instagramu Sonia Edde, prosím vás pěkně, když se budete chtít podívat, jak třeba Alex vypadá. A jeden z těch diváků tam napsal, že na to, jak jsi mladý,
4: no,
2: tak máš pedoknírek.
4: No, protože to se teďka nosí.
2: Tak ano, ono to jde zase do módy, to máš pravdu.
4: Hele,
2: jako, ale...
4: jako, ano, vrací se to. Já jsem měl teda dlouho takovou divnobratku, ještě jo, kozí bratka se tomu říká. Taky jsem to nějak, nosil jsem to zbytečně moc dlouho, tak dlouho, až už to nebylo jako in, jsem si říkal, co s tím, a já ještě, jak jsem trošku jako přibral, že jsem byl hubenější, tak já potřeboval bych měl nějaký kontury, rozumíš?
2: Jo,
4: jako,
2: takhle.
4: Že? No a v momentě, kdybych to celý oholil, tak se ze mě stane divná masa vykulená a to se mi nechce ještě. Takže jsem si říkal, že si dám, víš, jako prostě jenom, že si vorámuju aspoň, kde mi začíná nos a pusa.
3: Ne, takhle to má tyhle ty kontury, má prostě takhle Soňa dole a právě jako kluci.
4: Taky tam je knírek, jako, že?
3: No,
4: právě, aby bylo jasný, kde začíná pupek.
3: Je to tak, jak takový Ada hit, no a to je jedno, ale prostě jako...
2: Blbečku. No, ale jako musím říct, že vlastně to by velmi, že ty máš ještě vlastně takovou jako tu cestičku uprostřed, že máš takovou jak vlastně na prdel, se tomu říká.
4: Ne? Ano, dobře.
2: A to by to bylo, ale ty bys byl skvělý Áda prostě, já tě úplně vidím. Já se strašně těším, až spolu půjdeme někam na nějakou kiss party nebo na nějakou party a ty usneš. Kamaráde, ty neusínej nikdy u nás.
4: Počkej,
2: no?
4: A
2: na party.
4: Co by se stalo?
2: No,
4: nebo?
2: Okamžitě ti oholím ten knírek na půlku.
4: Na půlku?
2: Ano, na půlku, aby jsme měli jenom taky jako
4: jo,
2: malý...
4: Jako Áda, ty myslíš takhle Áda.
3: Ano.
2: A tu prdelku ti přičešu na stranu jenom na jednu. Já, ty budeš ale tak hezký. Ty budeš tak hezký. Já no, se na to těším. No.
4: Vypadá to, že máš zajímavý erotický představy.
3: Ano. Ne, to má, no.
2: Tak já rozumíš, jako sexoňa, tak já už musím jako, víš, to musím mít trošku jako
4: já, let's zvrhlejší. Buta,
2: já. Takže byl se
3: opraváš.
4: Pozor, já jsem celkem šikovný, já mám vystudovanou, ať se jako posuneme z té školky, jakože já jsem vystudoval strojní průmyslovku, takže ty ruce vlastně
2: máš hereckou, já si myslím, že máš nějakou famu, damu, něco takového, nic.
4: Já jsem od malička byl v divadlech, protože jsem z taneční rodiny. A v podstatě naši mě vždycky tahali po těch divadlech, muzikálech a vždycky jsem tam jako byl jsem v těch šatnách a prostě běhal jsem tam po těch uličkách.
2: Mezi těma nahýma ženskýma, veď.
4: Tyhle
2: teď
4: taky.
2: Prsa na tebou.
4: Hele, taky.
2: Mávali se, co?
4: Taky. Ještě jsem byl tehdy malý, úplně jsem nechápal, jako, jaký štěstí mám, ale vím, že to, jako, nějaký vzpomínky tam zůstaly.
2: Hele, tenkrát ještě museli být bobříky.
4: Jo, ano i ne. Ale fakt, že já jsem z té doby, kdy to ještě dokážu jako ocenit. Jako nepotřebuju to jako...
3: Jako bobříka, jo?
4: No, jasně, bobříka mlčení.
2: Cože?
3: Jasně, a proč ne?
4: No jasně.
2: Cože?
4: No jasně.
2: Teď jsem šokovaná, přátelé, oni oceňují bobříky.
4: No jasně.
3: Jako ne, tak jako to nemusí být jako ty...
2: Jako ty huňaté bobříky.
3: No dobře, ale
2: jako, když je to...
3: Pozor, ale když je to upravený hezký.
2: Hele, jak může být upravený bobříky?
3: No to může.
2: No dobře, ale jako, no jasně, tak jako dobře, nahoře ano, jo?
3: No.
2: Ale dole?
4: No, jako,
3: no
4: jas,
3: ne,
4: jako
3: i kolem
4: chápu,
3: to, jako to se dá, že jo?
4: Ale dá se, protože, hele, ono to důležité, aby fungovala ta chemie. Protože když funguje chemie, jak je to úplně jedno, když jsme takhle jako přirozeně jako vytvořený, že jo?
2: No, jako je, máš pravdu, že z nějakého důvodu tam asi ten bobřík jako je.
4: No, jasně.
2: Jo, pojďme si jako říct, že asi jako...
3: Jo, a zase, když je to neupravený, no tak jako...
2: No, právě.
3: On tahá větvičky.
2: No.
3: Staví hráze. Jo, to je dobrý.
4: Přesně.
3: Jo, a tam nechceš mít hráz.
4: To ne, to ne, to ne. Hráz nesmí být protržená hlavně.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Skončili jsme tady u Bobříku, ten předposlední vstup. Já zdravím všechny samozřejmě taxikáře, kteří teď zrovna vezou nějaké klienty a diví se, co to tam poslouchá, jestli je uchylný ten pan taxikář, není, prosím nás. Jsme Radio KISS, je to noční show, každý třetí čtvrtek se tady bavíme po 10. hodině večer, tak trošku jako lehtivě a legračně. A dneska tady trošku jako vyslýcháme našeho kamaráda a taky kolegu Alexe Kolvu. On je tady takový Benjaminek, takový novej, tak jsme se rozhodli s rádiou vám ho trošku jako představit i jinak. Než jenom, ano, než jenom jako slušňáčka, protože on působí velice slušně, teda musíme říct.
3: Ano, zatím je to kluk k Bobří řece.
2: Ano,
4: dobře. Od Bobří řeky.
3: Od právě k.
2: No ne, ale musíme říct, že jako skutečně, teď jsem tě ještě někde viděla, jsi moderoval, tuším, jestli to byla svatba, nebo co to bylo.
4: Ano.
2: A tam si měl na sobě ještě kvádro a tam si teda vypadal úplně opravdu jak Mirek Dušín, jako já. To jako prostě se říká, to není možný, jako to ti prostě nikdo nemůže.
4: Já to dělám schválně, aby nikdo prostě neodkryl to, co skrývá ten oblek.
2: Ano, dobře. Takže pojďme dál, pojďme za ty Bobříky. Takže ty jsi byl, v kolika jsi o to vlastně přišel a jakým způsobem?
4: Tak, a teď to tady odstartujeme ve 14.
2: To není nejhorší, oproti rádiovi, ten až 25.
3: Kolik měsíců před 14? Nebo týdnu, nebo jak to?
4: To už si nepamatuju, ale vím, že...
3: Cca,
4: já nevím. Počkej, bylo léto bylo, no. A já mám narosky v zimě, takže třeba 5 měsíců před něco takového.
3: No, tak já mám 30. října a bylo to poslední týden v srpnu.
4: Poslední týden v srpnu?
3: Také ve 14.
2: A já jsem týden před 14.
3: Jmenovala se Kamila.
2: Ne, před 15.
4: Teda moje se jmenovala Kristýna.
2: A můj se jmenoval Petr.
4: Výborně.
2: To
4: jsme si definovali.
2: Ano, ano. A jak to bylo? Vzpomínáš si na to? Pro mě to bylo teda strašný, jo? Já, to byl fakt jako můj nejhorší
3: sexuální zážitek. No, i pro Petra. Ale...
4: Hele, já jsem si to vlastně jako užil asi. Nemám na to ještě jako špatný vzpomínky. A já hlavně mám potom hrozně vtipnou vzpomínku, že já jsem
2: potom... Byla těhotná pak, ne?
4: Ano, krásná vzpomínka, vychovávali jsme dítě, potom jsme ho dali do babyboxu, to je jedno. Ne, samozřejmě, dělám si legraci. Já jsem potom v těch 14 jel domů, teda autobusem, že jo, a přišla nějaká babička a ona z nějakého důvodu měla potřebu mi říct, že vypadám, že mi je 18. Uh-huh. A já jsem si úplně, myslím, že to spojil ten den, říkám, ježiš, tak já jsem teda opravdu už jako dospělej. Mám to vlastně odstartovaný, vypadám na 18, no, a je dospělej, že odstartuje.
2: A vy jste spolu chodili, nebo to byla nějaká náhodná
4: známost? Jo, chodili jsme spolu.
2: Jak dlouho?
4: Ježíš Maria, tak v té době, když jsem chtěl do školy, tak se počítali měsíce, že jo? Takže to už jako v momentě, kdy to bylo víc, jasně, tak měsíc, tak no. Wow, tyjo, to je jako mega vztah. Takže já nevím, třeba pár měsíců, no, jako 20 měsíce asi, jo.
2: A ne tě takhle dala, co ura, byla pana nebo ne?
4: Já nevím vlastně, ale jakoby v podstatě z toho, co si pamatuju, tak asi jako ne.
2: Takhle já mám co říkat, že já jsem si ani nechodila vlastně, ale to ne. Ale já jsem ho zase znala, ale od svých, já nevím, třeba 5 let, jo. Jo. On byl trošku asi...
3: Jako... Jo, to byl strejda Petr.
2: No, ano, byl to vlastně strejda. V podstatě to byl strejda Petr.
3: To je skvělý,
2: Petr. No, protože to byl vlastně nejlepší kamarád mýho bráchy, já mám o 8 let staršího bráchu a tenhle byl ještě o 8 let starší pod mýho bráchy. Mm-hmm. Jo, takže to byl opravdu strejda Petra. Já jsem za ním tenkrát přišla a říkám, ty bláho, jako v 9 už se o tom všichni holky baví, jenom já prostě nic, jako Petě, musíš mi pomoct. No tak jo, tak se stav neděli, já ti pomůžu.
3: Petě se obětoval.
2: Jo, byl hodný. Tenkrát se jako fakt obětovala a pak už teda jsem ho nikdy nechtěla vidět. No, to nevadí. A takže to byl jako první sex. Jak dlouho jste potom spolu vydrželi?
4: No, ještě docela dlouho. My jsme potom tak jako, že se nám to zalíbilo. Jakoby, klasický studentský problém, máš s kým, nemáš kde, jo, takže jsme objížděli vše možný parky. Prostě
2: fakt, jo.
4: To jenom trošku
2: a našla, třeba načepal vás někdo někdy?
4: Jo, jednou nás načepali, to bylo úplně geniální. My jsme našli na, jak se jmenuje, na Petříně jsme byli, klasika, že? A že je Petřín. Tam se udělalo nějaký nový, postavilo dětský hřiště.
2: A ještě to bylo... na dětském hřišti, ty prase.
4: Ne, poslouchej. No, jako by vlastně bylo tam na tom kopci, ale vlastně jako níž někde, přesně. A tam ještě tam byly zátarasy, že se tam ještě jako nesmělo, tam nikdo nechodil. Aha. A na tom dětském hřišti byl takový jako zákoutí, kde byly schovaný, já nevím, jestli že to, jako na popelnice nebo něco prostě, že to nebylo jako přímo tam.
2: Že prostě malý dětský domeček.
4: ale jako, že vyložení jakoby za rohem. A tam se nám to přišlo jako výborný jako místo, protože tam jako nikdo není a na tom hřišti nikdo není, ještě to jakoby vlastně za rohem. No a teď jako jo, tak se to jako dělo a najednou přišel nějaký pán s odpadkama. Prostě zastavil. A úplně, a my úplně, a on, pardon, pak odešel. Tak jsem se podíval
2: a pak
4: na
2: přišel
4: sebe.
2: Znova, můžu se přidat?
4: Ne, tady, ale vlastně ten timing byl skvělý. My jsme se podívali na něj, podívali jsme se na sebe, takhle jsme pokročili ramenem a pokračovali jsme dál. Ale jo, prostě stalo se to.
2: Tak dobrý.
4: Už takhle ve 14 jsem byl vyrušen.
2: Počkej, to dívalo furt těch 14 ještě,
3: já jsem na to hřiště chodil s malým, tak to je skvělý.
4: Počkej,
2: no nic, přátelé.
3: To má jiný rozměr úplně.
2: Dáme si radši písničku, jo? Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Českého éteru.
1: Bez pravidel,
0: bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu Kiss.
2: Alex, Radek a také Soňa vás zdraví z éteru Rádia Kiss a také z noční show, která je tady každý třetí čtvrtek v měsíci, přátelé. Je to taková...
3: Já bych to rád jenom můžu.
2: No můžeš.
3: On je to vlastně čtvrtý čtvrtek.
2: Jo, vlastně ano, tenhle my jsme to
3: měsíc,
2: přehodili. No.
3: My jsme to přehodili jenom.
2: Se museli.
3: A jak by, kdyby náhodou, máte pravdu, ale prostě se to přehodilo, protože minulý týden byla slepičárna.
2: Ano, přesně tak, je to tak. No a my jsme tady skončili tedy u toho, jak vlastně náš
4: no
2: kolega
4: poprvé,
2: Alex,
4: jo, ano,
2: poprvé, takže
4: i po druhé, i po třetí, potom
2: ano,
4: jsem byl
2: ano. No a teď mi řekni, kdy přišla jako první láska a kdy se fakt jako zamiloval, nebo tohle byla právě ta tvoje první láska?
4: Ježíš Maria, tak teďka pojem hodně hluboko. Co je to láska?
2: Oh.
4: Pojďme si vůbec jako říct.
2: To je když
3: vajíčko
2: a spermie.
4: Ano, je to jenom výbuch chemie, nebo je to něco víc?
2: Hm? No, je to mi řekni ty.
4: Kdy je to platonický?
2: Ty se chceš
4: ženit.
2: Kdy to
4: má hloubku?
2: Aha.
4: No jako hele, můžu ti říct upřímně, že to, co mám teď, tak to jsem vlastně nikdy předtím nezažil. Protože já jsem vlastně nikdy si nebyl tak jistý, tím, že s tím člověkem chci zůstat jakoby po celý život.
2: Fakt.
4: Jako teď, no.
2: Že předtím
4: předtím to bylo takový, víš co, takový to, že seš, já nevím, prostě seš puberťák, seš zamilovaný, nevím, co ti líbí, tak ale spíš myslíš spíš jako spíš spotkem,
3: než prdlajš, jakoby,
4: víš, prdlajš, no, jenom jako máš to fakt jako chemie, reakce, jako líbí se ti to, pak máš nějaký tragédie, pak se s tebou někdo rozchází, deprese, tohle to, jako projdeš si tím, ano.
2: No.
4: Ale vlastně nikdy jsem neměl to, že bych si řekl, ty, tak s touhle holkou chci zůstat navždy. A to mám teďka až teď a to si myslím, že teda jakoby je správná doba po tom, kdy to posunout už do rodiny a tak.
3: No. To je třeba věc, Soňo, kterou ty nezažiješ, ale...
2: taky se obávám, no, že máš pravdu, jako bohužel kolego no. Radka, ale tak ty taky ne už.
3: No. Já už to mám za sebou.
2: No to počkej, no. Jako to na.
3: No to má.
2: Na.
3: No ne, vlastně teoreticky to vlastně prožívám už 8 let.
4: To je krásný.
2: Jak to?
3: No protože mám syna, to je prostě
2: jo,
3: nejvíc
2: takhle,
3: to.
2: Takhle, no. Počkej, fakt.
3: Ale není to tady, samozřejmě partnerská, jo, to je prostě něco jiného, to musíme rozlišovat.
4: Ale já jsem to třeba strašně těším taky jako už to jako začínáme plánovat a už cítím, že jsem v té etapě, že už to
2: počkej, už teď to plánujete, jo, ale ona je mladá,
4: jo.
2: Ne?
4: Jo, tak 27 je.
2: Tak to je ještě hodně mladňunka.
3: Ale hodně myslím, mladňunká, protože tak může, tak snad ne.
2: Může, no může, no. Tak jako no. Se to být tady takhle stazí život.
3: Ale je tohle citlivý téma, protože Soňa prostě... Ní našli baby boxu a prostě to má fakt jako těžký od té doby, no.
2: Chápu. Za mě baby boxy
3: ona prostě
2: ještě
3: žije,
2: nebyly.
3: Žije v tom, že prostě děti se dělají v baby boxu. Takže
4: pečou. Oni svoje tam rostou.
3: No, tady opatrně, jo.
4: Jasně, já se omlouvám. Já prostě jsem nechtěl jako ranit tvé city. To
2: jo, jako. to opravdu, to je úroveň. No nic, jdeme dál. Tak prosím tě, teď už jako zvážníme malinko.
4: Jasně.
2: Ty jsi součástí vlastně takový trojky s Vincentem Navrátilem,
4: ano,
2: a Ondrou
4: Kubinou.
2: A
4: já taky nikdy nevím.
2: Ne, tak samozřejmě Vincent to je vlastně brácha Agáty a Ondru toho znáte třeba z nějakých tý reality show.
4: Ano, Vincent Navrátil, hele, jako já vlastně jsem zjistil, že je brácha Agáty až jako po tom, co jsem se s ním seznámil, to pro mě bylo jako, že aha, OK.
2: No dobře, ale to
4: abychom se to nějak definovali.
2: Ano.
4: A on má vlastně ten, Ondra Kubina, to je jeho kamarád z konzervatoře, oni vlastně se tam jako skamarádili a my jsme se dali dohromady, to byla doba covidu a řekli jsme si, že chceme prostě spolu něco tvořit. Hmm. Tak jsme na to skočili a začali
2: jsme
4: tvořit.
2: A jde vám to takhle ve trojce, nehádáte se třeba občas nebo tak?
4: Hádáme, jak hyeny strašně.
2: A tak ono to je nikdy možná dobře, že jako...
4: Strašně, ale my jsme se neopřili hádat.
3: Já myslím, že bez toho by to nefungovalo.
4: No jasně.
3: Ten názor musíš tam prostě nějak jako jeden druhý cítit.
2: Prosadit.
3: Hele, tak, prosadit.
4: My jsme měli, jakoby brutálně se potřebovali rozbít svoje ega, aby nám to fungovalo. Aha, protože každý, že jo, prostě má potřebu jako to ego projevovat. Ale abychom jako trio dokázali si navzájem říkat tu kritiku navzájem a být prostě otevřený, ale zároveň jako, aby to nebylo zlý, víš, tak bylo to byla celá jako těžká práce.
2: No dobře, tak...
4: Doteď mám terapii.
2: Tak terapii sice máš, ale určitě, když jste se dali dohromady a teď jste začali jako růst jako společně, že jako ty kluci, no tak určitě jste měli i nějaký holky, že společný. Měli jste třeba nějaký hrupáček
3: jako
2: někde.
3: Společný.
4: Jako, počkej,
2: no tak, jako,
4: jak si představuješ naše spolupráci s klukama, ty máš pocit, máme produkční společnost, já nevím, jako...
2: No právě.
4: Ale to není, my netočíme
2: takový...
4: ty filmy,
2: ne,
4: který vy, jako máš na mysli.
2: Vy jste ale dělali taky ty castingy na tom bílém gauči, říkal Radek, že to musíme probrat dneska.
4: Na bílém gauči.
3: No tak já jsem neprošel, no.
4: Ale my jsme ku podivu vlastně všichni velmi, velmi jako slušní, jako ač je s podivem, si myslím, že já jsem...
2: No to je
4: tím, jsem,
2: velký podiv.
4: No jak já jsem jako nejstarší, tak si myslím, že jsem jako vlastně měl nejdivočejší mládí, protože jsem dělal toho animátora 3 roky a tam jsem si jako zažil spoustu věcí, no. Tam mi říkal ten náš manažer, říká, že jsem tam od toho, abych dělal lidi šťastnými.
2: Aha, a ty jsi to vzal doslova.
4: A jak už to udělám, to už je na mě. A pak mi dal 40 zákonů, co musím jen jako splňovat, jako jakých pravidel.
2: Aha.
4: A to vám můžeme říct až po písničce.
2: Jo, ty blá, tak na to se počkejte, to bude zajímavý.
3: 40 pravidel.
2: Zajímavý, wow.
4: Ne, já řeknu jenom 3 nejzákladnější.
3: No tak jo.
2: Prostě vylízat se z toho vždycky, když je problém, chápeš?
3: No takhle to máš ty.

0: Noční show na Radio Kiss, kde dnešním hostem je náš kolega a kamarád Alex Kolva, ahoj.
1: Ahoj, krásný večer.
0: No a samozřejmě taky otloukánek Ráďa, takže pokud by si spotřeboval otloukat někoho, tak Ráďa je tu proto.
2: Ano, tohle to je každý, prosím tě, ne, ahoj, ale to je, jako to je vždycky tohle co ve finále, ona z toho vždycky vyjde zbyta.
0: To je pravda, no. Většinou to tak bývá, opravdu. No. Jak jsi vůbec dostal, prosím tě, k moderování?
1: Já jsem dělal animátora v tom Řecku.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme to nakousli, že já jsem ti říkal, že vám řeknu ty tři pravidla. Mm. A v podstatě já, jak jsem se k tomu dostal, my jsme tam jeli vystupovat, že já jsem původně jako tanečník, já jsem z taneční rodiny a měl jsem to jako takový, jako brigádku, mě to vždycky bavilo, ale neměl jsem nějaký ambice, že bych se stal nejlepším tanečníkem na světě, ale vždycky mě hrozně bavil ten proces, jako dělat ten performing a předávat tu energii a prostě bavit ty lidi. Tam to asi začalo, protože mě vlastně jako hrozně baví asi, víš co, takový ty třídní šešci prostě, jsi jako by středem pozornosti.
0: A to
1: ti
0: bylo
1: jako,
0: kolik zhruba? To už tím slovy po 16.
1: A, po 16. roce. Po 16. roce, počkej, ta animátořina to bylo 19. bylo.
0: Jo, jsem tam to kolaž.
2: Podle mě nemůžeš uvedet v 16. ne?
1: No, já. Oni by tě úplně nepustili, tak úplně zahrnit. No,
2: já si myslím, že prostě musíš mít problém,
1: no.
2: 18.
1: Letej prostě, no. A my jsme tam vystupovali a k nám přišel manažer, ke mně ještě ke kamarádovi a prej, jestli teda v angličtině nám říká, jestli teda nechceme příští rok přijet a zkusit si tu práci tý animátořiny, že my jsme tam bilbli, my jsme tam vystupovali v tom hotelu, velký kongres vlastně, CS, prostě festival a my jsme ve volném čase na diskotékách, že tančili a dělali jsme různý ptákoviny. A on přišel, že teda, že jsme dobrý, že z nás je dobrá energie. A já teda tehdy anglicky vůbec, jo, jakože já jsem rozuměl skoro všechno, ale hodně lámavě jsme si řekli, že yes, ok, maybe, yeah, why not. A říkali jsme si s kamarádem, že no tak pravděpodobně to asi takhle chodí jako za všema prostě, protože to je jako součást jeho práce, že se snaží tady všem jako, víš, jako přitakávat, že jsou všichni jako cool. A najednou mi zavolal v zimě.
0: Aha.
1: A já lámavou angličtinou jsem se s ním nějakým zázračným způsobem domluvil, že teda jako jo. A přijel jsem, tehdy si pamatuju, na to letiště, přiletěl samozřejmě do Řecka, do Aten, a úplně jako vyděšený, protože jsem, to byla taková první větší jako práce, brigáda, angličtina, cizí země, vůbec prostě netušíš, hozenej.
0: A
1: do
0: sám si tam jel nebo s nějakým kámoškou?
1: Jel jsem tam nakonec ještě s jiným kamarádem, že tady ten nemohl, tak jsem doporučil jinýho, ale ten tam jel jako později, že my jsme tam jako letěli každý jinou dobu. No a přijel jsem tam a pochopil jsem, že ta práce je teda jako výrazně složitější než to, co ty vidíš, jo, v podstatě jako host. Protože, a tam to ještě brali hodně, hodně vážně, protože tam ten manažer jak se na tom vyloženě jako zakládal. My jsme měli prostě, já nevím, 4x denně sezení, že jsme probírali, kdo co udělal. Jako každý den, kdo co udělal, jaký chyby prostě, kolik měl lidí, kdo umí prostě se naučit ty základní fráze. Prostě
0: no dobře, no to nás nezajímá. No, pojď.
1: No jasně, ty jsi k těm měl... pravidlům, k těm pravidlům.
0: Ano, ano, ty jste měl nějaké pravidla a to mě zajímá.
1: On si mě právě pozval k sobě do kabinetu a říká, hele, říká, to říká jako anglicky.
0: Do kabinetu si mě pozval.
1: No, a on říká, říká, listen to me, Alex. A on ještě jako měl italský, říká, many people thinks, jako hodně lidí si myslí, že animatořina je, já budu mluvit a česky s italským přízvukem, že animatořina je jako legrace, jasně, dobrý, ale but it's also fuck, říká, ale je to taky prostě o tady tom. A říkám, co? To jsem vůbec nevěděl. Říkal, yeah, it's okay, I mean, it's no problem, I mean, if you wanna do it, jestli to chceš dělat, tak můžeš, ale nedělej to nikdy jako v pokoji u sebe, protože ti tvoji kolegové, oni jako řeknou, že jim to nevadí, ale vadí jim to, jo, takže když tak prostě tak na pláž, anebo můžeš jít prostě tam do pokojičku k hostům, tak to je v pohodě.
0: A dostával jsi za to dýška?
1: Jako od něj?
0: Ne, o těch, co jsi jim sloužil takhle.
1: Ale to nebylo jako, že si tě zavolají, prostě to jako nefungovalo, že jsem byl v nabídce v meničku. Tady toho, to je jednička zmáčknete, on k vám naskáče. Ne, jenom prostě říkal, že kdyby na to přišlo, tak, že se to dá a že to tady jako je vlastně jako běžný, jenom je potřeba mít jako ty pravidla a hlavně...
0: Kondom. Hlavně mít kondom.
1: Ne, hlavně by to nikdo nepoznal, aby to nikdo nevěděl.
0: Aby na sebe nežárlili zároveň ty turisty.
1: No, protože tam je strašně moc, že jo, těch rodin, co tam přijeli odpočívat.
0: No.
1: Oni nemají co na práci, ty jsi tam jakoby u vozovkách ta hvězda, běháš tam, furt informuješ o něčem. A kdyby jako viděli, že tam přijdeš k nějaký mladý holci a začneš se tam vykrucovat a říkat, že šmarja, to tak místo, no tak to je tady debil přijel, prostě
0: no, nevíme
1: proč prostě.
0: To jo, ale když si takhle přijdeš ke starý holce a začneš se vykrucovat, tak říkaj, on potřebuje peníze.
1: Takhle to vnímáš ty.
2: Ano. Vlastní zkušenost, Alexi, víš?
0: No, já jsem nedělal, počkej, já jsem nedělal nikdy žádnou animátorku, jako jo.
1: Vykrucovat. Co si připomněl, no, mě napadlo, že jak se jako někdo vykrucuje, že nemáš nějaký drobák.
0: Jo.
1: No a takže ty vlastně si měl za úkol to vyřešit strašně jako decentně.

0: Diskrétně, diskrétně, aby nikdo nezjistil, že tam něco vzniklo.
1: Říká, opatrně si sundej ty kalhotky a já tě tady teď přelíznu na tom záchůdku a hlavně prosím tě, to nikomu neříkej.
0: Tak tohle kdybych řekl, tak nikdy nic nepovedl.
2: No tak, jak jsi na to jako chodil, nebo jako, jak jsi to jako dělal?
0: No ne, jakože vlastně i ty rande, co se tam organizovali, musí být strašně decentní, takže ty jsi měl jeden tanec, ty jsi mohl jako dovolit, že jakoby tak nějak tančí s jedním turistou, s druhým, pak s tou turistkou, pak s tou jednou třeba holkou, která se ti líbí, taky otočíš zprava zleva, řekneš jí do ouška, končím 12, potkáme se, a ona, ok, a nazdar, a konec, a nazdar.
1: Jaký je tvůj body count za takovou jednu sezónu nám?
3: Jo, tak to je dobrá otázka.
0: Za jednu sezónu, tak já jsem doufal, že se ptát nebudete. Ještě takový malý disclaimer, jestli mě teďka poslouchají rodiče, okamžitě to vypněte.
1: A jestli ano, mě, máte na to 5 sekund,
0: jestli mě poslouchá teda ta moje snoupenka, tak...
1: Tak ta už to ví snad, ne?
0: Prostě víš, že jsi nejlepší, všem co teďka tady padne, to se prostě té minulost,
3: která
0: se nepočítá.
3: Jasně, já se nerozumím, protože to je Egypťanka.
0: Jasně. Jo, jakože body count je docela dobrý, si myslím, no.
1: Za tu jednu sezónu.
0: Za tu jednu sezónu, a já to mám tak nějak spočítaný, já už jsem to potom od určitýho jako okamžiku přestal počítat, ale jsme v nějakých...
1: Tak první sezónu to určitě počítal.
0: No to asi jo, no, a tak jako nějakých, no ty vete, to byly tři měsíce a myslím si, že to, jestli počítám správně, no, kolem...
1: No, takže si přidejte ještě 5 minimálně, nebo dalších 10, takže 20, takže a kolik sezon jsi tam byl?
0: 3 léta jsem tam byl.
1: 3 léta, tak máme 60 a plus ještě něco tady v Čechách, no, Alex se nezdá, prostě aspekt, Alex se nezdá, teda musíme říct.
0: Jako ale ten opravdový nejhezčí samozřejmě byl teďka nedávno.
1: Ano, samozřejmě.
0: Samozřejmě, všechno, co bylo, co bylo, to bylo.
1: Ano, ano, Trasky s Majorom, ale ne, tak tam jde o to, že samozřejmě vy to ještě nevíte, ale Patrik, ten se nám teda oženil, to už víte, ale Alex, ten se nám teprve ženit bude. Já doufám, že nás taky všechny pozveš na svatbu, máme hlad a rádi se chodíme na ní zadarmo, takže...
0: Já vám rád spíš objednám nějakou dovážku.
1: Jo, takže vyjde to levněji, každopádně, vyjde to levněji. A krom toho, že teda tě formovali ženy v Řecku, turistky, tak co ještě tě třeba jako doformovalo takhle do toho momentu, kde seš vlastně jako teď, co se týká vůbec...
0: Doformovalo? Jako obecně myslíš jako ohledně čeho? Práce nebo...
1: No, tak všeho, víš, jako tak ten sex k té práci patří, co se budem povídat, zvlášť u nás moderátorům, my furt držíme v ruce mikrofon, že jo?
0: Hele, já jak jsem vždycky...
1: Hlavně Radek teda.
0: Já nevím, já jsem to měl vždycky jako rád, no, je to, jako byl jsem vůči tomu jako otevřený, jako vždycky mě bavilo,
1: víš,
0: jako...
1: A pozor, ano, tak to dostává jako, naprosto jako, nový rozměr tohle.
0: Jakože...
1: Byl jsi otevřený, takže, no, jo, a...
0: Mám to rád, no.
1: Jako, opravdu, jo, třeba jo. I na vláček prostě půjdeš, jako, nenecháš se přemlouvat.
3: Jede mašinka, ne,
1: kouří se jíst, komínka. Co, ne?
0: A vláček je co, prosím tě, Soně? No,
1: to, jako... to je vlastně takový, jako, řekl bych, gay party.
0: Jo, takhle.
3: No,
0: tak,
3: tak to tak nemusí být úplně tohle.
1: Že tam je vlastně maso, houska, maso, houska.
0: Hele, já ti to řeknu takhle. Já jsem prostě od jak živa prostě se mi líbí ženy, miluji ženy. Jako pro mě to je něco jako krásného, rád to objevuju.
1: A kdyby třeba Radek ti tady začal balit?
3: A proč by Radek měl balit, jako?
1: No, tak přesně... kdyby náhodou ne.
0: Tak to zkusí a uvidíme.
1: No a dobře, ale teď mi řekni, stalo se ti někde třeba v práci, že ti někdo nabídl nějakou roli, dejme tomu, nebo nějakou pozici.
0: Výhodu nějakou.
1: No, jako... nějakou výhodu, když,
3: něco
1: když podržíš
3: za něco.
1: Třeba. No. Ať už to byla žena nebo muž.
0: Hele, ne. Nebo jako pokud jo, tak jsem nepochopil asi tu nabídku.
1: Takže ona se ti tam slíkla, prostě rozumíš, byla úplně nahá na stole a ty jsi nepochopil, že ona myslí jako. A pak
0: jsem
1: najednou vyletěl, viď, v týdele.
3: A ona říkala, dáme si lízaný mariáč.
1: Ano.
0: A já nehraju karetní hry. No, běž.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: No a dneska tady kecáme ve třech, Ráďa, Alex a já. Alex je náš nový moderátor, kterého jste určitě zaznamenali minimálně teď v ranní trojce, nebo možná v nočních či nedělních jukeboxech. No a pokud máte třeba na něj nějaký dotaz nebo otázku nebo cokoliv, tak neváhejte a napište klidně na Instagram sonia@de, kde teď v tuhle tu chvíli probíhá i živé vysílání. To znamená, že Alex se nemusíte jenom slyšet, ale můžete taky vidět nás z Ráďo už znáte. Takže
3: a ty máš vlastně jakoby propojený i profil, vlastně to můžeme taky říct na Instagramu, jmenuje se to V mých rukách ti změkne a to si tam zadáte, tak se tam taky prokliknete.
2: Jsi blbej, opravdu, právě stvrdne, já mám ten druhý profil, V mých rukou už vždycky tvrdne.
4: Já musím říct, že mě se rozlíbí ta písnička, tady co vždycky začne hrát, protože to mám v playlistu. Máš Soni sexy playlist?
2: No.
4: Jakože bys jako občas si pustila hudbu k tomu?
2: Mm-mm.
4: Nemáš?
2: Mm-mm.
4: Takže doma je do ticha.
2: No.
4: Do ticha.
2: Myslím, já mám ráda potlesk, takže rozumím.
3: Ale připadám, poslední dobou ty fréři moc netleskají.
2: Ano, protože jsem slušná holka, prostě řekla jsem, že půjdu s tím, koho budu mít ráda, až, víš, jako.
4: To je to, já naprosto rozumím, no, a svaluju to.
2: Jenom z lásky, jako já to jinak prostě neumím, rozumíte?
3: Jasný, jo. Vypadá, no.
2: No.
4: Počkej, Radko,
2: no.
4: A ty máš playlist nějaký? Pouštíš si hudbu?
3: Ne, ten u toho
2: zpívá.
3: A spí.
4: On se nechá vždycky.
2: Ano, přesně. No, každopádně, pojďme k tobě, že my jsme slíbili, že tě trošku jako představíme tady dneska.
4: No jasně.
2: Co je třeba takový, jako, co od tebe prostě nikdo jako nečeká a co máš takovou jako skrytou vlastnost, kde ti jako lidi třeba v čem tě fakt jako neodhadnou?
4: Hele, já mám pocit, že toho je jako dost, protože ode mě vlastně nikdo nic nečeká. Já jsem obecně jako docela špatně definovatelný, protože já jsem od malička dělal hrozně moc věcí.
2: To je pravda, ty jsi i DJ.
4: Já jsem i DJ, ano, i občas i jsem jako DJ, i nějaký beatboxy si občas dělám, něco, ne, že by to byla ukázka, jo, ale dělám toho hrozně moc a vlastně jsem hrozně dlouho přemýšlel, jak jako propojit ty všechny moje zájmy, protože mě prostě baví jako učit se nové věci a vědět všechno a zároveň nic. A zjistil jsem, že to vlastně není jako nevýhoda, protože jsem s tím trošku jako bojoval, že jsem si chtěl vybrat tu jednu nějakou práci, to je ten jeden směr. A pak jsem si uvědomil, to je vlastně ta krása toho, že já mě jako všechno baví. A proto to tak nějak směřovalo absolutně přirozeně do toho moderátorství, protože ty jako moderátorka nebo já jako moderátor, my bychom měli mít nějaký všeobecný přehled, že?
2: To je pravda, no.
4: A cokoliv, co vlastně můžeš nabídnout potom jako navíc, když máš v ruce ten mikrofon, tak je to vlastně jako bonus, že jo?
2: A co třeba ještě umíš, jako že ty umíš výborně jazyky, že jo?
4: Ten tanec třeba, to je to, na tam docela stavím, nějakou akrobaci jsem taky dělal.
2: A jako tanec jako moderní, nebo spíš jako...
4: Hele, všechno, já jsem tancoval úplně všechno.
2: Jo, no, i jako latinu a takhle.
4: I latinu, i balet.
2: A počkej, nekece. No. A počkej, ale si říká, že třeba tanečníci jsou dobří sexu, myslíš, že to je pravda? No ne, jako, že třeba měl jsi nějakou, nebo měli jste vůbec vy dva jako nějakou tanečnici někdy?
3: Tanečnici měl.
2: A?
3: Co?
2: Máš pocit, že to je lepší jako v něčem?
3: Nebo bylo to myslím, jako že... v některých polohách to bylo výraznější lepší.
2: Jo?
3: Máš jako gymnastka.
4: Hele, já nemůžu říct, že by to bylo...
2: Počkej, to je zajímavý.
4: Dobře, no, zůstaneme u toho.
2: Ano, zůstaneme u těch gymnastek, co moje neteří dělá gymnastiku.
3: Kolik je?
2: No, na to zapomeň.
3: No tak jako promiň, no tak...
2: Ty je 25 a je krásná.
3: 25, no.
2: No, nádherná, no. No. A je krásná a v žádném případě to bych nedovolil.
3: No, na co se ptáš teda?
2: No ne, jako co, jako ono se říká, že třeba ty gymnastky někdy, jak právě dělají ty různý provazy a to, že třeba přijdou o panenství, jo, že se
3: u
2: jim...
3: U toho?
2: No.
3: A to nevím.
2: No u těch provazů, jako. Ne u toho, ale u těch provazů.
3: No, no a mně se říká, že máme kladinu, takže ona tam udělá přemet a je to v pohodě.
2: Jo.
3: Ne, u tebe přátelé, prosím vás, to kecám, jo.
2: No jasně, u tebe se říká, že máš 30 dovnitř a 2 ven, to víme, že. No, dobře, a takže gymnastky a tanečnice, teda, jo?
4: Jo,
2: no.
4: Tak jakože jo, ale hele, já nemůžu úplně říct, že to je nějak výrazně lepší, protože já... od určitý okamžiku jsem pochopil, že ten sexuální prožitek je něco jiný. To není jenom o tom, že můžeš dát nohu za hlavu nebo něco.
3: Přesně tak, to není o nějaký akrobaci nebo tohle, je to furt o palici, s proměnutím.
4: Přesně,
3: jako.
4: No, je to...
2: Jak o palici?
4: No je to o tom, ne, jak se napojíš, jak se jako užiješ, prostě to ono, jak sedí ten člověk.
3: Takže
4: to...
3: frajerka udělá roštěp, je sice přesně. Moc hezký, počkrtneš si to, ale to neznamená, že je sexuální přebornice.
2: Aha, no. A kolik takových roštěpů máš třeba očkrtnutou už?
3: Jak to myslíš?
4: Počítáš si, předpokládám, každý roštěp.
3: Ne, to se nepočítám, ale od dneška budu. Jestli tam je nějaká gymnastka, tak mi napíše,
4: Soňo, ale ty dáš roštěp, že jo?
2: Ne, bohužel ne.
3: Ne, to už dávno. Ne?
4: Ale ani pro vás nic?
2: Ne.
4: Most?
2: Ne.
4: Něco?
3: Most, no možná, tak most jako to už jí odvezli.
2: Bych,
3: jako.
2: Ne, to ne, most bych dala ještě. Jako. Most jako bych dala, ale ten je ti k ničemu podle mě.
4: A divila by ses.
2: Tak jak se tam jako chceš dostat, když já budu v Mostě, ty bogo.
3: Ty si budeš v Mostě a já tady, tak se tam nedostanu.
2: Snad není možný, opravdu. Přátelé, hodinka téměř za námi. Teď si dáme poslední písničku a za chvíli jdeme do další hodinky a tam už budeme trošku ostřejší, tak zůstaňte s námi. Jsme noční show na Radio Kiss.

0: 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
0: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel. Bez ostychu. Prostě mejdan. Na Rádiu Kiss.
1: No, ano, na Rádiu Kiss. No ale přátelé, jako zase na druhou stranu, jo?
2: Přítelkyně,
1: no,
2: pojdej.
1: Ano. Samozřejmě dneska není třetí čtvrtek měsíce, ale čtvrtý čtvrtek měsíce, abychom vás nemystifikovali, ale noční show tady je, protože je po desáté, naším hostem je Alex, ano, Kolva.
2: Jsem
1: a, ano, zítra ho uslyšíte mimochodem taky ráno, on tady bude totiž dneska celou noc spát, ano, on se rozhodl, že bude prostě non-stop.
2: Tady je luxusní gaučíček, černej, jo, připomínáme to nějaký filmy.
1: Viď, ale ten byl bílej, ten byl bílej. Bílej,
2: já jsem teda viděl s černým.
1: Jo.
3: Aha, tak ty jsi viděl to, aha.
2: Já jsem viděl tam tu verzi,
3: no. To jsi
1: si viděl ty castingy, co dělal Ráďa, ne? Trošku,
3: to bylo, to bylo tematičtější, no.
2: My jsme měli takový startup, ale nakonec jsme to zastavili.
1: No každopádně já musím říct, že teda v téhleté hodince trošku přitvrdí. Jo. A ještě než jako budeme tvrdit, tak já bych si dal ještě koronu před tím, co říkáte kluci. Jo?
2: Koronu?
1: Koronu, no. No jako... ať se odvážnější trošku, ne?
3: Pana Orel?
1: No.
2: Jo, takhle.
1: Ne korona, ne korunu.
3: Já, korona. Jo, promiň.
2: Korona.
1: Ježiš, má to nic. Ne, tady s nima vtip neuděláš prostě. Ne, opravdu.
3: No ne, když bude kvalitní, ne, no, ale to jsme ještě na tom zakopli za hodinu.
1: No, no nic.

0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
1: Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu. Prostě mejdan. Na rádiu Kiss.
2: No a pojďme do druhé hodinky naší noční show na rádiu Kiss, kde dnešním hostem je náš Alex, kterého teď slyšíte tedy na ránu, protože zaskakuje za Míšu, ale normálně ho slyšíte v nočních juboxech. Který den vlastně máš?
3: Já mám z úterý na středu a potom mám ještě večerní juboxy v neděli.
2: Ano. A v neděli, přesně tak. Mm-hmm. No, nicméně teď tě máme tady, aby jsme tě vyspovídali a trošku představili našim posluchačům z takové té druhé stránky, z takové té erotické trošičku, že jo, co se budeme povídat.
3: Tak, ty jsi přitvrdit, tak to jsem zvědavej, v jaký části?
2: No, budeme tvrdit, samozřejmě, rozumíš, jako, tak v části, samozřejmě, mezi nohama, že jo, kde jinde bys to chtěl mít tvrdý, člověče.
3: No. Takže budeme tvrdit.
2: No, tady se někdo ptal, protože my teď v tuto chvíli vysíláme i živě na Instagramu. Aha. Sonia Edde, prosím vás pěkně, měkké i a dvě d, dvě e, takže se můžete i podívat, tady můžete Alexi i vidět a tam můžete taky napsat nějaký ten dotaz. A koukala jsem, že tady bylo, jestli je Alex na BDSM.
3: BDSM. Mm-hmm.
4: Se jenom o Vánocích, ne? na něco, ne, já tě chcou zbavovat, ne?
3: Hele, to úplně ne, to úplně ne. To je, musím říct, že já jsem spíš, já mám hrozně na takový to jako propojení. Já jakoby...
2: Jako tantra.
3: Jo, ty jsi tantra. Já jsem vlastně mnohem víc tantra než BDSM.
2: Mm-hmm.
3: No a jako jo, a máme takový jako hezký zajímavý zážitky.
2: Jo, třeba čuráte po sobě.
3: To není tantra,
2: jako
3: Sonia, to není tantra.
4: To je tantra,
2: no. To je tantra čurání.
3: To je tantra.
4: Já BDSM třeba mám rád, co znám Soniu.
3: Jo.
4: No, to jí svazuju tady, co můžu.
2: Tady právě, že má rád teďko, co mě zná, protože já ho třískám furt od rána do večera, rozumíš? Od večera do rána.
3: Jo, ale jakože mě se líbí ten svět, mě se líbí, že jsou lidi, kteří reálně jdou do těch BDSM klubů a teď si tam jsou ty atrakce, tenhle jsem jenom kamaráda, který mi o tom vyprávěl. Ale jako
4: to jasně, že kámoš, to je jasný.
3: No jasně, ne, jako kamarád říkal, že je tam fakt jako jedna dobrá houpačka.
2: Jo, je, počkej, ale to je v Alternu, no to je právě Alternu.
3: Ty to znáš?
2: No, tak já to točím, ne, asi. Jako já tam jezdím jako reportérka, že jo, nebo jako rozumíš, v Sexoně jsme to velmi
3: takhle,
2: často měli
3: takhle, jasně,
2: a tam jsem se vlastně dozvěděla, že jsem vanilka.
3: Aha,
2: jo, že
3: a to je na to se ano, ptali, jestli ano, vanilka nebo drák.
2: Ano,
3: aha,
2: přesně tak.
3: A
2: jako vanilky jsou teda mezi náma takový ty, kteří vlastně provozují nějaký normální nebo normálnější sex, občas třeba trošku tvrdší, občas něžnější, nebo nějaký, ale prostě neděláte nějaký takový...
4: Takže
2: jako,
4: pro ně takový drapáci.
2: No ano, v podstatě ano, že vlastně nemáme nějakou deviaci, nemáme nějakou úchylku, nemáme nějakou... A tam jako skutečně, ale zase mně se hrozně líbí ten otevřený prostor, který tam mezi sebou mají. Aha. A tam se vlastně nikdo za nic neodsuzuje, nikdo se za nic nestydí a je to takový jako... Takhle, když tam přijde normální, když tam přijde vanilka, tak trošku čumí, jako musím říct, jo. A nejlepší, jako my jsme třeba...
3: Hlavně teče asi, já jsem si představil zmrzlený, dneska myslím, že ten vanilkový zmrzlený.
2: Fakt?
3: Má, nebo byl včera a teď se mi to všechno spojilo v hlavě.
4: Takže kdyby
3: a...
4: náhodou jsem měl vanilkovou zmrzenou rád, jak se svažte. Ale
2: toho prosím vás, co jí budete lízat, jo. No, každopádně teda zkoušel jsi třeba nějaký jako i věci, protože já jsem toho hodně zkoušela, abych zjistila vlastně, co mi jako vyhovuje a co ne.
3: Mm-hmm.
2: Zkoušel jsi třeba nějaký jako takovýhle? Něco, nebo co jako vlastně nejvíc pro tebe, kam by si zašel a co by si třeba vyzkoušel, kdyby to po tobě tvoje partnerka chtěla?
3: Hele, kdyby moje partnerka chtěla zkusit cokoliv, tak asi se jí pokusím jako vyhovět, ale tak to je jako otázka nějakého rozhovoru s ní, že jo, jako do jaký míry a co to znamená.
2: No dobře, a kdyby řekla prostě, hele, já bych si teďkom přála, aby si prostě byl za koně a strčil si tady prostě My Little Pony do zadku kolík s ocáskem a řechtal bys, udělal bys to?
3: Velmi hypotetická otázka. Si představím tu situaci, ona teda jako přijde, že z té práce říká, hele, dneska to bude takhle, přemýšlím, jakou písničku bych si k tomu pustil. Ale jako asi jo, ale mně to přijde najednou, jako mně tady to najednou už přijde, že to strašně, už to není sex, to už je takový jako nějaký uchylný hraní, víš?
4: Tebe tam chybí ten parkour, veď?
3: Přesně, mě neosedlala
4: ještě. Nějakou tu překážku, veď si skočíš před tím.
2: Jakou polohu máš nejradši?
3: No, nemám takovou polohu.
2: Nemáš, jo.
3: Já jsem prostě v tomhle tom jako, jsem asi divný.
2: Dobře, no, protože máš tu partnerku, kterou miluješ, máš s ní rád všechno, že jo.
3: Přesně.
2: Ale ještě když jsi neměl, tak jakou jsi měl nejradši polohu?
3: Dobře, tak...
2: Zezadu, ať se na ní nemusím dívat, ale protože byla většinou ošklivá.
3: Odpovím ještě jinak. Myslím si, že s každou tou ženou je to může být jiný.
2: Aha.
3: Protože A já jsem ti to říkal ještě, my jsme tebe byli, že jo, jako hosti v, mm-hmm. v Sexoně na televizi. A já jsem ti říkal, že vlastně já to vnímám, že žena je jako nástroj hudební, rozumíš? Mm-hmm. A vlastně na každý hudební nástroj se hraje jinak a mm-hmm. vlastně je důležitý pochopit, jak zahrát na ten nástroj tak, aby ta žena prostě ti nevydala ten nejhezčí tón.
2: Téhle, a... to je, víte, Radku, uč se, no, uč se, jo,
4: já se učím.
2: Od mladšího kolegy,
4: ale
2: mnohem
4: co? Ty,
2: mladšího.
4: Ty radši poslouchej, ty jim hraješ na tu strunu furt.
2: Já hraju akorát tobě na nervy,
3: no,
2: ale
3: jinak my little pony,
4: ona to vytáhne do, ona to vytáhne do půl metru a brnká na to. Pak se diví, že frér už nepřišel po druhý.
3: Jak na banjo.
2: Se blbý úplně opravdu, tady se nedá dělat noční show vůbec tohleto.
4: Brnky, brnky.

0: na rádiu Kiss.
1: No a přátelé, my tady pokračujeme v naší noční show. Už jsme tady měli tak zajímavé jako rozjetý, jo, Vanilky a Drakoušové a tak dále, ale ty mi řekni, jaký vlastně typ ženy tě přitahuje?
2: Hele, já nechci odpovídat zase jako neurčitě, ale jako já nemůžu ti říct typ prostě. Jako by mě prostě přitahuje.
1: Tak dobře, a tak máš třeba brunety, blondýny, zrsky, nebo chytrý, blbý, pitomý, nebo...
2: To je všechno strašně jako na povrchu. Mě reálně prostě...
1: Jo, takže musí mít prostě velký klitoris, ano, malé pisky, nebo naopak, nebo... Tři dírky, čtyři.
2: Jako, já se tady pokouším ti říct nějaký duchovno a ty na mě hážeš takovýhle výrazy, opravdu.
3: A ono jde s dírkama.
2: Ne, hele, pojď, já myslím, že bychom mohli skočit na téma, který tě bude bavit, a to jsou ty úchylky, protože já jednu mám.
1: Kecař.
2: Jednu mám, jako, co se mi fakt hodně líbí. Já dám hrozně na hezký ruce a nohy.
1: Aha.
2: Jako chodidla vyloženě. Jako, že když ta holka nemá hezký chodidla, hezký jako prsty a to samý ruce, tak za mě jako no go.
3: Dobře, to já beru, já to uznám, ale když jsi přišel třeba na rande, no, a ona má lodičky, nebo tenisky, nebo něco.
1: Jak nebo holinky třeba.
3: Co jí řekneš u toho stolu v té vinárně? Můžeš si sundat hnátu?
2: Ale to poznáš, takhle, poznáš to i podle těch rukou, jako to je první prostě
3: ruce,
2: indikace.
3: Okay, to jo? Poznáš,
2: protože
3: no,
2: prostě ty nechty, forma těch prstů a tak, prostě když to je hezký, když takový prostě decentně upravený, super. Ale v momentě, kdy tam má prsty jak Frodo pytlík, tak jako já vím, že se to nemůže, ale to prostě jako já to no go pro mě, no. Bohužel. No a nožičky potom, když to je upravený, takový pěkný, roztomilý. Prostě.
1: Mám hezky, chceš ukázat?
3: Ukaž. Ne, ty máš právě hobití, ty to máš chlupatý
1: dinárty. Ty má právě krásný malý nožičky, dokonce mi tady bylo nabídnuto několikrát, jo, abych udělal video s nožičkama a no, opravdu, jako hezky, velikánský peníze mi tady posílali jako kluci. Abych jim tady posílala videa s nožičkama, ale...
3: Nezajímavý, že vy hlavy máš přezdívku Bosana, ty.
1: No, ale to je kvůli nosu, že?
2: Bosa.
3: Jo, to je Nosana, promiň, tak já jsem se přeslech.
1: No. Jinak, mimochodem teda musím říct, že ty, jak jste s přítelkyní zhruba 4 roky, víc, říkal, jak jste se potkali? A čím tě zaujala třeba právě?
2: Hele, my jsme spolupracovali a jezdili jsme spolu autem často.
1: Aha.
2: No, a povídali jsme si a nějak prostě jsme strašně jsme si padli jako do voka, jakože jsme si hrozně rozuměli. Víš, že jsme si vlastně našli jeden druhýmu nejdřív kámoše.
1: Jo, počkej, takže to bylo přesně, nebylo to takový jako úplně, že jsi byl hotový a vyřízený a tu musím mít, jako, šlo tak jako...
2: Že ono to přišlo normálně nějak jako úplně jako nečekaně a oba dva jsme...
1: No a to se říká, ale že takovýhle vztahy právě vydržej, že to je ono, že takhle by to vlastně jako by mělo být, ne být z toho úplně jako vyřízený, poblázněný a nemoc dejchat a myslet na ní 24/7, ale že vlastně v něm najdeš toho kamaráda, přítele a potom teprve tam
2: přesně
1: přijde to hlubší, jakoby propojení.
3: Já bych to zase nedal třeba. To.
2: Přesně. Jako, že bys to nedal? Jako
3: ne, že smyslu? Už je to kámoška.
1: Jo, to je ono.
3: Že já už to potom nepřeklenu prostě.
2: No, ale je kámoška a je jako...
3: Takhle, kdybych teď vlítnul na Soňu. Ne, já jí mám hrozně rád, ale je to kámoška prostě.
1: No. Ale to neznamená, že se mu nelíbím a že mě nechce jako a tak, jo, to opravdu. Jako,
2: to opravdu. Ale to je, hele, ono, já tě rozumím, ale ona tam asi celou dobu bylo nějaký jako napětí. Víš, jako, že to jako cítíš, že tam je tam nějaká jako vibrace.
3: To nebylo úplně jako kamarádský.
2: To není jako, no, jako, že hej bro, jak se máš, ale prostě, že je ti s tím člověkem strašně příjemnou, prostě můžeš být hrozně otevřený, říct, co chceš a ona to samý. A zároveň jako cítíš, že tam je nějaký pnutí a vlastně jako nevíš, jako jak moc. A ona teda jako pozor, jo, ona to měla taky složitý, že taky jako odcházela z jednoho vztahu a tak dále. Ale no, pak jednoho krásného dne jsme si řekli, že mám pocit, že jsme si hodili mincí. My jsme si hodili mincí, jako jak bude pokračovat ten večer. Že jsme oba dva jako cítili, že je potřeba, aby to prostě se někam posunulo. A teď mám pocit, že jsme tu minci hodili. Takhle jsme se na ní podívali. A řekli jsme, no, nedopadlo to, ale to je jedno, jedem ke mně.
1: To je hezký, ale no, on člověk...
3: Snad padne ten vorel do kelu, tak nic, jedeme stejně ke mně.
1: Ale on člověk vlastně v tu chvíli, kdy si hodí tou mincí, tak zjistí, kterou tu variantu vlastně chtěl.
2: My jsme
1: to
2: totiž,
1: i na tohle to je dobrý. Vlastně.
2: My jsme to chtěli dát jako osudu, jakože jestli ten osud rozhodne, že teda
3: jako...
2: Jestli
3: to jako potvrdí, nebo to...
2: Ano, takže no, jsme řekli, co děláme, no, prčí, jako... asi víme, co chceme oba dva, tak co bychom si to tady
1: najednou, najednou, to víte, hlavně, že předtím si musíte házet z mincí. To je fajn. A co třeba ty, že jo, jsi docela exponovaná osoba a furt někde jsi a tak, jak to jako zvládá, co třeba žárlivost z tvý strany nebo z její strany? Byla tam někdy nějaká, nebo?
2: Hele, probírali jsme to, měli jsme jako rozhovory hlavně toho, jestli třeba mám nějaký ambice se stát jako hercem. Mm-hmm. Protože to herectví k sobě nese to, že vlastně musíš být připravený i jako točit scény, které můžou být trošičku více explicitní.
1: Ano, porno prostě, to je jako to je.
2: Ano, hlavně ta porno herce, musel jsem zahodit svůj sen. Ano. Tomu. No a to jsme si prostě jako vyříkali, že já jsem se zamyslel, že já jsem byl vždycky takový, jak jsem byl otevřený ke všemu, jsem říkal, tak zkusím i to. Tak jsem si začal uvědomovat, že mě vlastně jako já to nepotřebuju. Já nepotřebuju se stát hercem a nepotřebuju mít tady ty zážitky. Mm. A vlastně jsme si vyjasnili, že může být v klidu, že to není jako nějaký můj cíl, a že kdyby na to přišlo, že bych si třeba někde ještě jako i zahrál, což se jako stává jako výjimečně, tak v podstatě, kdyby to byla nabídka, která by v sobě obsahovala takovouhle věc, tak to prostě proberu a pravděpodobně spíš to jako odmítnu než to, no a jako nevadí mi to, protože v tom nemám ten cíl, víš, je to takový, že to, no a co se týče moderování, tak tam samozřejmě tam to nevadí, no, ale jako prošli jsme se nějakýma fázema, já taky jsem nebyl úplně
1: bez viny,
2: taky jsem prostě měl takový jako přerod, kdy z takového trošku, jak se říká, womanizer, jsem byl takový jo.
1: Já ten používám, holky. Ten mám doma, no. Skvělej, musím říct.
2: Já takhle.
1: Ano.
2: To byl beatbox. To byl beatbox.
1: A na co ho používáš ty, prosím, mě to neřekni.
2: No, kamarádka, nevím.
1: Jo.
2: Nebudem se tu vyjadřovat. A v podstatě, co jsem chtěl, úplně směr rozhodil tím womanizer prostě. Ale je fakt, že womanizer rozhodí každýho.
1: Jo, to je pravda, no. Takže jsi byl předtím jako womanizer a teď jsi prostě hodnej kluk.
2: No a přesně, a já jsem měl takýto období, kdy jsem si potřeboval ty věci jako
1: zbourat.
2: No, ale ono to dřív takhle jako bylo. Já jsem
1: no to Radek si dokazuje do dneška, to buď v klidu, že jsi na to přišel takhle mladý.
2: Já si myslím, že to ty chlapi někteří mají, že oni reálně prostě je to nějaká jako nějaký základ jejich mužství. A v momentě, kdy to jako nemají, tak prostě mají pocit, tak já nejsem chlap. A ono to jde přestavět, je to těžký, ale jakoby přenastavil jsem spoustu svých nějakých kabelů, jsem jako přepojil v té hlavě. A teď už vlastně, když na sebe koukám na dřívější svoje já, tak nechápu, jak jsem byl schopen takhle jako vlastně existovat. No,
1: hele, a třeba byl jsi s někým jenom kvůli sexu? Že vyložím tě s tou holkou bavil, ale jako byl jsi takový, že prostě ona chtěla, že vztah a to tak, že jsi jako lákal a loudil prostě jako na takovýhle věci a sliboval jsi jakože.
2: Ale tohle je dobrá otázka. Já jsem vždycky se snažil být maximálně transparentní. Teď teda možná pár holek vyprskne smích a řekne se to, víš, jo, ty debile. Ale ono to
1: my bychom mohli povídat, veď?
2: Ono to je strašně těžký, jo, protože ono, já jsem jakoby, nejsem ten typ, který, jsou třeba chlapi, víš, že si dají ten sex a teď vlastně jsou schopni po tom sexu jenom se otočit, natáhnout kaloty a říct čau a odjet pryč.
3: No rádi. Já jsem někdy na toho ani kalhoty a byl jsem pryč.
1: No. Hlavně, když mu přišel jí manžel, jo, tak to...
2: No a tohle já jsem jakoby nikdy moc jako neuměl, že jsem to měl spíš tak, že...
1: Když byl hodný a pekloval se s tou holkou prostě, dokud nevypadla z toho bytu, jo?
2: Ne, protože já jsem sám vlastně neviděl, já jsem se snažil s tom jako zorientovat dlouho a možná jak dlouho mi trvalo se v tom zorientovat, tak to možná vypadalo, že dávám zbytečně planý naděje a myslím si, že v mnoha očích jsem byl za pěkný bobce, no, tady v podstatě to, že jsem nebyl jakože okamžitě, hele, tak stop, jako víme, jak to je, udělat, čau, už mi nevolej, tak to jsem prostě jako byl jsem maximálně transparentní, ale myslím, že jsem to mohl dělat líp.
1: A vyghostoval jsi někdy někoho?
2: Jo, asi jo.
1: Hele, a co třeba nějaká jako šílená faninka byla třeba, která tě pronásledovala, nebo fanoušek možná, že?
2: Ty jo, pronásledovala úplně ne.
1: Ne?
2: Že by mě sledovala domů.
1: No, ne.
2: Ne, to ne. To
1: tak
2: ne.
1: To přijde teprve, to tady na kysu máme, tak Radek ten mě pronásledoval.
3: No. Jo, pak mi spravili oči. Ale jako,
2: proto nosíš ty brýle, pro jistotu. No, takže tak v podstatě, no, že teď jsem zbožný muž, ne, nejsem, já nevěřím Boha, ale reálně jsem si to nastavil tak, že se fakt těším na to, že mám tu svoji jednu holku.
1: Dobře, a co kdyby tvoje partnerka přišla s tím, že by chtěla třeba trojku? Přistoupil bys na to?
2: A jakože chceme trojku jakou?
1: Jo, takhle, pozor, je v tom rozdíl.
3: Promiň, ale v tom je rozdíl.
1: Kdyby chtěla chlapa, tak ne, ale kdyby chtěla jako holku, tak to dáš, jo.
2: No tak jako, kdyby to ona tak hrozně chtěla, tak to nějak asi kousnou, že jo, co si budeme, no.
3: Jako musíš pro ten vztah něco obětovat.
2: Přesně, no. Tak my zase...
1: Vy jste šulini dva, opravdu to snad není možný tohleto. Zase úplně absolutně sobečtí, opravdu.
3: Ale jak absolutně, když to chce?
2: No jasně, když to chce. No. No.
1: Co, jako, ale ona chce chlapa, že jo, ne žádnou
3: holku. No to nikdo neřek.
2: No, tak kdyby chtěla chlapa, tak bych jí to absolutně jakoby nesobecky vymluvil.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: Co sex na prvním rande?
3: Super.
2: Jaký na to máš
3: nás? To nebylo na mě, pravda.
4: Může být. Jakože ne to, ne, no jakože za svoji historii. Nevylučuju to.
2: Jako no dobře, no tak rozumím tomu, ale takhle, jak se pak díváš na takovou holku, která tě prostě dá na prvním rande?
4: Ale to
2: jako,
4: není...
2: Soudíš podle toho něco třeba potom, nebo do budoucna? Možná i ty, Radku, odpověz, ty většinou vždycky máš první rande sex, veď? A pak už nikdy. No to je normální.
3: Ne, ale tohle
4: první a poslední.
2: Ano.
3: Ne, dobře, tak pojďme, jo?
2: No.
3: Tak máš jedno, druhý, třetí, čtvrtý a sex. To je příklad.
2: No.
3: Když si tam dostanete číslo, jaký chcete. V čem je rozdíl? V čem je rozdíl, že ten frajer, frajerka, po tom pátým, šestým, desátým, to je jedno, rande, kdy proběhne sex,
2: no, že ho třeba ti poznáš
3: zůstane.
2: Trošku.
3: Ne, já ti rozumím.
2: No.
4: No dobře, ale když ten sex je dobrý a chceš ho zopakovat, tak vlastně máš další a další rande, kdy toho člověka poznáváš a
3: to
4: máš
3: víc
4: a víc
3: sexa. Jedna věc je vizualizace, druhá věc je prostě akt samotný. Co si budeme jako?
4: No.
2: To moc nerozumím.
3: To dobře, takže je ti s ním fajn, s ním,
2: no.
3: Ale dojde na sex.
2: Jo.
3: Jestli po první nebo po desátém rande, to říkám, to si dosaďte, jak chcete.
2: Ano.
3: Pink. Mm-hmm. A zjistí, že to je katastrofa.
2: Jo,
3: od
2: takhle.
3: Něj, od ní,
2: jo,
3: to je jedno.
2: Jo,
4: no.
3: To
2: by
3: to prostě nevyhovuje.
2: Aha.
3: Nebo je tam něco fyzicky špatně, nebo já nevím, víš, jak to myslím.
2: Jo, že ho má třeba křivo, nebo ho nemá vůbec.
3: Cokoliv.
2: No, no, no.
3: A prostě
2: nebo
3: jako,
2: má třetí prso na zádech.
3: Tak je jako nemá rozdíl. Vůbec. Takhle na tom prvním radně uděláš prostě jedna, dva, tři kolonka. Dobrý,
2: no to...
3: dáme si druhý.
2: Dobře, a tak jako, vem si, že bys měl takovouhle holku, která dá na první rande každému. Tak jako, jak, co jako bys jako...
3: Jak každému?
2: No každému, no. Tak jsi třeba už desátý, že jo, za ten den.
3: No jo, tak no, za ten den, ty jo.
2: Víš, kolik mají třeba holky v Holešovicích rande za den? Co? Víš to?
3: To no. Nevím.
2: No.
3: Ale...
4: Ty jsi mi teďka připomněla takovej ten vtip,
3: no,
4: jsem, hele, někde jsem to viděl, že jak máš zámeček a klíček.
2: No.
4: Tak
2: ale
4: prostě,
2: jo, počkej, že můžeš jedním klíčem odemknout jenom
4: spoustu, no, ale ano. Jako zámeček, co se otevírá každým klíčkem, je no, jako není úplně dobrý.
2: A byl jsi někdy v bordelu?
4: Nikdy.
2: Nikdy, jo.
4: Nikdy.
2: A platil jsi někdy za sex?
4: Nikdy.
2: Ne.
4: Nikdy. Já jsem vyloženě v tomhle, mě to vždycky přišlo vlastně jako proč? Protože pro mě byl krásná jako výzva vždycky si tu holku jako najít a tak, aby jako nemusel za to platit.
2: Je, tak,
4: takže...
2: tak ty jsi za to platil, ale nevěděl jsi, že za to platíš vlastně. Že?
4: Možná jsem
2: že...
4: platil pak
2: no,
4: za
2: ne, ne,
4: za ty rande.
2: Dobro,
4: to, že tak, jsem možná platil ještě víc, že jo.
3: Na
2: a čem je rozdíl? V čem je rozdíl? Teď mi řekněte, v čem je rozdíl. No, ne, ale teď, hele, já se pamatuju, že vždycky můj brácha říká, hele, v tom bordelu je to levnější. Teď přece tady já jí pozvu na večeři, koupí mi pak drinky, ona se božere všechno, pobleje se a pak mi stejně nedá. A co já z toho mám?
3: Ale tam v tom bordelu je to 100%.
2: No ano, přesně. No,
3: tam je to daný prostě.
4: Na jistotu no. Prostě.
2: A kolikrát jsi vůbec rád byl takhle třeba?
3: Kde?
2: V bordelu.
3: Bordelu, člověče, bordelu, já jsem strávil jednu sezonu v bordelu.
2: Jo, celou.
3: Ne,
2: počkej,
3: já jsem
2: to animátora. Já jsem Slavy, nebo Spartu, nebo...
3: Ne, já jsem hrál za Spartu, prostě já ne, hrál jsem za Spartu, to vypuste, já jsem hrál za jeden tým a to bylo ve městě, kde byla tenkrát vyhláška, že do 10 hodin mohli mít hospody.
2: Aha.
3: A od 10 jenom noční kluby.
2: Jo, takhle.
3: A my jsme teda... protože jeden ze sponzorů klubu byl bordel na periferii města a byl jako opravdu oddaný fanoušek, tak jsme chodili s proměnutím chlastat k němu.
2: Jo, takhle.
3: Ale
2: no, občas,
3: nikdy
2: ale
3: jsem tam neměl děvče.
2: Ty nekecej.
3: V bordelu ne.
2: Nikdy, jo.
3: Ne.
2: Nikdy.
3: Ne.
2: A prostitutku jsi někdy měl?
3: To jo.
2: Takže ty jsi jezdil za těma na ulici, jak tam stáli ve Vansdorfu.
3: Na ulici v životě.
2: Nekecej.
3: Fakt
2: to
3: víš ne.
2: Takový ty tlustý.
3: Ne. Přiznávám, párkrát jsem byl na privátku.
2: Jo.
4: Priváteček.
2: A počkej, a co, jako, jak, jo, to, pojď nám říct takový zážitek. To, jako,
3: to je normální.
2: Chápu, že privát je teda jako obyčejný, jako byt nějaký, jo?
3: Ano.
2: A je tam jako sama ta holčina, jo? Nebo je jich tam třeba víc, každá má jeden
3: to
2: pokoj,
3: záleží.
2: Jo? No dobře, a jak to jako chodí, jako ty tam přijdeš a ona říká, no, vy se umejt, jo?
3: Tak to je automatický. Automatický.
4: Ta konverzace, no, mě vlastně zajímá.
3: No.
4: Co
3: ne,
4: tak
3: automatický
4: jako
3: je to, že prostě, aspoň já to beru podle sebe, prosím, no. Přátelé. Takže jdeš do sprchy,
2: no.
3: Stejně jako ona.
2: Jo, takhle.
3: Buď můžeš jako společně,
2: spolu,
3: nebo ona nezvlášť.
2: Aha.
3: Ale jde do té sprchy. Nezažil jsem v životě, že mi nešlo.
2: Dobře, abys jako viděl,
3: jako,
2: že...
3: Já jsem tam byl asi třikrát, jo. Ale...
2: Abys viděl, jako, že je vysprchovaná. Jako. A
3: tak.
2: Dobře, a vezmeš třeba někdy jako drátěnku a pomůžeš jí, nebo?
3: když chceš, aby se s tou sprchovala, tak jak to jdeš?
2: Jo, řekneš, pořádně si to umej. No. Ne, to je málo.
3: Mně nebylo ani 30
4: kontroluješ rovnou.
2: Co, no. Jo, jo. No a ona ti tak jako řekne, tak se umej, no a pak to, jako, jak to probíhá, nebo co, jako, je tam trafné ticho, nebo rovnou na to skočíte, nebo si třeba konverzujete chvíli, nebo...
3: Ne, ty si to představuješ strašně nudně, ona ti udělá etídu, řekneš si prostě odkaz jakýho prostě klasického divadla, že jo, takže udělá Otela. Ježišmarja, jasně, že prostě jdete prostě píchat, ne, ty jo.
2: Fakt,
3: prostě,
2: jo.
3: Ne, co tam bude dělat? Aha. Otevře si prostě encyklopedii a dělá co?
2: A jak jako to jako si lehne na záda, roztáhne nohy, jo, nebo?
3: Ne, tak ona si tě připraví, že jo?
2: Jo, takhle. Hmm.
4: Jde rovnou prostě po tobě.
2: Nějaká faja, jo?
4: A rovnou, jasně.
2: Aha, aha.
4: A říká u toho něco? No, pokud chceš, tak asi
3: ne, ona má zacpanou pusu. Ona vlastně taky dělá moderátorku, jo, ale ponořila se hloubš. Jo?
2: Jasně, jasně, jasně. Jo, to já si vždycky říkala, že vlastně...
3: Já říkám, nepolikej ten mikrofon. Jo. A on říkám, tak jo. Jak se vykecej.
2: Nechopej. No dobře, no. A pak jako teda dojde jako na ten akt, jo?
3: Ano.
2: Tak vy střídáte třeba nějaký polohy.
4: Jasně.
3: Bylo by to fajn.
2: Máte na to hodinu třeba teda, jo? Nebo?
4: A běží tam odpočet? Má tam třeba
2: no,
4: jako...
2: má tam hodinu, minutku, jak je na vaření.
3: Ale já říkám, já jsem byl asi třikrát a jako nezažil jsem, že by někdo nebo ona jako
4: že by to počítala nějak
3: nebo že něco.
4: Šop,
3: ne,
4: další, jo?
3: Jako prostě v klidu.
2: No dobře, a tak jsou třeba pánové, kteří můžou být hotoví třeba do 5 minut a co tam dělají potom zbytek hodiny? Povídaj se.
4: Pláčou.
3: To já nevím. To no, nepovím, no.
2: Možná za ty peníze bych taky jako plakala, no.
3: To bylo tak krásný.
2: A byli, stalo se vám třeba kluci, že jste byli někde na rande a že jako skutečně ta holka prostě byla prostitutka, vy jste to jako neodhadli a ona potom ne, jako řekla,
3: ne,
2: jako hele, můžeme spolu jít, ale určitě jako za peníze.
4: Ne.
3: Tak to vůbec.
4: Taky ne.
3: Ne, vůbec.
2: A co byste třeba dělali, jak byste reagovali v takovéhle situaci?
3: No, QR kód, no.
2: Jo.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
4: Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Radio Kiss upozorňuje, že v následujícím pořadu padají sprostá slova, proto by ho neměl nikdo poslouchat. Jediná noční show českého éteru. Bez pravidel, bez ostychu, prostě mejdan. Na Radio Kiss.
1: No, bezvadný, to jsme skoro vlastně vůbec nic neprobrali zase a podívej se, už je zase 3/4 a za 15 minut nám to končí, no.
2: Tak pojď to dohonit, no.
1: Ne, ne, já tady teda dneska rozhodně nic honit nebudu, pánové, nevím jak vy,
3: takže
1: ale...
3: to nebude happy endem.
1: Ne, dneska to nebude.
2: Žádnej bum-bum konec, jo.
1: Bum-bum konec, ne, dneska ne. Ale tak máme tady každopádně taky nějaký ty dotazy, jo. Možná byste je chtěli, co, slyšet?
3: Tak pojď.
1: Tak počkej. Jo. Ano, já než to tady zase, jo?
4: Jo. Noční show je zajímavá tak jako vždycky. Rád jí poslouchám. Každopádně většinou to vychází tak, že na noční show jezdím v taxíku a dneska ty lidi jsou teda moc jako nepříčetní. Měl jsem, nevím, možná 10 zákazníků momentálně v průběhu teďka a bylo takových jako 5-6, který říkalo, no jo, co to je, a ty další byli kysáci.
1: Tak to jsme rádi. Hezky. Zdravíme, je to noční show na Radio Kiss. Je to třetí čtvrtek měsíce, dneska teda čtvrtý, protože jsme to museli trošičku posunout, jak jsou ty prázdniny, ale jinak je to všechno tak, jak to má být. Samozřejmě máme tady našeho kolegu Alexe, kterého tady vyspovídáme pro vás a skončili jsme u bordelu, prosím vás pěkně. A tady na Instagramu, kde probíhá živé vysílání, je to Instagram Sonia Edde, tak prosím vás pěkně, tady v tuto chvíli se ptá někdo, co furt chlapi do bordelu. Zajímalo by mě, jestli je bordel pro ženský a jestli by si ho Soni navštívila. No, já bych ho navštívila.
2: Navštívila jsem? Jako počkej, jako využila.
3: Jako, že s nějakým gigolo, že bys dala nějakýho...
1: To nevím, to jako... Striptér. To ne, to v žádném případě, jako že bych... No to vůbec.
2: Tak byla. Dobře, tak co bys šla tam dělat?
1: Já bych to chtěla vidět. Mě by to zajímalo. Já dokonce chci jít i do toho bordelu, jak je tady s těma umělýma panama. Mě to zajímá prostě.
3: Počkej, a chtěla bys, byla jsi někdy, to je možná otázka, byla jsi někdy na swingers party? Jako, že bys tam přišla se, že tam se můžeš i podívat,
1: ano,
3: že?
1: Ano,
3: byla jsi?
1: Byla jsem, no.
3: A účastnila jsi nebo jenom se skoukala?
1: Účastnila jsem

0: Se svým partnerem, ale jenom.
1: Jakože
0: jiného jsem tam nevystřídala, ale se svým partnerem ano. Jakože jsme byli vlastně vedle někoho, jsme se milovali, kdo se taky miloval.
1: Jasný. A takže pocit je dobrý, jakože...
0: No, nic, jako...
1: Jako nepotřebovala si to zopakovat znova.
0: Ne. A pak jsem šla ještě do jednoho, do dalších swingers a tam jsem potkala bráchu, takže jsem šla hned pryč. Pryč, co tady děláš? Co tady děláš ty?
2: Hezký.
0: No, tak to...
2: Kamarostě malá rodinka.
0: No, ale to, on byl poměrně takový velký a měli tam, pamatuji, že tam měli krokodýla, dokonce tam chodil na krokodýl na takhle na vodítku.
1: Jako živý krokodýl?
0: Bazén, ano.
1: Počkej, to byly 90.
0: Ano, no, v podstatě jako...
1: Hodně divoký.
0: No, bylo to divoký.
2: Sponzorovala takže... Lacoste, jo, nebo co?
0: Čověče, to mě nenapadlo, možná ano. Takže jako skutečně mě by to prostě zajímalo. Takhle, já protože zase já už jako pracuji s těma energiema a prostě z energetického hlediska bych takového muže prostě, který je někde takhle jako, protože ten, kdo je většinou na vyšším stupni vědomí, tak stahuje ty negativní věci z toho protižku, jo? Mm-hmm. A málo kdo je na větším stupni vědomí, než jsem já, že?
2: No, to je jasný.
0: No, takže bych si zase natáhla všechno na sebe a to jako, ne, to má žádný kondom prostě jako nezachrání. Jednak se teda bojím nemocí všech, jo? A jednak která vlastně mám respekt i tady z těch energetických otisků, jak já říkám, který v podstatě v těch sexuálních partnerech potom jako máte a můžete si na sebe stáhnout jako spoustu věcí. A teď si vemte, že vy ho skutečně jako neznáte. Vy nevíte, co to je za člověka. Vy nevíte, jestli někdy zneužívá děti, jestli to je pedofil, nebo jestli to je sériový vrah, nebo a nevíte prostě.
1: Nebo je tam prostě účetní.
0: A nebo je tam účetní, přesně tak. Jo, takže
2: mně se líbí, jako, že to má hloubku, jako my normální se tam furt chodíme zapíchat. Ano. Ale jako je fajn, že takhle přemýšlíš, no.
0: No, já to mám prostě jako jinak tady v tomhle tom, no. Ale jako tím neříkám, že já jsem měla velmi divoký jako vlastně mládí, v podstatě. Nechci říct, že jsem stará, ale skutečně
1: to první mládí.
0: Ano, to první mládí, taky to pubertání a tak prostě já jsem byla vyloženě ten typ, který chtěl všechno vyzkoušet, kterého všechno zajímalo, který super. Prostě, co bylo zakázané, to mě bavilo nejvíc samozřejmě, takže já jsem to měla jako takhle a jako vlastně mě mrzí, že jako v České republice, ano, jsou samozřejmě nějaký gigolové a tak dále, ale jako když si vezmete prostě vyloženě jako bordel, že by tady byl prostě s chlapama, není.
1: Ale myslíš, že by byla ta poptávka? Jako,
0: já
1: že
0: si
1: by
0: myslím,
1: reálně...
0: že ano.
2: Já si myslím, že ne.
0: Já si myslím, že by byla, jako kdyby byl jenom jeden, tak vám říkám, že narvaný od rána do večera, od večera do rána. Pač prostě jako co si myslíte, prostě i ty ženský jako potřebují nějakou a dneska.
2: Takže si myslíš, že to je prostě anál na trhu, jo?
0: No.
1: A ty si představ si toho týpka, jak tam sedí, že jo,
0: čeká. Moc hezky, Ráďo.
2: Jako díra, no, ano, myslím,
1: že jako přijde, že jo, čeká, že přijde nějaká zákaznice, teď on už jako fakt se nudí, protože třeba dva dny nikdo, tak si tam hraje na tom počítači, někdo zaklepe a on.
0: Ne, ty...
1: jo, pojď,
0: ty to vůbec jako nechápeš. Holky, co vás mám tady na Instagramu, dejte mi prosím vás vědět, napište mi, jestli byste někdy využili takových služeb, jestli ano nebo ne. Samozřejmě ty, co nejste vdaný, že jo, a ty, co jste vdaný, tak to můžete napsat taky, ale to manžel nevidí.
2: Jinak spí.
0: Přesně tak. No ne, jako vem si, kolik je tady žen a není tady takováhle služba.
1: No
0: jako jo?
1: Není, no.
0: A teď, dobře.
1: A jak by měl vypadat ten chlap? Jako měl by...
0: No samozřejmě krásný, že jo?
1: No jasně, ale to je strašně, jakoby, myslím, že ty ženy to jako vnímají jinak, že jo, tu krásu. To není jenom o tom, že má pekáč buchet.
0: No tak pro mě, ale jestli se jdu někam zapíchat, tak chci, aby vypadal ten člověk, jako takže bude prostě krásný, svalnatý, pekáč na břiše, rozumíš, péro 20 cm a 20 do šířky a 30 do dílky.
2: To dost vysvětluje, proč jsi sama. Ale jako...
0: No ne, prostě, ale chápeš, jako tak asi by měl jako splňovat nějaký, jako rozumíš, jako, ale tak zase někdo má třeba, jsou holky, které mají rádi pupíčky.
1: No a to je právě ono, protože já mám
0: proto
1: pocit, že holky to mají mnohem.
0: Jako má sex, jinak by ho neměl nikdy, rozumíš, jo.
2: Ale mě do mě stačí kopnout a já jsem rozvolněný.
0: Ano, ne. Oni mě koučky. Ne,
1: umíš... Jako vodní matraci.
2: No jasně. Ti přerážím 20 až 26 minut.
0: Prostě normálně se říká v holkách, ty jsi matrace, ale Ráďa je vodní matrace.
2: Holky, s váma zažijeme prostě ještě jako hromadu věcí. A nezraníte se.
0: Ne, já jsem
2: chtěla... Spadnete do měkkýho.
0: Jo. Já si představuji, pamatujete taký to koťátko, jak vždycky takhle, víš, těma tlapičkama, vždycky toho pejska, přesně. Tak to je vlastně Ráďa. Taková jako...
2: Takhle to mám, když je na koníku.
0: Ano.
2: Asi takhle jako kapká na bříšku, no.
1: Tak máme ještě nějaký vstup, nebo to
2: máme,
1: už
0: je... Jo? Máme,
2: už by se chtěl loučit.
1: Ne, já jsem to chtěl rekapitulovat, no, ale tak ne, jako... Dobře,
0: vydrž,
1: tak
0: se zrekapituluj si to tím v hlavě a já tady dám meduza a za chvíli jsme zpátky.
1: No tak jo, těším se.
2: Symbol pádlo.

0: českého éteru.
1: Bez pravidel.
0: Bez ostychu.
1: Prostě mejdan.
0: Na rádiu KISS.
2: No jo, přátelé, je to tady. Je to tady poslední vstupík noční show na rádiu KISS. Pak už náš Luky, Váha a taky noční jukeboxy. Můžete se těšit, protože Luky už tady přišel do studia. Lukáši, pojď sem, pojď za námi takhle.
3: No pojď, ty tomu neutečeš, že?
2: Ano, neutečeš k tomu. Pojď nám říct, jestli... Ano, jestli jsi byl někdy, využil jsi někdy služby prostitutky?
3: Ne, já jsem hrozně slušný kluk.
2: Ale ty prostě, tak ty jako, jestli ty něco seš, tak rozhodně neslušný.
4: Pojďme jinak, kolik stojí teďkon hodina teda?
3: Je to furt nahoru, no.
4: Inflace.
3: Musím říct, že už mi ta výplata pomalu nestačí, no.
2: Ale právě, kdyby byly třeba mužské bordely, šel bys tam pracovat někdy?
3: Určitě. Jo. Jsem takový jako...
4: Otevřenej tomu.
3: Otevřenej, no.
2: Jo.
3: Hezky.
2: Milé dámy,
3: je to
2: taková, výzva, jo, dneska můžete zavolat si tady o písničku a třeba si domluvit i nějaký ten kšeftík.
3: Ano, no. Vlastně dva v jednom, dobře, můžeme to takhle hodit.
4: No, ano, proč ne?
2: No.
4: Brigáda teď, přes léto, prostě ano, super.
2: Teď rádiu trošku mrzí, že prostě není tady na nočních jukeboxech, že prostě...
4: Ne, jako tak já to nechám Ukášovi. Přes
2: nikdo nezavolá.
4: Prostě.
5: Tak, DJ, moderátor, stripter.
4: No, úplně vidím tu vizitku.
2: Všechno v jednom jako takhle, vej.
4: A vidím i webovky.
2: Ano.
4: Super,
2: ano. Pojď nám ještě říct, prosím tě, kam bys si to chtěl posunout ještě, Alexi? Vůbec jako tu svoji kariéru a všechno.
5: Kariéru? To jsme hezky teda, to zbou zbornil no. Stali. Hele, pojďme zpátky k té kariéře. Tak, kam bys to chtěl posunout? Hele, já bych chtěl prostě najít ten příjemný životní balanc, abych byl prostě šťastný, tak jako teď vlastně relativně jsem, a aby se to jako pokračovalo to dál a v momentě, kdy děláš, co tě baví, hele, ono to se tím hrozně strašně jako fádně, ale ono to tak prostě jako reálně, já nepotřebuju nějaký tady hledat špičky, nějaký kariérní prostě, já jenom špičky.
4: Ty se u mě hledají dobře.
2: A já mám zase ty špičky teda, kdyby náhodou.
4: Jenom pičky.
5: Jenom tu jednu. Ty máš víc?
2: Ne pičky, špičky. Mám dvě. Ano? Jednu, levou, pravou.
5: To jsou ty hezký nohy. Takže prostě dokud budu dělat to, co mě baví, bude mě to naplňovat a lidi se budou... Mě totiž strašně baví jako bavit lidi. Já vlastně v momentě, kdy cítím, že někomu můžu dělat radost, tak to je pro mě nic.
2: Tak mě můžeš udělat radost, když mi koupíš třeba auto, Mergla nějakého, víš, nějakého.
4: Moje týho stačí.
2: Ne.
5: Já jsem si vybral tu jednu dívku, který budu dělat radost.
2: Jo, takhle.
5: Dneska jsem jí třeba koupil
2: knížku. Tak si nasar, čau.
4: Ne, tak jako on ti odpověděl, prostě tam v tom jednom slovo dívku, on si našel dívku. Jo?
2: No, co jako?
4: No ne, vypráskanou milvku.
2: A díci, vlade.
5: Zkušená žena.
2: A milvka je máma, ne? Snad jako.
5: M-C-B-P.
2: Jo, máma, co bych prcal.
4: No, pícha.
2: To já ne, co pak já mám děti, nebo co?
4: No, tak
2: já jsem ještě čerstvá a velmi elastická, takže to není jak když hodíš párek do chodby, jo?
4: Cože se?
5: Elastička jako úžasňáku?
2: Přesně. No nic, přátelé, my se pomalečko jistě budeme muset rozloučit. Moc děkujeme vám všem, co jste tady byli s námi.
4: Ano.
2: Posílali jste dotazy, psali jste nám tady i na Instagramové vysílání, děkujeme moc. No a samozřejmě nezapomeňte poslouchat zase příští třetí čtvrtek měsíce, protože každý třetí čtvrtek měsíce je vždycky noční show po 10. večer, abychom tady mohli probrat i to, co nemůžeme probírat na rádiu KISS přes den. Alexi, tobě moc a moc děkujeme.
5: Soni, děkuji za pozvání, Radku, taky díky.
2: Za to, že jsi přišel.
4: Děkujeme, že jsi dorazil.
5: Bylo to krásný, tak. Já jsem si to užil. Můžeme někdy zopakovat.
2: Jo, ne, tak hlavně nezapomeň ráno říct, že ti, co to neslyšeli a šli spát, mají velkou smůlu.
5: Ano.
2: Že jsme tady opravdu probrali všechno
5: do detailů, že jsme to úplně to prožili jako Ježiš, VR.
4: A noční show se hlavně nikdy nezaznamenává.
5: Ano.
2: Nezaznamenává.
4: Už bychom potřebovali. Už je čas, Pinka.
2: Ale pojď nám ještě říct velmi rychle.
5: Velmi rychle.
2: Největší trapas v sexu, co se ti kdy stal?
5: Začala mi týc krev z nosu.
2: Já, že to není trapný.
5: No jo, ale jakože já jsem to nevěděl a potom se rozsvítila na placa od krve.
2: Ježiši Krist. A ty jsi myslel, že má menstruace.
5: To byl horor.
2: A říkal jsi, ty jedna krvavá Mary.
5: Bloody Mary,
2: je. Yeah. No tak vidíš, tak jsi to měl i s takhle. Jo, takže děkujeme moc, mějte se krásně, přejeme dobrou noc, za chviličku už náš Luky Blah a noční jukeboxy a my zase zítra po 14. s rádiou, veď.
4: Dobrou noc a dobré ráno.
5: Dobrou noc.
4: Ahoj!
2: Ahoj.

0: Tak doma si klidně můžete pokračovat v erotice, ale tady na Kisu nám startují písničky na přání, protože už jsou 2 minuty po půlnoci.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Ano, ať už jste popelář, nebo řidič autobusu, kamionu, či sestřička někde v nemocnici, tak další muzika, jak už jste mohli slyšet, bude čistě jenom na vás. Zdraví vás Lukáš Bláha. Jsou dvě možnosti, jak toho docílit, objevit muziku vaší a objevit se v našem éteru. Tak buď přes mobilní aplikaci, kam posíláte hlasovky, a nebo skrze éter číslo 210 323 323. Ale teď to nepůjde, protože na druhé straně už je Jirka. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím, přeju pěkný večer.
1: I tobě, Jirko, kde pak nás ladíš, prozradíš?
2: Ladím vás v plzeňském pivovaru.
1: A tak to je velká paráda. Jak to tam jde?
2: Je to dneska ku podivu skvěle.
1: To je dobře. Do kolika tam budeš vařit?
2: Až do rána, do 6.
1: Jo, tak to jsme na tom úplně stejně.
2: Budeme společně trávit večer.
1: Přesně tak. Tak to jsi určitě vždycky přál.
2: Jo,
1: no, tak, tak čím ti ho zpříjemníme ten večer nebo tu noc ze čtvrtka na pátek, povídej.
2: Vybral jsem Solar System a bude to pro všechny tady kolegy moje a pro všechny lidi, co jsou na noční.
1: Skvělý.
2: A tím to uteče do rána.
1: Tak to seš hodnej. No tak jo, aspoň volný víkend před tebou.
2: Jo, volný víkend bude, přesně tak.
1: Tak to je dobře, to jsem rád. No tak jo, tak posíláme Solar System od Subfocus. Měj se skvěle, Jirko, a doufám, že ti to opravdu do těch 6 uteče tak, jak má.
2: Super, díky moc.
1: Měj se krásně, taky hezkou noc, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Naky jsou Puff Daddy a Fate Evans, I'll Be Missing You, a jestli vám něco chybí v našem vysílání, nějaká muzika přímo konkrétně, tak si ji můžete pochopitelně objednat podobně, jako to udělala v tuto chvíli přes mobilní aplikaci Šárka.
1: Ahoj Luky a kysáci, tady Šárka z Chomutova. Chtěla bych nechat zahrát písničku do práce, jsem na noční. Bylo by to hlavně pro mě a pro moje tři kolegy, kteří jsou na druhé straně. Jedná se o Tondu, Pavlínku a Matěje a bylo by to od Italo Brothers, My Life is a Party. A bylo by to hlavně i pro tebe do studia a pro všechny na noční, ať to uteče do rána. Díky, ahoj.
0: Já moc děkuju a tady jsou bráši Italo a taky tak trochu vlastně ouzouni. Radio Kiss.

0: Přesně v půl jedné už letíme pátečními nočními jukeboxy na KISSu a pojďme se podívat, když už jsme u toho nového dne, do kalendáře. 24. červenec je tam, no jo, letí to. Za týden vlastně už konec prvního měsíce prázdní, nedá se nic dělat, ale pojďme se ještě na chvilku vrátit vlastně k noční show, protože právě dnes je v kalendáři světový den BSDM, tedy tak nějak takových těch praktik, jakoby trochu ostřejších, a navíc mezinárodní den péče o sebe. Tak můžete klidně sami sebe mlátit dneska, proč ne. No a pojďme se podívat taky na oslavence narozeninové. V roce 1978 přišel na svět herec a hlavně taky stand-up komik Lukáš Pavlásek, jiný Lukáš, tenista Rosol, tak tomu je právě dnes 41. No a kulaté padesátiny, tak ty si připisuje, to znamená, že 50 svíček z dortu sfoukne Honza Homola, český hudebník, vystudovaný loutkař, výtvarník, fotograf, nadšený propagátor skateboardingu a taky především se svým starším bráchou Matějem založil skupinu Vohnout. Tak já myslím, že proč si v tuto chvíli nedat takovou páteční hymnu, v podstatě, dá se říct. Vohnout, svaz českých bohémů, a pak už to bude zase na vás. No a nerad bych taky zapomněl na Kristýny, ty mají totiž dneska svátek, tak všechno nej.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět, jsem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Ano, jedeme muziku na Kisu podle vás 210-323-323. To je to správné číslo, na kterém jsem měl Milana, ale Milan nám nějak vypadl, protože cestoval z velké dálky, tak třeba se mu povede ještě dovolat, ale rychle mně se povedlo naopak nabrat do vysílání Denisu, která tak dostane příležitost. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Deny, jak ty trávíš noc ze čtvrtka na pátek?
2: My dneska jedeme do Chorvatska s rodinou.
1: A tak to jo, takže vás čeká cesta na dovolenou, předpokládám.
2: Ano, ano.
1: Jo, a kde jste? Už jako někde přímo na cestě, nebo?
2: Ano, jsme teďkom v Maďarsku.
1: Tak to už vypadá nadějně. Tak jo, tak co si necháte zahrát?
2: Together od Davida Getty.
1: Dobře, dobře, tak to bude vzpomínka i na Bonnie Tyler, která vlastně zpívala ten originál a nedávno nás opustila. A pošleme to někomu speciálně?
2: Ano, jestli by bylo možné to poslat mé mamce, mému tačkovi, mému bráchovi, mému strejdovi, mé tetě a mé sestřenici, které všechny jedou s námi do Chorvatska.
1: No tak to jste celá parta v podstatě.
2: Ano.
1: Tak jo, tak skvělý, tak ať vám to ještě uteče a hlavně ať vám to neuteče potom na dovolený v Chorvatsku.
2: Ano, děkujem.
1: Za málo, posíláme. Ahoj! A užijte
2: ahoj.
1: Si to, ahoj!
2: Děkujem! Radio Kiss.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Krásnou noc ze čtvrtka na pátek vám všem, kteří takzvaně zůstáváte stejný live. No a ať už musíte nebo nemusíte, někdo třeba chce, protože je na rybách, podobně jako Jarda a spol.
1: Čau ty vědní kysáci, ty brďo, jsem tady s mojima kamarádama Štěpou a Fanou. Fana zatím na kontě 0 ryb, už asi čtvrtý den, Štěpa už nějakých 60 ryb. Fana, právě pro něj, jestli byste mi zahráli I'm not the only one písničku, takovou smutnější sice, ale bylo by to super pro to, bo on je úplně v háji, neví vůbec, jak se chytá. Díky, mějte se.
0: No, já jsem tady konkrétně tenhle song nenašel, ale když je tam to one, only one, tak mi napadlo taková stará poctivá devadesátka od Česneka Hawkse, the one and only, tak já doufám, že vám udělá radost takhle v noci s datem 24. července.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Za pár vteřin jedna náš playlist je tak dál ve vašich rukou. 210-323-323 nebo apka, ale nejdřív něco od Let's Go.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: To je jedna z mála jistot, že jsme tady s vámi i v tento čas, každý všední den od půlnoci až do šesti. Teď právě jsme tím pádem nastartovali druhou hodinu nočních jukeboxů, těch pátečních. Zdraví vás Lukáš Blaha od mikrofonu. No a 210-323-323, to je to správné číslo a jedna z variant, tou druhou je pak mobilní aplikace, kam můžete nahrávat hlasovky, ale k těm se dostaneme až později, protože právě teď mám na lince Lukyho. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
1: Já tě zdravím, kde pak nás posloucháš?
2: Ale momentálně v Kolíně.
1: A pracovně nebo jak jsi na tom?
2: Teď momentálně pracovně sedím v taxíku.
1: Tak to jo. A kšeftíky jsou, nejsou?
2: Tak půl na půl, no.
1: Jo, mohlo by to být i lepší.
2: Přesně tak.
1: Tak, prosím vás, v Kolíně trošku rozhejbejte to tam, ať má Luky kam jezdit. No a co si k tomu zahrajem?
2: Já jsem poprosil od Romana Anděla Ludoveckou.
1: Dobře, máš jí mít a zahrajeme jí někomu extra?
2: Asi všem, co jsou právě na noční, ať nám to všem utíká, mějte krásný večer i ty samozřejmě do studia.
1: Luky, já moc děkuju. Do kolika ty to vidíš, že budeš jezdit?
2: Já mám směnu do 5 do rána.
1: No tak to na tom jsme skoro podobně,
2: už
1: tak to potáhneme přesně tak. Potáhneme tu káru spolu dál. Tak jo, jdeme si zapomínat na lubriku, lepší než originál. Luky, měj se nádherně a ať máš šťastné kilometry před sebou.
2: Děkuji moc.
1: A samé pohodové zákazníky, pochopitelně.
2: Děkuji moc tobě, ať to utíkám, měj se taky hezky.
1: Taky děkuju, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Lepší než originál.
3: Ludi, a sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jíst ho.

0: svištíme si to pátečními nočními juboxy na Kisu a v 90. zůstaneme, protože si dáme jednu obrovskou bombu, takovou hodně kořeněnou a hlavně je to úplně jednoduché, jak se dostat do éteru. Stačí úplně krásně nahrát vzkaz do aplikace, nemusí být ani nijak moc dlouhý, protože přesně takhle to provedla Andy.
1: Ahoj, chtěla bych zahrát Wannabe od Spice Girls.
0: No tak dáme a já k tomu ještě přidám vzkaz od Míry, který je velmi důležitý, protože poletí pro důležitou osobu.
2: Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku do taxíku pro moji manželku, která tady je na noční. Se zkázem, že ho moc miluju, a ti to utíká Míra.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 4 minuty před půl druhou si dáváte noční jukeboxy, no a proč si nedat ještě takové téma, které je odlehčené v tuto dobu, protože já jsem tady objevil nejstarší tanečnici, která tancuje u tyče, a představte si, že jí je 82 let a brzy oslaví dokonce 83. Jde o seniorku z Turína, která kdysi hodně jezdila na lyžích a pečovala o své tělo ve fitness studiu, a se samotným tancováním u oné tyčky začala až ve svých 71 letech. No a tahle paní, Idana Abingentová, Italka, tak je opravdu, zdá se, nejstarší tanečnicí u tyče na světě. A hlavně stále nechce přestat. Tak to je důkaz o tom, že opravdu věk je jenom číslo. Vůbec nezáleží, kolik vám je v tuto chvíli. Jdeme na další vaše přání, buď přes mobilní aplikaci, anebo číslo 210-323-323. No a pokud už se náhodou chystáte spát, tak ať máte sladké sny, o kterých teď budou pět Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: A já mám velkou radost, doufám, že i vy, když slyšíte nějakou oblíbenou píseň, ale já hlavně v tuto chvíli z toho důvodu, že se opět objevil na lince 210-323-323 Milan, který nám v předchozí hodině vypadnul. Ahoj Milane!
2: Zdravím, ahoj, zdravím kysáky.
1: Já tebe taky, ty už jsi mi mimo éter prozradil, že jedeš z velké dálky.
2: Jo, vracíme se teďka ze 14-denního tripu s manželkou Renatou. Mm-hmm. Měli jsme po tripu Švédsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a teď se vracíme zpět.
1: Jasně, tak doufám, že vám to hlavně rychle uteče, už ta cesta zpátky. Ty jsi říkal, že máte před sebou asi ještě 400-500 kilometrů, tak nějak?
2: Máme za sebou 4100 a máme tu dopočtě nějakých 550, no. Takže kousek.
1: No, relativně kousek, přesně tak. No tak jo, tak co vám pustíme na cestu zpět?
2: Ale budeme rádi, když nám pustíš, prosím, intra.
1: Ano.
2: A asi víš, jakou písničku.
1: Určitě, ano.
2: Takže to by nás utěšilo a děkujeme a zdravíme všechny.
1: No dobře, no tak my taky moc zdravíme. Hlavně šťastné kilometry, Milane, a pak dej vědět, jak jste dorazil, jo?
2: Dobre, díky moc.
1: Skvělý, díky jste taky. Díky. Ahoj.
0: Radio Kiss. Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: co slyšíte, jsou páteční noční jukeboxy na Kissu, no a myslím, že je ten správný okamžik se opět vydat do mobilní aplikace a taky za jednou velkou taneční legendární klasikou, kterou si přeje Mario.
1: Ahoj, přeji krásné ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě Underworld, Born Sleepy, ať ty páteční cesty máme krátký a v pohodě. Díky, čágo Mario.
2: Kiss.
3: Radio Kiss.
2: Be happy.

0: O těže příští muziky držíte stále vy, tak objednávejte, ať máte o něco lepší páteční noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.